just go.

zaklepou, na až jednou zaklepou, na nebesk jednou zaklepou, na nebeskou pránou, a klepou, na nebeskou pránou, na nebeskou pránou, řeknu si na nebeskou pránou.

až jednou zatlučil, já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču v pánu. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Až jednou zatluču. Na ty velký dnou zatluču.

dveře, zeptaj se na ty velký dveře, zeptaj se chlapče zlobí dveře, zeptaj se chlapče zlobil si dveře, zeptaj se chlapče zlobil si, zeptaj se chlapče zlobil si, zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to, že kdeže, ptaj se chlapče zlobil si.

A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu je. A já na to, že kdeže, až budu. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Na pořád. Kdeže, až budu jednou spát. Na pořád. Až budu jednou.

až budu, ani to sáčko na míru, až budu, ani to sáčko na míru, až budu jednou spát, to sáčko na míru, až budu jednou spát na míru, až budu jednou spát.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Radio Stage. Víc českýho rock kulturáku a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy... To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu, jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Slyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Na
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Na zes.
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio. Na zes.
0: V dabu.
1: Rock Radio. Na zes. Opravdu vás. Rock Radio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Na zes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Na zes. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti?
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tebe.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
1: Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tebe celá nažhavená.
1: Baví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na... Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě... Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jakej večer?
2: Ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jakej večer? Stává se snad ráno? Tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jakej večer? Stává se snad ráno?
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jakej večer? Stává se snad ráno?
2: Ještě na večer.
3: Jakej večer? Stává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak, jakej večer? Stává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak, jakej večer? Stává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš?
3: Stává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho baba?
3: Ráno.
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho baba? Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bem...
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
3: Vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici. Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Víš? Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Toho mýho babána, co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi žáni? Co? Proto svojí bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi žáni? Už na tebe bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi žáni? Už na tebe čeká.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi žáni? Už na tebe čeká.
4: No rána?
2: Jsi žáni? Už na tebe čeká.
4: No René?
2: Jsi žáni? Už na tebe čeká.
4: No René?
5: No Randy.
2: Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
5: No Randy.
4: René.
2: Už na tebe čeká.
4: No René.
5: No Randy.
4: René.
2: Proto svojí bem...
4: No René.
5: No Randy.
4: René.
2: Proto svojí bembeřici.
4: No René.
5: No Randy.
4: René.
2: Proto svojí bembeřici.
4: No René.
5: No Randy.
4: René.
2: Proto svojí bembeřici.
5: Randy.
4: René.
2: Proto svojí bembeřici.
4: René.
2: Proto svojí bembeřici.
6: Máš tátovej pomoc bam...
2: Proto svojí bembeřici.
6: Máš tátovej pomoc bam...
2: Bembeřici.
6: Máš tátovej pomoc bam...
2: Ci.
6: Máš tátovej pomoc bam... Sestro. Máš tátovej pomoc bam... Sestro. Máš tátovej pomoc bam... Sestromeček. Rovej pomoc bam. Sestromeček.
0: Rock Radio.
6: Sestromeček.
0: Rock Radio. Kone.

Poctivej český festiák. Poctivej český festiák non-stop, ale i... Poctivej český festiák non-stop, ale jistě... Poctivej český festiák non-stop, ale jistě, jak si račte přá. Poctivej český festiák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festiák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Festiák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok top, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší přát. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Na rok radio stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Na stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fest s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fest hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je rok. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage, kulturáků a zábav, to je Rock Radio.

vyhodit. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, tady Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto. Ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokej. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokejch. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokejch. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokejch. Léto na našem turné 8 Divokejch. Čem turné 8 Divokejch.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legule? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameckých ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na... Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný...
0: Jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolej...
0: na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít...
0: To si nalaďte jiný rádio.
1: A zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete...
0: Jo.
1: A zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin.
0: Ano, C je správně. My si na voloviny nerpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si váme. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock. Muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.

0: Já jsem...
1: Neslyším, nahlas.
0: Rozklepnejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
0: Tohle?
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
0: Tohle?
1: To zvětšovalo až do toho bouchal kladivem a omylem...
0: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové. Já si vemu nové.
0: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já ti
0: se mu nové. Taky se rozklepávají.

Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun... To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, to já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem, a že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem. Kdo ví, co má za lubem. Kdo ví, co má za lubem.
1: To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte?
1: Třeba se vás plachej.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace.

0: Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám jí na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám jí samolepka@rokoviradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. My pošleme www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne?
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je právě s tím budu dělat.
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Dělat.
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: Každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že...
2: A co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun...

vždycky ní čtyři muži. Lesa to stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Lesa to stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Spadá stoupá nad mraky, ní čtyři muži. Spadáky nad mraky, ní čtyři muži. Spadáky mraky.

Ještě že tak, aspoň nej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň se usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu roznal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu roznal. Ještě že tak, aspoň měl

Jeden z nich, skok poslední z poslední. Jeden z nich, skok poslední z poslední. Jeden z nich, skok poslední z poslední. Vešla skok poslední z poslední. Vešla smrtka dál bez poslední z poslední. Vešla smrtka dál bez poslední z poslední.

dětstva, co zbyl. Ti dva, co zbyli. Ti dva, co zbyli.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 start rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Ta noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. A němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc. Sírkluví. Za to slušně hraje. Rocková noc. Sírkou němým. To slušně hraje. Rocková noc. Sírkou němým. Je hraje. Rocková noc. Sírkou němým. Rock Radio. Rock je rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si
0: nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník.
0: Vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník v hangáru.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník v hangáru.
1: Prosím. Můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník v hangáru.
1: Prosím.
2: Už si někdy zaparkoval jízdník v hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párát, zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko, jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko, ru?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko, dojít snu?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko, dojít snu? Strkal jsi někdy párátko, dojít snu sopky?
1: Cože?
2: Strkal jsi někdy párátko, dojít snu sopky?
1: Cože?
2: Tko, dojít snu sopky?
1: Cože?
2: To nic, prostě jenom nic, prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře? Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic.
2: Tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc. Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hoří.
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj? Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej.
1: Asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej.
2: Mil?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej.
0: Rock Radio.
1: Omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říká jsem gej.
0: Rock

Time to burn this motherfucker.

0: Rádio.
1: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říká jsem gay.
0: Rock Rádio.
1: Mě vzrušil.
2: Říká jsem gay.
0: Rock Rádio. Konec.
2: Říká jsem gay.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace.

0: Rock Rádio je slušná muzika. Rock Rádio, slušná muzika. Rock Rádio, na. Rock Rádio, názes. Rock Rádio, názes. Opravdu. Rock Rádio, názes. Opravdu. Rock Rádio, názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio, názes. Opravdu vás pobaví.
1: Neřekni.
0: Vás pobaví.
1: Neřekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to...
1: Neřekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Neřekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš chlastat taky.
2: Já ti to řeknu
3: a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio.
2: Já ti to řeknu
3: a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio.
3: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
3: Ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem. Když usnou lesy hluboké a kolem. Když usnou lesy hluboké a kolem. Usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc. A kolem ticho jest. Je tu roková noc. A kolem ticho jest. Je tu roková noc. A Jirka Němý. A s ním to jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i gasta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garážový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží, z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží, roková noc u a hájů, českých zkušeben i garáží, roková noc od deku českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána ven i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Říkáte si jen mrtvá ryba. Říkáte si jen mrtvá. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosí. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream. Mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně. Stripes. Punk, grunge, alternativa. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ rock na rockový rádio C a nonstop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Rockrad alternativ rock na rockový rádio CZ. Rockrádio nářez. Rock na rockový rádio CZ. Rockrádio nářez. Rockový rádio CZ. Rockrádio nářez. Opravdu vás poba CZ. Rockrádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rockrádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rockrádio nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
0: Pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol. 10 600 čistýho náčelníka.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol. 10 600 čistýho náčelníka.
1: Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol. 10 600 čistýho náčelníku.
1: Hlaste příjem.
2: Tady Sokol. 10 600 čistýho náčelníku. 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou.

i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V kuchyni v DABu i FM nebo na radia.cz. V kuchyni FM nebo na radia.cz. V kuchyni nebo na radia.cz. V kuchyni, v obýváku, na záchodě, radia.

příštího roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dabu. Den neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dabu. Lač Rock Radio Stage v Dabu. Lač Rock Radio Stage v Dabu. Radio Stage v Dabu. V Dabu.

Poctivej čet... Poctivej čet... Poctivej český festiák non-stop? Poctivej český festiák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídáte, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídáte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největší... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde. Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď rok. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Gluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Rockin'. Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Ark. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. To 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je FM i Dabu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám. Partneme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty. Se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zda 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hausbrand Café.
0: Na u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hausbrand Café.
0: Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Více na Nissan.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
0: Nissan.cz.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si z...
1: Per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ.
4: Spotřební daň.
3: Hausbrand káva. CZ.
4: Spotřební daň.
3: Hausbrand káva. CZ.
4: Spotřební daň.
3: Káva. CZ.
4: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš... Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
5: zážitek, který si můžu užít venku.
6: U nás si vybere úplně každý. A když se netrefí, arma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
5: CZ.
6: Nejlepší dárek je

0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Rychy v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovo. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a Dalže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a Dalž, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další, zde vystoupí od 11. do Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další, zde vystoupí od 11. do 13. Zráčková, Ben Kristovo a další, zde vystoupí od 11. do 13. za Ben Kristovo a další, zde vystoupí od 11. do 13. září a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálaří. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. CZ. Nabídka platí jen do konce června.
2: Ratatadadadadada, trička ratat.
0: Nabídka platí jen do konce června.
2: Ratatadadadadada, trička ratatada.
0: Do konce června.
2: Ratatadadadada, trička ratatadadadada, potisk po. Ratatadadadada, trička ratatadadadada, potisk potisk trička. Ratatadadadada, trička ratatadadadada, potisk potisk trička, potisk trička ratatadadada, potisk potisk trička, potisk trička belabel CZ. Potisk potisk trička, potisk trička belabel CZ. Potisk trička, potisk trička belabel CZ.
3: Nemáš co na
2: skrička belabel CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trh.
2: Belabel CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
2: bel CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mik na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Hledáte www.rokovirádio.cz.
0: Hledáte práci, která dá
3: rokovirádio.cz.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej.cz. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme. Která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i máme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastart úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete.

0: na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou digitální.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou
0: To se vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato
0: vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, to bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihly. Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
2: Zažijte emoce za volantem
1: jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
2: Zažijte emoce za volantem
1: u portál.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
1: CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde jste Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze... Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novítka, na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na... Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony
2: na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký.
2: PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký.
2: 26.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký. 21.
2: CZ.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohoří. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorícký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 10. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Střešní
3: OC Europark ve Štěrbohorích.
4: Střešní okna Fenestra
3: ve Štěrbohorích.
4: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká... Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi... Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem Jištra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem Jištra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra
4: již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra
4: let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Tra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Okna Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Fenestra CZ.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.

0: unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku, Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Fotbalisté Belgie na úvod a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka.
1: Rok Rádio Počasí.
0: Ráno bude jasná špolejenku.
1: Rok Rádio Počasí.
0: Ráno bude jasná špolejasno v severových...
1: Počasí.
0: Ráno bude jasná špolejasno v severovýchodní polovině území...
1: Počasí.
0: Ráno bude jasná špolejasno v severovýchodní polovině území místy zvětšené... Ráno bude jasná špolejasno v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne. Na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na D6.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 osobní auto se...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 osobní auto srazilo srnu...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 osobní auto srazilo srnu ve...
0: Doprava.
1: Na D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 30... Na D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 32. a půltém. D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 32. a osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 32. a půltém kilometru. A srnu ve směru na Prahu na 32. a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Prahu na 32. a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutovém 2. a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutovém ulici, kde se srazily 2 kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily 2 ostru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily 2 osobáky a je tam uzavřený. Bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily 2 osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily 2 osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní ulici, kde se srazily 2 osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Kde se srazily 2 osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd. Rock Radio. Rokovej rozjezd. Rock Radio. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Pěkný úterý vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po šestý.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po šestý, 16. června, jak jsem říkal.
1: Zuzka.
4: 3 minuty po šestý, 16. června, jak jsem říkal v úterý. My vám všem přejeme. 3 minuty po šestý, 16. června, jak jsem říkal v úterý. My vám všem přejeme dobrou chuť. 16. června, jak jsem říkal v úterý. My vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna, jak jsem říkal v úterý. My vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Úterý, my vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad.
5: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť. Já ještě nesnídám, mám hlad.
5: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já mám snídám, mám hlad.
5: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já mám taky hlad, tak si dá.
5: Já na půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já mám taky hlad, tak si dáme něco spolu.
5: Půl snídám.
4: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já mám taky hlad. Tak si dáme něco spolu. Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
4: Já mám taky hlad. Tak si dáme něco spolu.
1: A hrozný hlad.
4: Já mám taky hlad. Tak si dáme něco spolu. A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. Aspoň do uší. Dáme si muziku. Třeba.
5: Skvělej nápad. Offspring.
4: Uší. Dáme si muziku. Třeba.
5: Skvělej nápad. Offspring.
4: Dáme si muziku. Třeba.
5: Skvělej nápad. Offspring.
4: Třeba.
5: Skvělej nápad. Offspring.
0: Rock.
5: Skvělej nápad. Offspring.
0: Rock.
5: Skvělej nápad. Offspring.
0: Rock.
5: Offspring.

0: Ladíte rokové... Ladíte rokovej rozjez na rok... Ladíte rokovej rozjez na rok rádiu, 11 minut po šestý ten... Ladíte rokovej rozjez na rok rádiu, 11 minut po šestý ten úterní skysák... Ladíte rokovej rozjez na rok rádiu, 11 minut po šestý ten úterní... Ladíte rokovej rozjez na rok rádiu, 11 minut po šestý ten úterní s kysákama a songem... 11 minut po šestý ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look At You, pokaždý když se... Po šestý ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look At You, pokaždý když se na... Ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look At You, pokaždý když se na tebe podívám... S kysákama a songem Every Time I Look At You, pokaždý když se na tebe podívám, chci si do očí. A songem Every Time I Look At You, pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Every Time I Look At You, pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. I Look At You, pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Přátelé, podívám, chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si... Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali... Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba... Dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám na... Jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnový koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní... A nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizační rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Teď mám říkat, máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace... Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé...
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu, a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají venku.
0: Má několik funkcí. Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší...
0: Vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice.
0: Nebo zesudet. No a taky díky mobilní...
1: Nebo zesudet.
0: No a taky díky mobilní aplikaci...
1: Zmrazit.
0: Nebo zesudet. No a...

0: Taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má
0: taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má
0: aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím
0: nikdy můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím
0: Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes. Víc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle
1: velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle
1: provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala.
1: Nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávky.
1: Může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor. A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce. A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizace. Krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizace. Klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizací a do dnešní rozdávačky značka Senkor přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia. Rozdávačky značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky. Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky.
1: Pokud byste jich
0: přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky.
1: Pokud byste jich chtěli
0: spotřební elektroniky.
1: Pokud byste jich chtěli, tak nám klasicky napište na
0: spotřební elektroniky.
1: Pokud byste jich chtěli, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru Pokud byste jich chtěli, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru Kdybyste jich chtěli, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru Připište, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru Připište telefonní číslo. Pište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru Připište telefonní číslo a dneska nebo Facebook do Messengeru Připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v půl Messengeru Připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v půl osmé telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v půl osmé.
0: Protože Senkor to je chytrý řeš.
1: A dneska výjimečně rozdáváme už v půl osmé.
0: Protože Senkor to je chytrý.
1: Výjimečně rozdáváme už v půl osmé.
0: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfort.
1: Rozdáváme už v půl osmé.
0: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto.
1: V půl osmé.
0: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto.
1: Ne.
0: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto. Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto. Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto. A aby jsme se zase trošku zapotili řešení pro komfortní léto. A aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou komfortní léto. A aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou to. A aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou. A aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou, tak si ti dáme vypsanou fixu a...
1: Devat.
0: A aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou, tak si ti dáme vypsanou fixu a...
1: 1980.
0: Se zase trošku zapotili s nějakou muzikou, tak si ti dáme vypsanou fixu a...
1: 1980.
0: Potili s nějakou muzikou, tak si ti dáme vypsanou fixu a...
1: 1982.
0: Muzikou, tak si ti dáme vypsanou fixu a...
1: 1982.
0: Vypsanou fixu a
1: 1982
0: a
1: 1982.

heslo, že známe heslo. Známe heslo. Mikaja.

rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dou a Anabel Fárovou.

0: Danda.
1: Zbigniew Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký... Zbigniew Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký... To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký...
0: Prosím, měj si na Zbigniewa.
1: Já bych si představoval nějaký...
0: Prosím, měj si na Zbigniewa z Dandy, prosím.
1: Já bych si představoval nějaký...
0: Prosím, měj si na Zbigniewa z Dandy, prosím.
1: Představoval nějaký...
0: Prosím, měj si na Zbigniewa z Dandy, prosím.
1: Zažijem nějakou nevěstu, s kterou udělám. No, právě. No, jinak dneska žijem nějakou nevěstu, s kterou udělám. No, právě. No, jinak dneska má krásnou nevěstu, s kterou udělám. No, právě. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. No, právě. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. Třeba český. No, právě. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. Třeba český oštěpařen železný. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. Třeba český oštěpařen železný. No, jinak dneska má krásný kulatý 60. Třeba český oštěpařen železný. Podle toho, co tu mám napsané. Má krásný kulatý 60. Třeba český oštěpařen železný. Podle toho, co tu mám napsané. 60. Třeba český oštěpařen železný. Podle toho, co tu mám napsané. Nebo třeba český oštěpařen železný. Podle toho, co tu mám napsané. Nebo má dneska výročí oštěpařen železný. Podle toho, co tu mám napsané. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Geronimo. Podle toho, co tu mám napsané. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Geronimo. Ten by se ti taky psaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Geronimo. Ten by se ti taky líbil určitě. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Geronimo. Ten by se ti taky líbil určitě.
0: Fakt? Neznám, jo. Ale...
1: Apačský náčelník Geronimo. Ten by se ti taky líbil určitě.
0: Fakt? Neznám, jo. Ale...
1: Nik Geronimo. Ten by se ti taky líbil určitě.
0: Fakt? Neznám, jo. Ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale...
1: Se ti taky líbil určitě.
0: Fakt? Neznám, ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: Určitě.
0: Fakt? Neznám, ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si. Neznám, ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si. Ale...
1: Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se... Indián, že jo?
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva.
0: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil už nežít. A jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil už nežít. 75 let by oslavil už nežící americký zpěvák Charlie Dominici. 75 let by oslavil už nežící americký zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před třema rokama. 5 let by oslavil už nežící americký zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před třema rokama. Byl už nežící americký zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před třema rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před třema rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Dominici. Zemřel před třema rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Zemřel před třema rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Třema rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Zpíval na první desce Dream Theater. Dream Theater.

0: song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you.
0: Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you.
0: Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you.
0: Pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Dneska úterý.
1: Happy birthday to you.

0: Rádio. Rokový kulendárium. Rok Rádio. Rokový kulendárium. Rok Rádio. Rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut.
0: Rok Rádio. Rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 6.
0: Rokový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června.
0: Kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června.
0: Svátek.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června.
2: Svátek dneska.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června.
2: Svátek dneska slaví Zbyněk.
1: Června.
2: Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo
1: svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv.
2: Slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv. Případně Zbyňka, nebo Zbyhněv.
3: Chtěla bys jméno.
2: Případně Zbyňka, nebo Zbyhněv.
3: Chtěla bys jméno.
2: Jo? Nebo Zbyhněv.
3: Chtěla bys jméno.
2: Jo? Nebo Zbyhněv.
3: Chtěla bys jméno.
2: Jo?
3: Syna Zbyhněva.
2: Zbyhněv.
3: Chtěla bys jméno.
2: Jo?
3: Syna Zbyhněva.
2: Chtěla bys
3: jméno.
2: Jo?
3: Syna Zbyhněva.
2: Zbyhněvé.
3: Jo, tam takový jméno.
2: Jo?
3: Syna Zbyhněva.
2: Zbyhněvé.
3: Jo, tam tať.
2: Jo?
3: Syna Zbyhněva.
2: Zbyhněvé.
3: Jo, tam tať.
2: Nech to.
3: Syna Zbyhněva.
2: Zbyhněvé.
3: Jo, tam tať.
2: Zbyhněvé.
3: Jo, tam tať.
2: Nech toho pána. Zbyhněvé.
3: Jo, tam tať.
2: Nech toho pána.
1: Úplně to vidím. Ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic. Bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic. Jinak dnes se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic. Jinak dneska...
3: Zbyněv Danda.
1: Jinak dneska...
3: Zbyněv Danda.
1: Zbyněv Danda. To je hrozný, viď?

0: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smícho. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smícho. To všechno na nádherné terase Smícho.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte na nádherné terase Smícho.
1: La Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte.
1: Tropicale!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropicale. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropicale Party. Bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od Sedčit, přijďte žít. Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17. Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smícho. La Tropicale Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smícho je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smícho. Od 17 hodin. La Tropicale Party na terase Smícho. La Tropicale Party na terase Smícho. Více na www.latropicale.cz. Více na www.latropicale.cz. Více na www.latropicale.cz. Awaraš. www.latropicale.cz. Awarašar. CZ. Awarašar.
2: Stavebniny Dek přináší.
0: Awarašar.
2: Stavebniny Dek přináší mega. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při plebevní výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Víc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam. Akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam. Pro stavební výplněnách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam. Pro stavební výplně zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam. Pro stavební výplně zdarma. 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam. Pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz. Pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz. Pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz.
3: Doufáme!
2: Zdarma. Více na dek.cz.
3: Doufáme!
2: Více na dek.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsat.
2: CZ.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na...
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v
4: akcích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akcích. Jsme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri...
6: Zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri...
6: Zapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000...
6: Let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000...
7: Honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více
8: Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
9: firma
8: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
9: firma na zážitky.
8: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
9: firma na zážitky.
5: CZ
8: lokalit po celé republice.
5: Více o akci

0: Happy birthday to you.
1: Teď už ne...
0: happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme... Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adamse, garantuju. Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adamse, garantuju. Jim i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adamse, garantuju. Za chvíli si dáme Bryana Adamse, garantuju.
2: trenirkarna.cz
3: Hej ty,
1: garantuju.
2: trenirkarna.cz
3: Hej ty,
1: ne.
2: trenirkarna.cz
3: Hej ty, ne.
2: trenirkarna.cz
3: Hej ty, ne ty.
2: trenirkarna.cz
3: Hej ty, ne ty, chceš mít
2: trenky.cz
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky
2: CZ.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky.
2: Hej ty,
3: ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód procent, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Třic problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. CZ, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objed.
3: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objed.
3: Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objedná.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrka.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
4: A zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
5: Atención, señoras y señores.
2: Trenirkarna.cz.
5: Atención, señoras y señores.
2: Trenirkarna.cz.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Park.
2: CZ.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Park.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí smích. Ty opět roztančí smích.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, superamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase s nejlepší mejdan.

0: www.firmanazážitky.cz. Více o akci na
1: firmanazážitky.cz.
0: Tahle na
1: firmanazážitky.cz.
0: Tahle
1: zážitky.cz.
0: Tahle nabídka na vás nepočká.
1: CZ.
0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafone. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od. Vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neva měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Zhledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigády. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám se nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100.
2: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tak. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v 25 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. Korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. Tě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu z Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz.
4: Ceny rostou.
5: direct.auto.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
5: CZ.

Další je Čák. No a 76 let by oslavil dnes... Další je Čák, no a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts. Z kapely Boomtown Rats.

mizí, ale zlato to tu bude. Digitální čísla mizí, ale zlato to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí, ale zlato to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnotu, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží picky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál s rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál C jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. radia.cz. Rock Radio.

0: Dejte si slušnej výkop každý den na Rokrát vírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rokrádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rokrádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rokrádiu. Kop každý den na Rokrádiu. Když skončí asfalt, každý den na Rokrádiu. Když skončí asfalt, hra za na Rokrádiu. Když skončí asfalt, hra. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty jejich svět. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedma.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedma.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedma, jsou tu krátké zprávy.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedma, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobní...
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, je půl sedma, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního... Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru. Nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Ta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně za Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobní kladenskou dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle národní směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle národního dopravního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchta 20. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Připojí exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategie Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii. Nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členského strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno, že 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno, že v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní africký stát. Počátku dne bude slunečno jasno až polojasno v severovýchodní polovině území. Od západu bude přibývat oblačnost.

0: Bryan Adams, I will run to you. Bryan Adams, I will run. Bryan Adams, I will run to you, běžím k tobě. Bryan Adams, I will run to you, běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před 6:30, protože je to 30 vteřin před 6:30 přesně, teď už ne, tak před 6:30, protože je to 30 vteřin před 6:30 přesně, teď už ne, tak si dáme, protože je to 30 vteřin před 6:30 přesně, teď už ne, tak si dáme se Zuzkou, vteřin před 6:30 přesně, teď už ne, tak si dáme se Zuzkou, krátký, mou přesně, teď už ne, tak si dáme se Zuzkou, krátký, rychlý, už ne, tak si dáme se Zuzkou, krátký, rychlý, zprávy, tak si dáme se Zuzkou, krátký, rychlý, zprávy, se Zuzkou, krátký, rychlý, zprávy,
1: tak hoši,
0: krátký, rychlý, zprávy,
1: tak hoši,
0: krátký, rychlý, zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit.
0: Rychlý, zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit. Poklusem k lednici.
0: Zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit. Poklusem k lednici. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem k lednici. Zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem k lednici. Zpracovat něco k pití. Rozcvičit. Poklusem k lednici. Zpracovat něco k pití. Dlouhej pas poklusem k lednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauči, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní info fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednu. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, i to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, no na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák, místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej čák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den, až ostatní budou probírat fotbal.

0: Oblačnost od západu bude přibývat oblačnost na celém území, zvětšená oblačnost od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čeknost od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a Veslovsku na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a Veslovsku až večer místy občasný déšť nebo zemí a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a Veslovsku až večer místy občasný déšť a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a Veslovsku až večer místy občasný déšť. Na západě Čech večer na Moravě a Veslovsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia i bouřky.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolat.

0: CZ jako merch, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my pro jež, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme disk na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme 10 lupení radio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme 10 lupení.
1: To je v pátek 19. června, co dělat, tak chcete do Pardubic na Rock In na kapely jako Koblížci. 19. června, co dělat, tak chcete do Pardubic na Rock In na kapely jako Koblížci, alkohol horký, že slyšíte. Dělat, tak chcete do Pardubic na Rock In na kapely jako Koblížci, alkohol horký, že slyšíte. Pardubic na Rock In na kapely jako Koblížci, alkohol horký, že slyšíte. Trautenberg na Rock In na kapely jako Koblížci, alkohol horký, že slyšíte. Trautenberg nebo Traktor na kapely jako Koblížci, alkohol horký, že slíže Trautenberg nebo Traktor, tak není nic jednoduššího. Blížci alkohol horký, že slíže Trautenberg nebo Traktor, tak není nic jednoduššího.
0: Než napsat.
1: Horký, že slíže Trautenberg nebo Traktor, tak není nic jednoduššího.
0: Než napsat. Ne.
1: Trautenberg nebo Traktor, tak není nic jednoduššího.
0: Než napsat. Ne.
1: Nafotit. Traktor, tak není nic jednoduššího.
0: Než napsat. Ne.
1: Nafotit. Není nic jednoduššího.
0: Než napsat. Ne.
1: Nafotit?
0: Nafotit. Ano. Než napsat. Ne.
1: Nafotit?
0: Nafotit. Ano. Důležitý nafotit. Než napsat. Ne.
1: Nafotit?
0: Nafotit. Ano. Důležitý nafotit. Nafotit. Ano. Důležitý nafotit snímek vás a vaší party. Ano. Důležitý nafotit snímek vás a vaší party. Důležitý nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio zavináč Rokový rádio. Kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio zavináč Rokový rádio.cz. Případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio zavináč rokovýradio.cz a poslat nám to na studio zavináč rokovýradio.cz samozřejmě čím originál na studio zavináč rokovýradio.cz samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
1: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere. Tohohle čtvrtka 18. do 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere. 18. do 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co na 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co na hmataj. A šťastliv, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co na hmataj. Mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co nahmataj, a šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém vybere ten nejkrásnější, co nahmataj, a šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu. Ten nejkrásnější, co nahmataj, a šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu, co nahmataj, a šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
0: Takže držíme palec.
1: A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
0: Takže držíme palec.
1: Šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
0: Takže držíme palec.
1: Vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
0: Takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
0: Už za chviličku nás čeká německý.
2: Matrace zahubičku.cz.
0: Už za chviličku nás čeká německý
2: skvičku.cz.
0: Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein.cz. Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein. Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein zigzag. Chviličku nás čeká německý skvost Rammstein zigzag.
2: Kdo
0: čeká německý skvost Rammstein zigzag. Skvost Rammstein zigzag.
2: Kdo šetří, má za tři.
0: Rammstein zigzag.
2: Kdo šetří, má za tři. Kdo šetří.

0: Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale po Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítrého června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Bauma. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
0: zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60
1: a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylový.
1: Vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které
1: navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe? 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival? Když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakou. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost, když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60%. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando. Ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Fit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe za 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe Zalando. Na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Toto vysílání je přísně tajné.
2: CZ. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SP. Rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Mout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Měru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
4: Dobrý den.
3: Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
4: Dobrý den.
3: Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás.
3: Agent s povolením srovnávat.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do.
3: Srovnávat.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratici.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď.

0: Beastie Boys a jejich Fight for Your Right, bojí pravačku v 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, rádi byste minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, rádi byste. Na... Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, rádi byste na někou nebo do koho píchnout a rádi byste na nějakou hezkou akcičku, tak tady máme tip na píchnout a rádi byste na nějakou hezkou akcičku, tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitý, máme tip na jeden nebo vlastně dvojitý festival a to Rock In.
1: Ano, tentokrát.
0: Nebo vlastně dvojitý festival a to Rock In.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích.
0: Vlastně dvojitý festival a to Rock In.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích.
0: Festival a to Rock In.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích, přátelé, kam vyrazí, ano, tentokrát v Pardubicích, přátelé, kam vyrazí i celý náš rock rádiový, tentokrát v Pardubicích, přátelé, kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás, kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit, náš rock rádiový tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké, tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké předstesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké předměty jako můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké předměty jako merch, který jinak koupit nějaké hezké předměty jako merch, který jinak seženete pouze na našem webu, nějaké hezké předměty jako merch, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz.

0: Teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavíst Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon. Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi. Vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Avant do Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojarovku Nratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohled.
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna sem do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna sem a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla Atava! Ozvěna se nesla opuštěným Tava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách
3: jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledníčku
3: Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou. V srdci vás očekává.
4: Penky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Více informací na www.westernové-městečko.cz. A www.westernové-městečko.cz.
6: Vedro jako na
4: Sahaře. Městečko.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
4: Městečko.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a

0: navíc v chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
0: CZ.
1: Senkor.
2: Vše pro bagr.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio. Radia.cz. Rok radio. .cz.

Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup, ale

0: set.
1: Biznis začnete nápadem.
0: Čepropak.cz.
1: Biznis začnete nápadem.
0: CZ.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
0: Tet.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Produktu. Více na technikplast.com.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super. Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás ním rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrový samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega per cenu. Od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června, tak si přijďte pro profesionál. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června, tak si přijďte při Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Rock Radio.
2: A více na Dek.cz.

Nemusíš být mánička, abys... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je... Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker.

0: Rock Radio. Rock Radio. Co se nevešlo? Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv? Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv?
1: 9 minut do 7.
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv?
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to tvoje?
2: Nevšední.
0: Co se nevešlo do zpráv?
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to tvoje?
2: Nevšední.
1: 9 minut do 7. Zuzko, je to tvoje?
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si...
1: Zuzko, je to tvoje?
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si... Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu. Úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání. Policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání. Když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na spatřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do šesti údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do 6metrové hloubky za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do 6metrové hloubky a do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina. Hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina.
3: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
2: Šílený, fakt tomu...
3: Nestíhat nic šlohnout. Má karma, ale velmi rychlá, člověče.
2: Šílený, fakt tomu...
3: Nestíhat nic šlohnout.
2: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin, než ho tam tu dostali.
1: Oni ho museli jako probourat.
2: Trvalo jim to 12 hodin, než ho tam tu dostali.
1: Oni ho museli jako probourat a...
2: Jo, a několik hodin, než ho tam tu dostali.
1: Oni ho museli jako probourat a...
2: Jo, a několik zdí dokonce tam tu dostali.
1: Oni ho museli jako probourat a...
2: Jo, a několik zdí
1: dokonce jako probourat a...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal do...
1: Jako probourat a...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo...
1: A...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho... Několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tamtud dostat. Protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tamtud dostat.
3: A to měli hlubokou prodejnu. Hlubokou prodejnu. 6 metrů.
1: Ne, nevím, co tam prodávali.
3: 6 metrů.
1: Ne, nevím, co tam prodávali.
3: Vysoko a hlubokou.
1: No a proč je tam nenechal?
3: 6 metrů.
1: Ne, nevím, co tam prodávali.
3: Vysoko a hlubokou.
1: No a proč je tam nenechali? Ne, nevím, co tam prodávali.
3: Vysoko a hlubokou.
1: No a proč je tam nenechali?
2: Mohli,
1: vysoko. Nevím, co tam prodávali.
3: Vysoko a hlubokou.
1: No a proč je tam nenechali?
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky nechal.
1: Prodávali.
3: Vysoko a hlubokou.
1: No a proč je tam nenechali?
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky
2: nechal. Vysoko a hlubokou.
1: No a proč je tam nenechali?
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když se... No a proč je tam nenechali?
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když se kradl... tam nenechali?
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když se
3: kradl...
1: No, házeli...
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když se
3: kradl...
1: No, házeli se lidi...
3: Kdože ten krade do pekla se
2: hrabe?
3: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když se
3: kradl...
1: No, házeli se lidi...
3: Kdože ten krade do pekla se hrabe? Nechala.
1: Tak když
3: se kradl...
1: No, házeli se lidi...
3: Kdože ten krade do pekla se hrabe?
1: Ano, dřív se lidi...
3: Kradl...
1: No, házeli se lidi...
3: Kdože ten krade do pekla se hrabe?
1: Ano, dřív se lidi házeli... No, házeli se lidi...
3: Kdože ten krade do pekla se hrabe?
1: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorní...
3: Ten krade do pekla se hrabe?
1: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že jo? Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že jo? To bylo taky hluboko, že jo? To bylo taky hluboko, tam tě hodili, ty jsi si zlomila nohy, ruce, pak ses tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
3: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá
3: těm... Dneska si zachraňuje kdejakej plebs.
2: Zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá těm...
3: Dneska si zachraňuje kdejakej plebs.
1: Jakože já se pomáhá těm...
3: Dneska si zachraňuje kdejakej

0: plebs.
1: Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl...
0: I plebs.
1: Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny. Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív, příště až pouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív, příště až přijdete, tak vám ten kl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív, příště až přijdete, tak vám ten lup dáme díma dveřma.
2: Přesně.
1: Tak to je hezký. Ať je moderní svět.
2: Ano, přesně.
1: Tak to je hezký. Ať je moderní svět.
2: Ano.
1: Tak to je hezký. Ať je moderní svět.
2: Ano, ale karma hezká.
1: Ať je moderní svět.
2: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to.
1: Je moderní svět.
2: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo.
1: Svět.
2: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo. Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo. Karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo.
1: No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat.
2: Mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo.
1: No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom.
2: Zuzanko, krásné to bylo.
1: No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo. No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo. Muziku 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Rádiu. Který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla.
1: A tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla. A naše seznámení
1: bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla. A naše seznámení proběhlo.
1: Nic nebylo na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla. A naše seznámení proběhlo
1: na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo má milá. Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo má milá. Před kinem, který není, nepil jsem, tak nebyla. A

Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo. Nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chimero. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. Aha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, a měl jsem prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš, scénář scenéra. A žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš, scénář. Žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš, scénář se nekoná. My dva ho nel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš, scénář se nekoná. My dva ho nel, hysterák, ty už mi neutečeš.

0: Zprávy.
1: No to nezní, to je. To
0: nezní, tak si pojďme radši dát zprávy.
1: No to nezní, to je. To by bolelo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvěr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praseny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, my v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Ben nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
3: Jen do konce.
2: Více na bene.cz.
3: Jen do konce června
2: zakoup.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanent. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Hrvna zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže Manky Business, Richard Miller, Helena za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristoval a další, zde vystoupí od Jirznis, Richard Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristoval a další, zde vystoupí od Jirn Miller, Helena Vondráčková. Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. do Vondráčková. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavský zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavský od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz nabídkého do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do 15. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Světky
3: najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Svět.
3: Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Svět není jen samé
3: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Svět není jen samé slunce a duha.
3: Ta platí jen do konce června.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
3: Se června.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡

0: 品质保证，只需要您的几条个人信息和证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Ne cu puite,
0: drahý. 几条个人信息和银行卡号。
1: Ne cu puite, drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku cen.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím.
3: Děje.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Právě.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura 7 hodin jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou. Vzájemnost. Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyďhově napadení tedy informoval server aktuálně.cz.
2: V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých

0: Iron Fist dohrála na Rock Rádiu dvě a půl minuty před sedmou hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního.
0: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
2: No to nezní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.

0: šampionátů. Nejvíc bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou Ostravské 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou Ostravskistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou Ostravského šampionátů. Největší domácí hvězdou Ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour. Největší domácí hvězdou Ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální. Největší domácí hvězdou Ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová hvězdou Ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně stání tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel
1: Rock Radio
0: mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel
1: Rock Radio
0: na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel
1: Rock Radio. Počasí.
0: Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku pro východní polovině území místy je zvětšená oblačnost, od západu bude oblačnosti přibývat na celém území místy je zvětšená oblačnost, od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čeká oblačnost, od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občas území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť. V Čechách čekáme už během

0: Vrběticích se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru na Brno na půltém kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolant. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci. Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza. Necelý tři minuty po sedmý v úterý 16. června.
1: A teď si zahrajeme AC Blesk DC a Hell's Bells.

0: bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Velem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man limitovaná edice, bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man Thor Kapitán, bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man Thor Kapitán Amerika, 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man Thor Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine designů, kde bude Spider-Man Thor Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, a fanoušci komiksu Spider-Man Thor Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, a fanoušci komiksu a Marvelu Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, a fanoušci komiksu a Marvelu, a zároveň s tou Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, a fanoušci komiksu a Marvelu, a zároveň s tou Hulk anebo Wolverine, a fanoušci komiksu a Marvelu, a zároveň s tou Wolverine, a fanoušci komiksu a Marvelu, a zároveň Stoneů si můžou koupit speciální, a fanoušci komiksu a Marvelu, a zároveň Stoneů si můžou koupit speciální obrázek a Marvelu, a zároveň Stoneů si můžou koupit speciální obrázek, speciální vinyl, a zároveň Stoneů si můžou koupit speciální obrázek, speciální vinyl, si můžou koupit speciální obrázek, speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám
0: koupit speciální obrázek, speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: Speciální vinyl.
1: To bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy? A máš ráda komiksy, nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksové filmy, takový ty. Komiksy, nebo nemáš ráda?
1: Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksové filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým. Takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým věku. By musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako do kina. Já to tak jako doháním ve svým stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se jako doháním ve svým stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem v stařeckým věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem bývalý ho přítel, vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem bývalý ho přítele, který ze kde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem bývalý ho přítele, který ze kterým jsme chodili, to podívám. Já jsem bývalý ho přítele, který ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl ho přítele, který ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tele, který ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem. On do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený
1: velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím, kromě který mě? Z nich
0: jsem. A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím, kromě který mě? Z nich.
0: Tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím, kromě který mě? Z nich.
0: Hrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich. Mně se docela líbí Thor.
0: Thor?
1: Přemýšlím, kromě který mě? Z nich. Mně se docela líbí Thor.
0: Thor?
1: Mně se docela líbí Thor.
0: Thor? Dobře, já nevím, který to je.
1: Mně se docela líbí Thor.
0: Thor? Dobře, já nevím, který to je, ale určitě
1: to je
0: hezky.
1: Já vím. Thor?
0: Thor? Dobře, já nevím, který to je, ale určitě
1: je
0: hezky. Já
1: vím.
0: Thor? Dobře, já nevím, který to je, ale určitě
1: to je
0: hezky. Já
1: vím. Má velký.
0: Dobře, já nevím, který to je, ale určitě
1: je
0: hezky. Já
1: vím. Má velké kladivo, ten tak ten se mi...
0: To je ale určitě hezky. Já vím.
1: Má velké kladivo, tak ten se mi páčí.
0: Ten má velké kladivo. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Velké kladivo. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou... Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou... 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce... Chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce Stoneů, tak si to musíte objednat... Si koupit Thora na nový desce Stoneů, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10.

0: Macbeth aj... Macbeth aj... Macbeth aj Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodín. Macbeth aj Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodín. Macbeth aj Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodín a Macbeth aj Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodín a 12 minut. Aj Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodín a 12 minut. Je úterý. Rádiu v 7 hodín a 12 minut. Je úterý. A já úterý a já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom a já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. Já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází nový album. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází nový album Rolling Stones. 10. července vychází nový album Rolling Stones, Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď Rolling Stones spolu
1: Bude celkem pět.

0: 10. července.
1: Hra na nový desce Stonu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Stonu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme jdem na další. Stonu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay? Vence. Máme jdem na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
2: Já bych šla pryč.
1: Další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
2: Já bych šla pryč.
1: A čau. Si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
2: Já bych šla pryč.
1: A čau. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
2: Já bych šla pryč.
1: A čau. Go, mám zůstat nebo jít pryč?
2: Já bych šla pryč.
1: A čau. Pryč.
2: Já bych šla pryč.
1: A čau.
2: Pryč.
1: A čau.

Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: Ladíte rok rádio v 7. Ladíte rok rádio v 7.21 a... Ladíte rok rádio v 7.21. Ladíte rok rádio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich... Ladíte rok rádio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich... Ladíte rok rádio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich... Keď odcházíme si jejich kolegy z jiný slovenský party a to od bláznů z Horkýže Slíže, který se kolegy z jiný slovenský party a to od bláznů z Horkýže Slíže, který se po pěti slovenský party a to od bláznů z Horkýže Slíže, který se po pěti letech vrací party a to od bláznů z Horkýže Slíže, který se po pěti letech vracejí a to od bláznů z Horkýže Slíže, který se po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima z Horkýže Slíže, který se po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš, který se po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech. Už vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech. Už hrajou něco s nový desky. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech. Už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj no.
0: S nima potkáváš na Rock Inech. Už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové.
0: Inech. Už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pesně.
0: Už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pesně.
0: Nové.
1: Z nové desky.
0: Něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pesně
0: nové.
1: Z nové desky, áno.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Hrajou aj nové pesně
0: nové.
1: Z nové desky, áno.
0: A prozradili ti už něco?
1: Nové pesně
0: nové.
1: Z nové desky, áno.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Pesně
0: nové.
1: Z nové desky, áno.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já...
1: Z nové desky, áno.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom...
1: Desky, áno.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě... Prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě... už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě... to prozradím?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě... to prozradím? Tak to je, tak dobře, tak já v tom případě... to prozradím sám. Album se jmenuje 3. Tak já v tom případě... to prozradím sám. Album se jmenuje 3. A to prozradím sám. Album se jmenuje 3. A čarovné slovíčko. A sám. Album se jmenuje 3. A čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální. Album se jmenuje 3. A čarovné slovíčko. A ano. Jmenuje 3. A čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. 3. A čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. A čarovné slovíčko. A ano. Otazník, což je geniální název. Proč slovíčko? A ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko. Ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. A kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křtít 8. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitřně určitě.
1: Tak vnitřně ale, se pokřtí určitě.
0: U nich doma vnitřně na jejich vnitřně určitě.
1: Tak vnitřně ale, se pokřtí určitě.
0: Na jejich vnitřně určitě.
1: Tak vnitřně ale, se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne to.
0: Vnitřně určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne to bych se
0: vnitřně. Určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne to bych se ne. Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev.
1: Vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře na festivalu.
1: Taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře na festivalu slí.
1: Panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře na festivalu slí.

0: Slížovica. Zajímavý je že kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady. Mě do svých studií doma, dávali to dohromady, teď se zase sešli hezky ve zkušebně doma, dávali to dohromady, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni majú krásnu kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no. Mrzavá střecha, mokrý slep.
1: Nebuď obsedný. Nebudu.
0: Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a... Už teďka před prázdninama slibuju, že vyjde novej single s klipem, takže se můžeme těšit, máme, že 14 dní do konce června, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026. Takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás v Dačicích.
0: No možná tam dojedou, že dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás v Dačicích.

0: No možná tam dojedou, no, nevím, až jsou kucí.
1: A u nás dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do mostu, tak tam Bůh...
1: U nás dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do mostu, tak tam Bůh ví, co se...
1: Dačicích?
0: No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do mostu, tak tam Bůh ví, co se... No možná tam dojedou, no, nevím, až co, když jedeš do mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím. Nevím, až co, když jedeš do mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ. Když jedeš do mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla...
0: Tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou...
0: Co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím loňskou,
0: za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím loni jsem tam mila ty okna těch dodávek. To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím loni jsem tam mila ty okna. To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím loni jsem tam mila ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě? Tě byla jenom jednou, myslím loni jsem tam mila ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. Jo. A bylo to hezký.
1: Myslím loni jsem tam mila ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, a ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka. V Mostě.
0: Já nevím, asi jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se přátelé, asi jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se přátelé,
1: jo.
0: A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se přátelé, těšte.
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se přátelé, těšte jak na podzimní tur, tak na novou desku.
1: Benzínka.
0: Tak se přátelé, těšte jak na podzimní tur, tak na novou desku. Tak se přátelé, těšte jak na podzimní tur, tak na novou desku. Horký že slíže, já doufám, že. Tak se přátelé, těšte jak na podzimní tur, tak na novou desku. Horký že slíže, já doufám, že určitě nějaký single. Na podzimní tur, tak na novou desku. Horký že slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru. Tur, tak na novou desku. Horký že slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru. Horký že slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo.
0: Slíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už
0: zní i v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock in
0: v éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock in. Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock in.
0: Za chvíli
1: je můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock in.
0: Za chvíli další muzika.
1: Jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock in.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall.
1: V rámci festivalu Rock in.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall.
1: Rock in.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall. Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall. Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall.
2: A teď pozor,
0: extra. Budu Oasis a Wonderwall.
2: A teď pozor, extrémně výhodná na...
0: A Wonderwall.
2: A teď pozor, extrémně výhodná... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 100... Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190... Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové... Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun se zvýhodněním až 190 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí 190 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka 1000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan je 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na... Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Vše, co pod konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Vše, co pod... U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu...
2: U Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci...
2: Více na Nissan.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí
2: v Z.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu, kterou chci, to

0: se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 20. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand
0: Café 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sí, signora.
0: Se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Per favore.
2: Sí, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sí, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Jdete pít. Housebrand káva. CZ.
4: Atención.
3: Housebrand káva. CZ.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se.
3: CZ.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La tropical.
4: Señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La tropical.
5: Dance heels a reggaeton.
4: La tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: A reggaeton. La tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční
6: kroky hned teď online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude.
6: Online na www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude.
6: A www.latropical.cz.
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás CZ.
6: La Tropical.
5: Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás na Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
6: Awarasha.
5: Vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
6: Awarasha.
5: Ale my vás naučíme tančit.
6: Awarasha.
5: My vás naučíme tančit.
6: Awarashar.
5: Naučíme tančit.
6: Awarashar.
7: Odplouv.
6: Awarashar.
7: Odplouvám kránu.
6: Awarashar.
7: Odplouvám kránu.
6: Awarashar.
7: Odplouvám kránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu.
7: Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších.
7: Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Je vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí katamaránek v

0: Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte vše pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, nebo klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci s ním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na
0: oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Slavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Weby s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřeby exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Biče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový
1: mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
0: opravdový elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home
0: elektrospecialista.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu sistku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ dělat hlavu? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Ať vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příjem pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Kontejnery si
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Pro lepší příběhy.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
2: Příběhy.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Kup si
5: www.siegel.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. O 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v 25 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Hůru na palubu.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů.

50% levnější. A s členstvím v Modivo Club modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakup procent levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhej sob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10%

a na výměnu vozu zdarma. www.3dnynavrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomočka a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz direct.auto.cz rock.cz rock radio z

0: aplikaci a na ccc.eu. V prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: Na CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš?
0: V aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: Kaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: cc.eu.
1: Slyšíš to?
0: .eu.
1: Slyšíš to?
2: Tady na ulici můžeš...
1: Slyšíš to?
2: Tady na ulici můžeš...
1: Slyšíš to?
2: Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuk.
1: To?
2: Tady na ulici můžeš slyšet různý... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i ta... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia Tečka. Kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia Tečka CZ. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia Tečka CZ. Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia Tečka CZ.
3: Tatár.
2: Stáhněte si aplikaci Rádia Tečka CZ.
3: Tatart vyhlašuje
2: daci radia.cz.
3: Tatart vyhlašuje
2: datart.cz.
3: Tatart vyhlašuje datart nákupy.
2: CZ.
3: Tatart vyhlašuje datart nákupy.
4: Slyším datart.

0: Ráno krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta. Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochovy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 směru na Karlovy. Auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně je zraněný Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně je zraněný řidič je osobního vozu dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně je zraněný řidič je osobního vozu D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně je zraněný řidič je osobního vozu směru na Karlovy Vary. Vážně je zraněný řidič je osobního vozu dálnice se vážně je zraněný řidič je osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního zraněný řidič je osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra je osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 6. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exit centra uzavřela na 26. kilometru, neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovy, která uzavřela na 26. kilometru, neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 26. kilometru, neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 30 kilometrů, neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nové, 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v kalifornijského strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po shlédnutí záběrů havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní Africký stát.
1: Nejvyšší teploty do 23 stupňů.

0: Wonderwall. Wonderwall. Oasis. Wonderwall. Oasis. Wonderwall. Oasis. Rock Radio. Minutu a půl. Wonderwall. Oasis. Rock Radio. Minutu a půl po půl. Wonderwall. Oasis. Rock Radio. Minutu a půl po půl osmí. Pojďme na zprávy se Zuzkou. Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou. Půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro.
0: Osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro, doma vedro.
0: Se Zuzkou.
1: V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde to venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakšku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakš, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakš takš přežít, je ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme i ní. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Třeba mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a na... To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. A z Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor. Si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snad dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Nosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Sencor.
3: Rock Radio. Co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, krátce.
3: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme.
3: Co se děje?

0: bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jihovýchodě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. Do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. Stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. Rock Radio. Celsia, na jižní Moravě až 25. Rock Radio. Moravě až 25. Rock Radio. Doprava. Kromě uzavřené 20. Rock Radio. Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte Rock Radio. Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově. Radio. Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově. Doprava. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici. Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se srazila motorka. D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda v Husovickém tunelu. Je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.op.cz

0: Så ska jag... Rock Radio. Rock Radio. Så ska Jiki, jedem dál, tohle... Rock Radio. Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou škvoři. Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou škvoři
1: a jejich kámen.
0: Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou škvoři
1: a jejich kámen.
0: Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou škvoři
1: a jejich kámen.
0: Díky, jedem dál, tohle jsou škvoři
1: a jejich kámen.
0: Tohle jsou škvoři
1: a jejich kámen.

0: Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli... Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco... Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen... Kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen... Na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen... Jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce... Naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci. To nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkur. Vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkur Wi-Fi. Dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkur Wi-Fi. Dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkur Wi-Fi.
1: A jak to mám říct, co říkal ho?
0: Šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkur Wi-Fi.
1: A jak to mám říct, co? Ty říkal ho, nem rychle se jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš tak naše posluchače. Ve celýho.
1: Dávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš tak naše posluchače. Ve celýho. Něco hezkýho, potěš tak naše posluchače. Ve celýho. Tak si zase lehnout. Potěš tak naše posluchače. Ve celýho. Tak si zase lehnout. Posluchače. Ve celýho. Tak si zase lehnout. Ve celýho. Tak si zase lehnout. Tak si zase lehnout. Já. Tak si zase lehnout.
2: Já. Nový plot mám. Já. Nový plot mám. Nový plot od... Já. Nový plot mám. Nový plot od... Já. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mont.
3: Tak co, koupelna hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, yeah. Záchod. Koupelna hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, yeah, záchod.
4: Já, všechno hotový.
3: Umyvadlo, yeah, záchod.
4: Já, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák? Záchod.
4: Já, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Já, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co? Hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak, takhle ne. A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak, takhle ne. Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak, takhle ne.
4: Větrák. Větrák, co?
3: Tak, takhle ne. Jak správně...
4: Větrák, co?
3: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
4: Co?
3: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory... Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory... Tečka. Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
5: Ventilátory.cz.
3: Koupelnu, vám poradíme na ventilátory.cz.
5: Ventilátory.
3: Poradíme na ventilátory.cz.
5: Ventilátory.cz.
3: Ventilátory.cz.
5: Ventilátory.cz.
3: CZ.
5: Ventilátory.cz.
6: Jen
5: ventilátory.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte
5: CZ.
6: Jen do konce června jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce

0: června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slina zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže máte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže Manky Business vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže Manky Business Richard Miller Helena Vodvě za 800 korun. Horký že slíže Manky Business Richard Miller Helena Vondráče Manky Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí Miller Helena Vondráčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. záříčková Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září vstupenky najdete na Pálavští zde vystoupí od 11. do 13. září vstupenky najdete od 11. do 13. září vstupenky najdete na Pálavské vinobratka platí jen do konce června.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte
0: do konce června.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která tápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynik. Užijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Dla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získ skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému trant.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola, ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero je další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,7 jste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,70 ale v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 30. Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 30. Nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34. Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo má 75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,490 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu jsou 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu jsou další ceny v klidu Lidl novou běžnou cenu 29,90 V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. No 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 7,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ceny rostou.
2: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ceny rostou.
2: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ceny rostou.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: To se vyplatí.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A tou digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál CZ.
5: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u

0: jako zlato, cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: Brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: AU portál CZ.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď
0: portál CZ.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Luboši, ty ho nevíš, ho! Luboši, ty ho nevíš!

0: republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
1: Právě
0: ta Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
1: Právě teď
0: tu v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6.
0: Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
0: Audi Auto v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
0: Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Svým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat auto. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi. Vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio. Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další. Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy. Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy. 41 minut, rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Senkor a jejím rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Senkor a jejím šťastným majitelem další klimatizaci Wi-Fi od firmy Senkor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin. Klimatizaci Wi-Fi od firmy Senkor a jejím šťastným majitelem se právě stvě od firmy Senkor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin Senkor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin ze Stařechovic. Dobrý ráno. Stal Martin ze Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
2: Ze Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Ahoj, ahoj.
2: Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Ahoj, ahoj.
2: Dobrý ráno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Ahoj, ahoj, čau.
2: Mítěno přejeme.
3: Dobré ráno.
4: Ahoj, ahoj, čau.
2: Mítě zdravíme, prosím tě, ale...
3: Dobré ráno.
4: Ahoj, ahoj, čau.
2: Mítě zdravíme, prosím tě, ale...
4: Ahoj, ahoj, čau.
2: Mítě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle stařec.
4: Ahoj, ahoj, čau.
2: Mítě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic.
4: Čau.
2: Mítě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic. Mítě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic.
4: Ještě ne, ještě ne.
2: Prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic.
4: Ještě ne, ještě ne.
2: Nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic.
4: Ještě ne, ještě ne. 38 teprve.
2: Ještě, podle Stařechovic.
4: Ještě ne, ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
3: Ježiš, jsi mladší.
2: Podle Stařechovic.
4: Ještě ne, ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík. Ještě ne, ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
3: Ježiš, jsi mladší než my oba dohromady.
2: No to jo.
4: Ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
3: Ježiš, jsi mladší než my oba dohromady.
2: No to jo.
4: Dobře. 38 teprve, no, takže mladík, že?
3: Ježiš, jsi mladší než my oba dohromady.
2: No to jo.
4: Dobře, to je dobře. Dobře, to je dobře.
3: To je dobře. Jak pro koho? To je dobře. Jak pro koho?

0: Jak pro koho?
1: Možná to ještě přehodnotíme. Možná to ještě přehodnotíme, já se teďka nenápadně zavěsím. Hele, Martine. Prosím tě. Ty jsi psal, že máte okna, všechny okna, prosím tě. Ty jsi psal, že máte okna, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo. Takže okna, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo. Takže vy máte nějaký domeček, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo. Takže vy máte nějaký domeček s paní na jižní stranu a někdy je to fakt peklo. Takže vy máte nějaký domeček s paní a někdy je to fakt peklo. Takže vy máte nějaký domeček s paní.
2: Jo, máme, no, máme starší domeček a všetko na jižní stranu, jako je to super, no, jako sluníčko, že svítí svět a všetko na jižní stranu, jako je to super, no, jako sluníčko, že svítí světla je dost, ale, no, jako je to super, no, jako sluníčko, že svítí světla je dost, ale, jako jak přijde to, jako je to super, no, jako sluníčko, že svítí světla je dost, ale, jako jak přijde to léto a takový ty, jako sluníčko, že svítí světla je dost, ale, jako jak přijde to léto a takový ty, 35 světla je dost, ale jako jak přijde to léto a takový ty 35 plus, tak je to docela sada. Ale jako jak přijde to léto a takový ty 35 plus, tak je to docela sada.
0: Zase bohatý lidi.
2: Takový ty 35 plus, tak je to docela sada.
0: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé. Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře tu.
1: Přesně. Takže seš o to bohatší. To bohatší, no to je dobrý.
2: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi na bohužel.
1: No ale zase, kdybyste tu střechu neměli, tak potom hezky větráte.
0: Vzhledem k tomu, že je na kolečkách, tak můžeš dotlačit sousedovi.
1: Tak.
2: Supervý, jo.
1: Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat, zdravíme tě moc, si klimošku užijte, až dorazí. Ty jsi teda mimochodem prozradil ještě tady mimo éter, že odjíždíš, až dorazí. Ty jsi teda mimochodem prozradil ještě tady mimo

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vévovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor 1999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor. Cool.

0: Mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři. Ty si teda mimochodem prozradil ještě tady mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte. Mimochodem prozradil ještě tady mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte se ještě na pár dní k moři a vracíte se ve středu. Kamže to jedete?
1: Do Turecka frčíme.
0: Do Turecka moři a vracíte se ve středu. Kamže to jedete?
1: Do Turecka frčíme.
0: Do Turecka, no to ve středu. Kamže to jedete?
1: Do Turecka frčíme.
0: Do Turecka, no tak jdete? No.
1: Do Turecka frčíme.
0: Do Turecka, no tak... No. Jako chceš říct, že...
1: Do Turecka frčíme.
0: Do Turecka, no tak... No. Jako chceš říct, že jsme dali Klimoško...
1: Do Turecka frčíme.
0: Do Turecka, no tak... No. Jako chceš říct, že jsme dali Klimoško někomu, kdo má barák, není za... Tak... No. Jako chceš říct, že jsme dali Klimoško někomu, kdo má barák, není zadlužený a ještě teď jede na dovolenou do Turecka. Chceš říct, že jsme dali Klimoško někomu, kdo má barák, není zadlužený a ještě teď jede na dovolenou do Turecka. Klimoško někomu, kdo má barák, není zadlužený a ještě teď jede na dovolenou do
2: Turecka. No tak to Přepříště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo. Děkuji tam Turecka, no tak to je rucho. Přepříště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo.
0: Už nám nepiš.
2: Tak to je rucho. Přepříště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo. Přepříště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo.
0: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo.
0: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Vybírat nějaký chudáky, Honzo.
0: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
1: Dobře.
2: Taky Honzo, děkuji.
0: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
1: Dobře.
0: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
1: Dobře.
0: Ne, tě už nevolej.
1: Dobře.
2: Ne, ale Martin. Tak zemněj... Ne, ale Martin. Tak zemněj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
1: Určitě.
2: Ne, ale Martin. Tak zemněj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
1: Určitě.
2: Ne, ale Martin. Tak zemněj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
1: Určitě, supervy.
2: Super. Tak zemněj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
1: Určitě, supervy. Super, fakt bomba, děkuju.
2: Krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
1: Určitě, supervy. Super, fakt bomba, děkuju moc krát.
2: Zlepšili začátek týdne.
1: Určitě, supervy. Super, fakt bomba, děkuju moc krát. A jestli bych mohl pozdravit, já mám radost taky z toho. Tak budu to s nima muset oslavit, no.
2: Zdravíme chlapce.
1: Taky z toho. Tak budu to s nima muset oslavit, no.
2: Zdravíme chlapce do dílny.
1: Tak budu to s nima muset oslavit, no.
2: Zdravíme chlapce do dílny.
1: Dobře. S nima muset oslavit, no.
2: Zdravíme chlapce do dílny.
1: Dobře. Dobře, díky moc.
2: Tak ahoj, hezký den.
1: Ahoj, ahoj.
2: Tak ahoj, hezký den.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký ráno, Martine, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Senkor.
2: Teď už Ozzy Osbourne, Alita Ford. Teď už Ozzy Osbourne, Alita Ford, zavřít oči navždy. To bych ještě pár let počkala.
0: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý... A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba...
2: Já budu robit kurzy, přihlásíš se?
0: Ne.
2: Baby, a kurzy, přihlásíš se?
0: Ne.
2: Baby, a kurzy, přihlásíš se?
0: Ne.

0: Kvalitní vrtané.
1: Musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané.
1: Bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z deseté studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikman.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund
0: a s letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a z
0: Profivoda.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v
0: Česk.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Autmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice. Vás do největšího světa Audi v České

musíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. A nu ein Mensch. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. A nu ein Mensch. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. A nu ein Mensch. Probouzečka před osmou. A nu ein Mensch.
1: Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš
0: to? Osmou. A nu ein Mensch.
1: Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš to?
0: A nu ein Mensch.
1: Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš
0: to? Ein Mensch.
1: Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš to?
0: To ticho?
1: Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš to?
0: To ticho?
1: Vrm, vrm. Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš to?
0: To ticho?
1: Vrm, vrm. Vrm, vrm, vrm, vrm. Slyšíš to?
0: To ticho?
1: Vrm, vrm. Vrm, vrm, vrm, vrm, vrm. Slyšíš to?
0: To ticho?
1: Vrm, vrm. Vrm, vrm, vrm, vrm, vrm.
0: Tady to ticho?
1: Vrm, vrm. Vrm, vrm, vrm, vrm, vrm.
0: Tady.
1: Vrm, vrm, vrm, vrm, vrm.
0: Tady někomu trošku šiblo.
1: Vrm, vrm.
0: Tady někomu trošku šiblo. Tady někomu trošku šiblo.
1: Ne, to je strýda Marcel na motor.
0: Tady někomu trošku šiblo.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
0: Komu trošku šiblo.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce. Ne, to je strýda Marcel na motorce.
0: Je tak.
1: Motor. Ne, to je strýda Marcel na motorce.
0: Je tak. Tak.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo styl.
2: Si Marcela Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho.
2: A Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbalový znalci světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbalový znalci asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2000 se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbalový znalci si jistě vzpomenou na dotknout, ne? Tak OK. Fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglickoví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal. Vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři. Sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři. Tehdy v čele s Thierry Henry. Kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři. Tehdy v čele s Thierry Henry. Kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanoníři, tehdy v čele s Thierry Henrym převládnul Arsenal Londýn kanoníři, tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali na Londýn kanoníři, tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali celou sezónu projít bez poražky, tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali celou sezónu projít Thierry Henrym předvedli něco úchvatného, dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 20krát dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remizovali, neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i

Ten víkend Gunners nějak hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 20. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží sezóny, a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrá způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrá konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývá poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě s otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těch závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz, lomeno kar, která si svých

0: řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.
1: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

0: než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dobrý, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix Česka. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix Česka se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Už jim MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupeň 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Brno.com.
1: Angry Birds Cosmetica. Angry Birds Cosmetica, co má koule. Angry Birds Cosmetica, co má koule. Angry Birds Cosmetica, co má koule. Angry Birds Cosmetica, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz BRDS.cz.
2: Svět není jen samé
1: BRDS.cz.
2: Svět není jen samé
1: BRDS.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
1: drsný.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije. Hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneuce.
2: Tyky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneuce.cz.
2: Obě pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneuce.cz.
4: Objevte svět.
2: Si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Objevte svět potěšení a smysl.
2: Nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Objevte svět potěšení a smysl.
2: Deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů.cz. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po... Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po... Produkty a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po... Produkty a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po... Produkty... Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po... Produkty, které rozproudí vašičků, prádla, kosmetiky až po... Produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růža kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez otazí. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžový slon.cz poradí. Udělejte si radost na www.růžový slon.cz. Dejte si radost na www.růžovýslon.cz. Růžový slon.cz.
5: Potisk, potisk.

0: potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, betaliárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Honda přiváží žhavou...
0: Bilabil, bilabil, CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku...
0: Bil, CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bez až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 30 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, dopravná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Chutné
1: Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
2: Chutná jako krása.
1: The power of dreams.
2: Chutná jako krásný sen.
1: Dreams.
2: Chutná jako krásný sen,
3: vůní.
2: Chutná jako krásný sen,
3: vůní, budeš omámen.
2: Chutná jako krásný sen,
3: vůní, budeš omámen.
2: Chutná jako krásný sen,
3: vůní, budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na jako krásný sen,
3: vůní, budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
3: Carmen
2: sen,
3: vůní, budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
3: Carmen,
2: Carmen,
3: vůní, budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
3: Carmen,
2: Carmen, omámen. Ve Vraňanech na vás čeká
3: Carmen,
2: Carmen,
3: Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Potřebujete dětské kolo?
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Potřebujete dětské kolo?
4: Vaše nejsladší jahody.
5: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se sladší jahody.
5: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude
5: dítko. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
5: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
5: Tak si ho půjčte a
4: kolo? Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu se, že bude dítko hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových.
5: Si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce Raskal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport.
5: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happy Sport CZ.
5: O 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Procent, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Jen do konce června.
4: Happysport.cz.
6: Střešní
5: června.
4: Happysport.cz.
6: Střešní okna fenestra.
4: Happysport.cz.
6: Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
6: Ano. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již fenestra.
4: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
6: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
6: Ano.

0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: nedávno dala oraz jejich hlupák váha a dvě a něco minuty do 8 hodiny. Oraz jejich hlupák váha a dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: Tam jsou taky hlupáci, ale ne...
0: Váha a dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: Tam jsou taky hlupáci, ale neváháme a máme...
0: A dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: Tam jsou taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás
0: právě. A něco minuty do 8 hodiny.
1: Tam jsou taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás právě.
0: Do 8 hodiny.
1: Tam jsou taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás právě.
0: Už za chvíli.
1: Taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás právě.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
1: Hlupáci, ale neváháme a máme pro vás právě.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
1: Máme a máme pro vás právě.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
1: Právě.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
2: Dřív než
0: Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou,

0: Uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci.
1: Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážné nehodě. D6 je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary, bouralo se na 26. kilometru. Na D10 se řeší taky velké.

0: Hezké ráno máme. Zprávy. Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident. Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr. Hezké ráno máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krají dvoudenní návštěvu Vysočiny. Setkání se starosty, se kterými chce. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit. O stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech.
1: Mezivládní konference se mohla uskutečnit v Polské unii.

0: Velká nehoda ve směru 26,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov 26,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 km. D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Vleve se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. V levém jízdním pruhu na 0,5 kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 v levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368 kilometru.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešený zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk.

0: my jsme ty divný postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř. Postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
1: A jste to vy, nebo je to vás? Dobře nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Dobře nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Dobře nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Pelechy hoří. Rock Radio.

0: a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocnej, měl a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocnej, měl poměrně v Kanadě. Už byl v té době nemocnej, měl poměrně vzácnou poruchu. Už byl v té době nemocnej, měl poměrně vzácnou poruchu srdce. Nemocnej, měl poměrně vzácnou poruchu srdce. Trpěl na rehydrataci, měl poměrně vzácnou poruchu srdce. Trpěl na rehydrataci, měl poměrně vzácnou poruchu srdce. Trpěl na rehydrataci a všechno poměrně vzácnou poruchu srdce. Trpěl na rehydrataci a všechno tohleho na tomhletom koncertě poruchu srdce. Trpěl na rehydrataci a všechno tohleho na tomhletom koncertě dohnalo. Doslova. Trpěl na rehydrataci a všechno tohleho na tomhletom koncertě dohnalo. Doslova. Rehydrataci a všechno tohleho na tomhletom koncertě dohnalo. Doslova. Jo, zpíval svůj a všechno tohleho na tomhletom koncertě dohnalo. Doslova. Jo, zpíval svůj největší hit. Všechno tohleho na tomhletom koncertě dohnalo. Doslova. Jo, zpíval svůj největší hit. Na tom koncertě dohnalo. Doslova. Jo, zpíval svůj největší hit. I do dohnalo. Doslova. Jo, zpíval svůj největší hit I do anything for love. Doslova. Jo, zpíval svůj největší hit I do anything for love. Jo, zpíval svůj největší hit I do anything for love. To je ono, že? Svůj největší hit I do anything for love. To je ono, že? To je ono, že?
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Bych to nepoznal takhle instrumentálně.
0: To je ono, že jo?
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Bych to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti opak... To je ono, že jo?
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Bych to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň.
1: Vážně.
0: No, jo, jo.
1: Bych to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti opak pustím. No, jo, jo.
1: Bych to nepoznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti opak pustím.
1: No, a poznal takhle instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti opak pustím. No, a během tohohle toho songu.
1: Instrumentálně.
0: Ne, promiň. Já ti opak pustím. No, a během tohohle toho songu pustil mikrofon. Já ti opak pustím. No, a během tohohle toho songu pustil mikrofon na zem. No, a během tohohle toho songu pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pohodě. Během tohohle toho songu pustil mikrofon na zem, plácnul sebou songu, pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel. Pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to je, že to...
0: Pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že...
0: Na zem, plácnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to, je, že to patří k show, ne?
0: No, vstnul sebou na pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to, je, že to patří k show, ne?
0: No, vstnul pódium a vomdlel.
1: A lidi si mysleli, že to, je, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo...
1: A lidi si mysleli, že to, je, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná...
1: Mysleli, že to, je, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš...
1: Že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel...
1: Show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj... No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj... Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj... Kapela ještě chvíli hrála, takže to bylo možná spíš jako bohužel pro něj. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jako bohužel pro něj. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv pro něj. Kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál. Ale takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál. A hlavně jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Hlavně jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo, jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo, zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo, jakože v podstatě...
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo, jakože v podstatě tenhle ten...
1: Takže on měl playback, děda.
0: Jo, jakože v podstatě tenhle ten...
1: Playback, děda.
0: Jo, jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc. Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho... Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila. V podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila. Že tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používá

0: Pan Alice Kop... Pan Alice Koprů a jeho... Pan Alice Koprů a jeho Frankenstein. Pan Alice Koprů a jeho Frankenstein. Pan Alice Koprů a jeho Frankenstein. Pan Alice Koprů a jeho Frankenstein. On říká to hrozně prů a jeho Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka o Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla prosím tě. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla prosím tě hlavně nebuď vtipná. Takže já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám. Taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám. Mála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám. Prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám. Naše crew vnímám trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme tady asi pět.
0: Moje trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme. Tady asi pět minut při tom
0: humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme tady asi pět minut při tom si myslím, že už jsme tady za realita, že už se tomu smějeme tady asi pět minut při tom si myslím, že už jsme tady zandali jiný fory. Jsme tady asi pět minut při tom si myslím, že už jsme tady zandali jiný fory za to při tom si myslím, že už jsme tady zandali jiný fory za tu dobu, co tu jsme spolu, ale Alice... Si myslím, že už jsme tady zandali jiný fory za tu dobu, co tu jsme spolu, ale Alice Copper
0: je dobrý, no.
1: Dal bych si zandali jiný fory za tu dobu, co tu jsme spolu, ale Alice Copper
0: je dobrý, no.
1: Dal bych si okurky za tu dobu, co tu jsme spolu, ale Alice Copper
0: je dobrý, no.
1: Dal bych si okurky, no nic, nakládačky spolu, ale Alice Copper
0: je dobrý, no.
1: Dal bych si okurky, no nic, nakládačky. Dneska je úterý,
0: Alice Copper je dobrý, no.
1: Dal bych si okurky, no nic, nakládačky. Dneska je úterý 16. června.
0: Dobrý, no.
1: Dal bych si okurky. No nic, nakládačky. Dneska je úterý 16. června. Dal bych si okurky. No nic, nakládačky. Dneska je úterý 16. června. Mám tady zase historický okno. No nic, nakládačky. Dneska je úterý 16. června. Mám tady zase historický okno pro nakládačky. Dneska je úterý 16. června. Mám tady zase historický okno pro tebe. Dneska je úterý 16. června. Mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik klamat nebude. 16. června. Mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik klamat nebude, ale uvidíme. No. Cizí než června, mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik klamat nebude, ale uvidíme. No. Cizí než zase historický okno pro tebe. To se tolik klamat nebude, ale uvidíme. No. Cizí neštěstí pro tebe. To se tolik klamat nebude, ale uvidíme. No. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku se tolik klamat nebude, ale uvidíme. No. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2 nebude, ale uvidíme. No. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert americký ský vždycky pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert americký pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu. 16. června roku 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu. 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v týmu měl koncert americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl americký zpěvák Meatloaf a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocný zpěvák Meatloaf

0: některý písničky Šťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některý písničky Nahraný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některý písničky Nahraný na sample, že v té době už používal některý písničky Nahraný na sample, že tam ten svůj mladický vybě už používal některý písničky Nahraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl některý písničky Nahraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl nahraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, hraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil, mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil, mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil, vždycky tvrdil, že to prostě byl hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil. Vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale což on teda nikdy nepřiznal, nikdy to nepotvrdil, a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný, nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdil, a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný, že to nepotvrdil, a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný, záznam dokonce si lidi nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný, záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu, lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022. Na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned
0: na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to Jurče.
0: Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to Jurče pobaví.
0: ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to Jurče pobaví.
0: 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít to Jurče pobaví. Jo, tak já studuji hned najít to Jurče pobaví. Najít to Jurče pobaví.
0: Já si jdu dát nějaký...
1: pobaví.
0: Já si jdu dát... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden. Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run. Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run. Nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. A vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio. Run to the Hills na Rock Radio. Na Rock Radio.

0: záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili 3 ráno, už proběh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili, dožili taky a nebylo to moc jako hezký, došly jim drogy. Neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakčky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělal na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. Že prej nějakou chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda už. Že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda už.
1: Já myslím, že se pak
0: toho berou tolik, že by mohli jít na led na léčení. Pak teda už.
1: Ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
0: Jo, já si myslím, že i potom tomhle bych
1: pokoj dělo.

0: To to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale
0: to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo.
0: Tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá. Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi. Já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne.
1: Po tomhle bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě.
1: To bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne.
1: Docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: To vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Tak zkoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup o drogách.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup o drogách a o Medley Crew
0: a... Ne, a my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup o drogách a o Medley Crew a za chvíli. Takže to byl vstup o drogách a o Medley Crew a za chvíli si dáme další muziku. Bude vstup o drogách a o Medley Crew a za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly. O Medley Crew a za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly. A za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly. Si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly.
2: Drbis ohrad.
1: Bude Tom Petty a Learning to Fly.
2: Drbis ohrad.
1: A Learning to Fly.
2: Drbis ohrad a výběhu zo...
1: Fly.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí... Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se... Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví... Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu. U zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu.
3: Tak konečně...
2: Zelčín. Hlásíme se ze Želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo...
2: Hlásíme se ze Želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí...
2: Výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje. Konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já... Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Lidi pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nest tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěcháma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás žení. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy pěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zop
3: se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark.
3: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín.
3: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín.
3: Kousek nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
3: můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zvít. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Věda.
2: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Věda. Řemesl.
2: A hodně blízko u zvířat.

0: Tania. Tania, nostalgie. Tania, Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu teďka pro tebe, ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery. Ne, dobře.
1: Už ne.
0: Metal
1: Crew. Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit, dobře. Ano.
0: Kapela Metal Crew.
1: Ráda, tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit, dobře. Ano.
0: Kapela Metal Crew.
1: Tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit, dobře. Ano.
0: Kapela Metal Crew, bubeník Tommy
1: to chtěla upřesnit, dobře. Ano.
0: Kapela Metal Crew, bubeník Tommy Lee nedávno
1: přesnit, dobře. Ano.
0: Kapela Metal Crew, bubeník Tommy Lee nedávno byl. Kapela Metal Crew, bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu. Bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu a bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti, začátky a průběhy, a vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2, ve 3 ráno, už proběh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti.

0: zvířat.
1: Věda, řemeslo.
0: Všechno u zvířat.
1: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárek, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být se. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí.
2: Mám barák.
1: Být hrdí.
2: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě do postele. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Fičí, je do postele fičí, snad znám jí tele fičí, snad znám čí, snad znám jí poraděj, snad znám jí poraděj, snad znám jí poraděj, jinak jsem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,99 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjč
0: platí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pot. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Hledáte práci k...
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Hledáte práci, která...
1: Pro lepší příběhy.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro
1: příběhy.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje... Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme... Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, i včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Vytáhni.
2: Kariéra.lidl.cz. Tým

0: se vyplatí.
1: Vytáhni...
0: Ka Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu!
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říká
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Vytáhni jendu!
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Vytáhni!
3: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Vytáhni jedna! Ty umějš
3: šachtu! Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Vytáhni jedna! Ty umějš šachty!
3: Povídám!
2: Výtah! Já vím! Vytáhni jedna! Ty umějš šachty!
3: Povídám! Vytáhni jendu!
2: Vytáhni jedna! Ty umějš šachty!
3: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No jo, vytáhni jedna, ty umějš šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, vytáhni jedna, umějš šachty.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, vytáhni jedna.
3: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni.
3: Vytáhni jendu.
2: No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
3: Jendu.
2: No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
2: Jendo. No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem...
2: Vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je...
4: Máme vytáhni jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš a...
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Jasně. Jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz.
8: Zažij
7: výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz. Rekonstrukce stávajících. Výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem
7: stávajících. Výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem
7: www.výtahy1.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vidíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také s novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
9: Zvou vás autosalon
8: dnes na PED 2026.cz.
9: Zvou vás autosalon
8: PED 2026.cz.
9: Zvou vás autosalony Kopecký 12.

0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. U OC Europark ve Štěrbohorích. Rok. Europark ve Štěrbohorích. Rok. Rádio. Štěrbohorích.

0: Sukoradi. www.oknasukoradi.cz www.oknasukoradi.cz www.oknasukoradi.cz www.oknasukoradi.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu...
0: Sukoradi.cz
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci...
0: CZ
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od...

0: jsme doplachtili krásně až na další přehled novin. Což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novin informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český
0: světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop
0: a mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop, ale jistě
0: se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jediný český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jediný jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají ne jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rok. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s nej. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největším. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdy. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kultura světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav. To je lepší z festáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc aků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc aků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Bav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Nikde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Sluč v dabu. Slušnej výkop na Rock Radio. Slušnej výkop na Rock Radio. Slušnej výkop na Rock Radio. Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý.
1: Slušnej výkop na Rock Radio. Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů.
1: Kop na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na
1: Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude roz českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat sů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a přeta mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin. A připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu podle hodin. A připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu podlehli Korejcům. Na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup šampionátu podlehli Korejcům

0: Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidám 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa. Ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem pasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal. Jedna se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal. V jedna Arábii. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal. V 21 hodin. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal. V 21 hodin. A Senegal. V 21 hodin.
1: Když skončí asfalt, hra...
0: V 21 hodin.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro... Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio.
1: Tam je celý svět.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda o
1: celý svět.
2: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela.
2: Rock Radio. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela.
2: Jo. Doprava.
0: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku. Uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam sice máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam sobě třižnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam sobě tři dodávky ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam sobě tři dodávky na 3,5 kilometru, je tam v sobě tři dodávky a tři osobáky. Půltém kilometru je tam v sobě tři dodávky a tři osobáky. Tam v sobě tři dodávky a tři osobáky. Na místě tři dodávky a tři osobáky. Na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A tři osobáky. Na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Po tři osobáky. Na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bůral báky. Na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bůral

0: místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

Pohodová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krava jenom pár vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krav vteřin před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na před půl devátou, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další půl devátou, což znamená, že

Zuzko, díky, pokračujeme dál. Rock Radio. Zuzko, díky, pokračujeme dál. Rock Radio. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Holce.

0: Přátelé, máme po půl devátý. Přátelé, máme po půl devátý, ladíte Rock Radio.
1: Takže bude to kapela Severní Boleslavi, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v devět si poslechnout zase nějaký hezký povídání o

Rock Radio.

0: muzice s našimi hosty, tak bude tchnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou
0: nějaký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal
0: muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal
0: hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše
0: budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě
0: na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích. A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách na našem webu www.rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno a co bude za chvíli?
1: Rokoviradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry
1: v podcastech.
0: Takže to bude zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať seš punk. Takže to bude zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať seš punk. Zítra ráno a co bude za chvíli? Tři sestry a ať seš punk. Chvíli tři sestry a ať seš punk.
2: Trenýrkarna.cz.
0: Sestry a ať seš punk.
2: Trenýrkarna.cz.
0: Hej ty, ať seš punk.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo
2: CZ.
3: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba
2: hej ty,
3: ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna teď potřeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna tečka se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kód rádio 10%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
4: Jede to.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trenýrkarna.
3: Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
4: Dnes objednáš
3: a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
4: Náš a zítra máš.
2: Trenýrkarna.cz.
5: Stavebniny Dek přináš.
2: Trenýrkarna.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopí.
2: Trenýrkarna.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopísko.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové přít. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou a vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových a kus lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebnou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si na Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano,
7: slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy.

0: nákupy s fůrou exkluzivní.
1: Nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super. Nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 20 odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: Ojem.
0: Chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
0: Data. Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
0: 8 s výdrží až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektro. Až 29 dní.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. 29 dní.
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: No tože...
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: No tože seš mladý...
1: Ojem, mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: No tože seš mladý projekt...
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí...
0: elektrospecialista.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš...
0: specialista.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní... Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne... Umem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudu... Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudopu. Jsme sudop Praha a nabízíme sudopu. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projekt, nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovnání výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Tří nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudopej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudopej CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projekt
2: najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projekt
2: Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz
2: Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
4: Aktuální zpráva.
3: Projektantbudoucnosti.cz
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
3: budoucnosti.cz
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit 15 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se
5: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj,
5: účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10
5: může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10
5: vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10
5: Ahoj, v červnu

0: Se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií. Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cesta Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Pohlédl.
0: Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí byla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu
1: se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
1: Prázdniny se blíží.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dobrodružné se blíží.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla.
2: Vinetu.
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře. Divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice. Představení je tu. Poklad na stříbrném jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice. Je tu poklad na stříbrném jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice.
0: O letošních
1: poklad na stříbrném jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice.
0: O letošních prázdninách.
1: Stříbrném jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice.
0: O letošních prázdninách.
1: Ve westernovém městečku Boskovice.
0: O letošních prázdninách. Posledních 20
1: v městečku Boskovice.
0: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
1: S láskou v Kovice.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci.
0: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám.
0: Prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Má.
0: Posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Má.
0: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Má.
0: Představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací.
1: Kou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací.
1: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. A více informací na www.westernové-městečko.cz. Honmací na www.westernové-městečko.cz. Honda www.westernové-městečko.cz. Honda www.westernové-městečko.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: www.westernové-městečko.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: www.westernové-městečko.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 100 000 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 koletní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za B až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a už hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. To v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Rock Radio. Dreams.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo... Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Na do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz.

zrokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. I abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: a uvidíme, jak to dopadne.
1: Firma CF Moto.
0: Takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
1: Firma CF Moto představuje... Firma CF Moto představuje nový krásný stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to nový krásný stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý dopoledne položit na budku Buginu za tři čtvrtě míče.
0: Ježíši Kriste, já říkám, já to řídit nechci, já budu jenom jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme mávat zvokínek jako anglická královna.
1: Každopádně z této dnešní taškařice budete
0: anglická královna.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáček. Zase zítra, čau.

0: なる。なるからあるよ。なるからあるよ。なるからあるよ。dohráli Volbeat Dark. Na Rock Radio dohráli Volbeat Dark and Fall. Za chvíli 9:00, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do...
0: 9:00, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedl.
0: Dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo.
1: Čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugíně.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugíně.
0: Super. No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugíně.
0: Super. No, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugíně.
0: Super. No, co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugíně.
0: Super.
1: Jupi. Zabít se v Bugíně.
0: Super.
1: Jupi. Ne, musíme jít pomalu. Zabít se v Bugíně.
0: Super.
1: Jupi. Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé.
0: Super.
1: Jupi. Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na... Jupi. Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na představvačku nový Bugíně. Jupi. Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na představvačku nový Bugíně. Musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na představvačku nový Bugíně. Já beru pana Buráčka, aby se nám nic nestalo, přátelé, jedeme na představvačku nový Bugíně. Já beru pana Buráčka, tak Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to přijít bude on, že mu věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne. Víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu.

rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou D. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou D. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Šéfe, zas to netlač... Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý komp... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlap
0: to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem...
0: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď...
0: Cajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na...
0: Nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web...
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web...
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika...
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop. Jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch... Kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch... CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je sklep, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Obstlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
0: Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.online.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fič.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: No.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati, víte kam...
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme...
0: Technika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
0: To je fičák.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleb.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam už... Tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky. Na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky
4: a taky ty kobrazy.
3: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
4: Chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky
4: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i...
4: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo.
4: Krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo a mzy.
4: A mají tam i lvy.
3: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: Mají tam i lvy.
3: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak ty.
3: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak...
3: Jo a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak
3: přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad,
4: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedem?
4: A jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
3: Tak tam mají nejlepší palačinky.
4: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
5: Slyšíš?
4: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
5: Slyšíš to?
4: Jedeme?
3: Zoo chleby.
5: Slyšíš to?
4: Zoo chleby.
5: Slyšíš to?
4: Chleby.
5: Slyšíš to?
6: Tady cestou na sněž.
5: Slyšíš to?
6: Tady cestou na sněž.
5: To?
6: Tady cestou na sněžku můžeš slyšet různý... Tady cestou na sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady...

0: můžeš poslouchat Rockrad, slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě ne. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takové to se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
2: Ještě nemáš lístky.
1: Auto.cz.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je
1: CZ.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Danlank.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Ryby.
2: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové. To je třeba napravit.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové. Třeba napravit.
3: Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady. Danlanda.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisce.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisce.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Česk. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz. 20. června na www. Hrady.cz.
5: Hlavní partneři
3: www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není Hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není .cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou hry.
5: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady.
5: www.hrady.cz. Tohle není jen festival.
3: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festival.
3: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: To
3: jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festival.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco
3: Mobile.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
3: CZ.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty.

0: extra data. Jen u Tesco Mobile CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete limitovaná edice SIM karty extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a ty extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Každý den
0: 30 GB dat gratis a opakovaně. A opakovaně.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Ačím. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio.
0: A v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska
0: Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno.
1: Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek.
1: Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek. Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 40. Dneska bude polojasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24. Jasno až oblačno, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia. No, už ale beze srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Počasí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: A začneme v Turnově v ulici Palackého.
1: Doprava.
2: A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osob. A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut. Začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezd Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezd nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezdní s opatrností osobních aut na místě policie. Je to průjezdní s opatrností a dejte si pozor i v Olomouci policie. Je to průjezdní opatrností a dejte si pozor i v Olomouci v ulici je to průjezdní s opatrností a dejte si pozor i v Olomouci v ulici průjezdní s opatrností a dejte si pozor i v Olomouci v ulici Hodolanská a dejte si pozor i v Olomouci v ulici Hodolanská tam je nepozor i v Olomouci v ulici Hodolanská tam je nehoda v Olomouci v ulici Hodolanská, tam je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu. A komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
3: Instagram.
2: Tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
3: Instagram Rock Rádia. To je
2: slušným. Šťastnou cestu.
3: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky.

Hezké dopoledne. Zprávy. Hezké dopoledne. Je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne. Je 9 hodin a jsou hezké dopoledne. Je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem vojenskou vzájemnost.

0: příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rádio. Rockový dopoledne.
1: Pět minut po devátý hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června. Máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý takových věcí, kde by se aktivitách. Nech mi tu číslo.

sama v poušti s... Když budeš sama v poušti stát a všichni svatí přiletí a všichni svatí přiletí a nebude se všichni svatí přiletí.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem. Drábem.

že do čtvrtka do 18. můžete posílat, znamená, že do čtvrtka do 18. můžete posílat svoje fotky do čtvrtka do 18. můžete posílat svoje fotky na do 18. můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz. Pokud byste chtěli vyfotit svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz. Pokud byste chtěli vyfotit fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz. Pokud byste chtěli vyrazit na rokovirádio.cz. Pokud byste chtěli vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne.cz. Pokud byste chtěli vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne tento pát. Pokud byste chtěli vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne tento pát. Vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. Tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli, vyrazit, se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek, ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak stačí. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak stačí celá fotka. Chtěli vyrazit v pátek na Rokin, tak stačí celá fotka vaší pátek na Rokin, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou na Rokin, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou objíždíte festival, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou objíždíte festivaly, koncerty, celá fotka vaší party, se kterou objíždíte festivaly, koncerty a můžete od nás, kterou objíždíte festivaly, koncerty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v festivaly, koncerty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky a ty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rokrádia, který Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rokrádia, který tam bude pro vás, taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rokrádia, který tam bude pro vás v čele s Petr. No a samozřejmě i celý tým Rokrádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem. Samozřejmě i celý tým Rokrádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem. Petrem Rokrádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem, Petrem Jandou, který ho znáte, bude pro vás v čele s Petrem, Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání. V čele s Petrem, Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festem, Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festákem prodou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festákem přes našeho odpoledního vysílání a ten vás festákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní vysílání a ten vás festákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou a ten vás festákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i festákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušný merch. Takže se jde. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušný merch. Takže tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušný merch. Takže si budete moct koupit slušní holky, který vám přivezou i náš slušný merch. Takže si budete moct koupit, který vám přivezou i náš slušný merch. Takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to náš slušný merch, takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovém rozjezdu se dozvíme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15

0: hodin, no a v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, kdo tek v 15 hodin, no a v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, kdo žije ten 14 hodin, no a v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, kdo žije ten šťastlivec a kdo může vyrazit. V pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, kdo žije ten šťastlivec a kdo může vyrazit. 19. rokovým rozjezdu se dozvíte, kdo žije ten šťastlivec a kdo může vyrazit. 19. června, kdo žije ten šťastlivec a kdo může vyrazit. 19. června do Pardubic na Rocky. Kdo žije ten šťastlivec a kdo může vyrazit 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Šťastlivec a kdo může vyrazit 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Může vyrazit 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Tak posílej 19. června do Pardubic na Rockin' Town. Tak posílejte a do Pardubic na Rockin' Town. Tak posílejte a hlavně doražte na Rockin' Town. Tak posílejte a hlavně doražte. Tak posílejte a hlavně doražte. Posílejte a hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: a hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší
0: a hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
0: Te.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herku.

technicplast.com. Všepro bagr. Všepro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vždy pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Všepro na jednom místě. Pohodlné.

0: Herkules.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Herkules Klima od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Od matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.
1: No a my pokračujeme v muzice.
0: Matrace za hubičku.cz.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme
0: hubičku.cz.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme rybičky Royal Republic.cz. No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme rybičky Royal Republic. No a my pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme rybičky Royal Republic a nebo my pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme rybičky Royal Republic a nebo taky Linec Knet. Muzice, za chvíli si dáme rybičky Royal Republic a nebo taky Linec Knet. My si dáme rybičky Royal Republic a nebo taky Linec Knet. Rybičky Royal Republic a nebo taky Linec Knet.
2: Nejlepší výběr
1: Republic a nebo taky Linec Knet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Nebo taky Linec Knet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Linec Knet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Beneská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem a mimo
2: CZ.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. K návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. K finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Produktu. Více na technikplast.com.

0: včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně paliv výhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc, 90 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. V hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Na u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Právě jste naladili
0: Více na Nissan.cz.
1: Právě jste naladili Rádio
0: Fortuna.cz.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Drž naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Vlna. Tohle bude dlouhá noc.
2: Fortuna. Dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout...
3: Do chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme ky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jest tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší, bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tady. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby, tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Jedeme? Zoo chleby.
2: Rock Radio.
3: Zoo chleby.
2: Rock Radio.
3: Chleby.

0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky. E-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte trička.
2: My to všechno
1: máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské.
2: My to všechno máme.
1: Máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské.
2: My to všechno máme.
1: To máte ponožky, to máte dětské.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Najdeš na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz.
3: To je tu práce.
2: E-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz.
3: To je tu práce.
2: Na fest. Na www.rokoviradio.cz.
3: To je tu práce.
2: Na festák. Na www.rokoviradio.cz.
3: To je tu práce.
2: Na festák. Na www.rokoviradio.cz.
3: To je tu práce.
2: Na festák.
1: Na poradu. Do porodnice.
2: Porodnice.
1: Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokoviradio.cz.
1: Na posed.
2: Slušnej rokovej e-shop na rokoviradio.cz.
4: Vedro jako
2: šnej rokovej e-shop na rokoviradio.cz.
4: Vedro jako na Sahaře.
2: E-shop na rokoviradio.cz.
4: Vedro jako na Sahaře.
2: Mamkoviradio.cz.
4: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
2: Muka.cz.
4: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní kdro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkore. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí celáři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní. Senkor již od 5999 korun v prodejní. Od 5999 korun v prodejní síti Datart. 1999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
4: Art.
5: Senkor.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 120. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000.

9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka dozněli Genesis. Dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18. Můžete úterý, to znamená,

DAB i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě si. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

problém, který každý mužský zná. A jen žena ho, který každý mužský zná. A jen žena ho, který každý mužský zná. A jen žena ho dovede, který každý mužský zná. A jen žena ho dovede, mužský zná. A jen žena ho dovede, a jen žena ho dovede. A jen žena ho.

0: Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezem. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři, máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. Koblížci. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Lať. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Ubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální. Máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: jsme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: nebo respektive makají na nový desce, která už měla být sice hotová, ale ještě se jim to nepovedlo. Tak aspoň takový návrat, co nás čeká v příštích měsících. No a samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a tak měsících. No a samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky obecně o historii a tak dále, aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou Seven z Mladý Boleslavi na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valdagang, dáme si taky Amarant nebo Hammerfall a i kulturní typy, protože máme úterý. Víkend se blíží, má bejt krásně tepličko, protože máme úterý, víkend se blíží, má bejt krásně tepličko, tak určitě vás bude zajímat, jaký akce se chystají, kam můžete, víkend se blíží, má bejt krásně tepličko, tak určitě vás bude zajímat, jaký akce se chystají, kam můžete vyrazit, festivalky a tak dál, tak si počkejte, my vám za chvíli po akce se chystají, kam můžete vyrazit, festivalky a tak dál, tak si počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří, má za tři. Za 500 maxi za 5.

0: Řík vám agent HLAD. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete už pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovná v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Hledá dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyber a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší, ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky Peugeot. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
2: 19.2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Stavebniny Deck přináší mega akci dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky.

9 hodin 39 minut na Rock Rádiu. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lin. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jich 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat doznívají Lynyrd Skynyrd a jich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra mezi 9. a 10. hodinou, tak víte, že ve středu pro vás máme vždy 10. hodinou. Tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí. Tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře zná hosta. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře znáte z vysílání Rock Rádia, kterou dobře znáte z vysílání Rock Rádia, skladba Vyměřený čas nebo Hra s osud. Dobře znáte z vysílání Rock Rádia, skladba Vyměřený čas nebo Hra s osudem nebo Provokatér. Vysílání Rock Rádia, skladba Vyměřený čas nebo Hra s osudem nebo Provokatér. Tak skladba Vyměřený čas nebo Hra s osudem nebo Provokatér. Tak ty už je Hra s osudem nebo Provokatér. Tak ty už je zlidověli, co se týká našeho nebo Provokatér. Tak ty už je zlidověli, co se týká našich posluchačů. Tak ty už je zlidověli, co se týká našich posluchačů, takže si je budete moc. Ty už je zlidověli, co se týká našich posluchačů, takže si je budete moc užít. Lidověli, co se týká našich posluchačů, takže si je budete moc užít. A chlapci týká našich posluchačů, takže si je budete moc užít. A chlapci nám přijdou představit užít. A chlapci nám přijdou představit svoji novou desku, nebo respektive makají na nový desce, která už měla být sice. A chlapci nám přijdou představit svoji novou desku, nebo respektive makají na nový desce, která už měla být se svojí novou desku, nebo respektive makají na nový desce, která už měla být sice hotová, ale ještě se jim to

0: za vynikající cenu června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více, tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz za vynikající cenu. Více na dek.cz.
1: A ten...
0: cenu. Více na dek.cz.
1: Atención!
0: Cena dek.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí
1: smíchov.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny tančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinských.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherný mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov. Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. To všechno na nádherné terase smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte
1: Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yes.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yes.
2: Další lavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
1: Yes.
2: Další La Tropical Party je už tu. Žít.
1: Yes.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www. Více na www. LaTropical.cz.
1: Awarashar.
2: www. LaTropical.cz.
1: Awarashar.
2: CZ.
1: Awarashar.
2: Awarashar.

0: za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Kupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
0: Na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme. 10. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
1: Co navíc?
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
2: Per favore.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si.
3: Sì, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz. Hausbrandkava.cz.
5: Toto vysílání
4: Kava.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné.
4: Hot.
5: Toto vysílání je přísně tajné.

0: 50 kapel Basin Fire Rain anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 13. století. Celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24. století. Celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24. Téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24. až 27. Sobotu 20. kapel Basin Fire Fest 24. až 27. Sobotu 20. června Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chín 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chínovské traktoriády. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chínovské traktoriády. Kromě závodů na 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chínovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i 10. ročník Chínovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty Chínovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaš. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaš. Nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chínovským Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chínovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Lipčice nad Vltavou pod Chínovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínovou pod Chínovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název. Tím hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobot Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakaz. Nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakaz v téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátu. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátu. Deho na ní zahrají Zakázaný ovoce Revival Kabátu. Deviant a Made in Garage. Zakázaný ovoce Revival Kabátu. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Revival Kabátu, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorokov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A
0: tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A ne.
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami?
0: Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový Rádio CZ ve slušných.

Vstáváme brzo a Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

0: DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz Rock FM nebo na rádia.cz Rock Radio nebo na rádia.cz Rock Radio Rock Radio Radio Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů poč...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak...
0: Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Base 20. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Stylish Lineup, čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Del areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba ke Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetik. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které... Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši... Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Do koše.
1: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Do košíku.
1: Radost na www.růžovýslon.cz.
2: Do košíku jahody.
1: www.růžovýslon.cz.
2: Do košíku jahody.
1: růžovýslon.cz.
2: Do košíku jahody. Z Vraňanech už to zraje. Už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
2: Už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch.
2: Už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch.
2: Chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsl... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti.
3: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem.
3: Samozběr těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to...
3: Těch nejsladších jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vez...
3: Těch jahod.
4: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fam děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany.
4: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany.
4: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička make-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička make-shopu. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokovýradio.cz. Dalšího. Slušný hadry na www. Rokovýradio.cz. Slušný hadry na www. Rokovýradio.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy.
7: Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už ne? Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče i s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: 20%. To je mazec.

0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Specialista.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo,
4: a dík kilometrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a dík
4: spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných
5: spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.co.

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zprávy. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter. Zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací na benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat bez závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,4 týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléř. Čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléř. Prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Ukrajina ufit 1,40 korun a 1,50 haléřů. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konfitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace v Moldavském. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění. Asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první. Vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první. MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu tří utkání. Z první fotbalové ligy klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise první fotbalové ligy klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informuje. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informuje. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení. Informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
2: Rock Radio. Počasí.

0: počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, ale beze srážek, takže pršet už nebude, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly už nebude, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska už 30 až 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 20 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzik každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzik. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Jeho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Jdeme na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Jdeme na...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy.
1: Radio, doprava.
0: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy.
1: Doprava.
0: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy. V ulici k Barandovu je nehoda 3. Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy. V ulici k Barandovu je nehoda 3 osobních aut. Nebo respektive podíváme se do Prahy. V ulici k Barandovu je nehoda 3 osobních aut. Nebo respektive 2 osobní auta a 1 motorka. Na místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. A ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se má taky se zdržením v tomhle úseku. A ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se stala v Českých Budějovicích, v ulici Pekárenská. Tam je nehoda 2 osobní nehodu, která se stala v Českých Budějovicích, v ulici Pekárenská. Tam je nehoda aut, která je tam vyšetřována za účasti policie, tak tam počítejte taky s omezením a projíždějte.
2: Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme něco.
1: Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme něco málo po 10. hodině.
1: Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme něco málo po 10. hodině. Kamil
1: dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme něco málo po 10. hodině. Kamil je s vámi.
1: Kamilem Drábem.
0: Máme něco málo po 10. hodině. Kamil je s vámi. Přeju vám hezký útok do června a samozřejmě tady pro vás mám spoustu muziky, abyste si zase odpočinuli. Odmluvenýho slova. Třeba spolís. No tak to by...

vám možná nedoporučoval obecně jako spolupolis. No tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako spolující si zaspívat, ale u nás můžete. No tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako spolující si zaspívat, ale u nás můžete. Polisy dá možná nedoporučoval obecně jako spolující si zaspívat, ale u nás můžete. Polisy dáme obecně jako spolující si zaspívat, ale u nás můžete. Polisy dáme si taky Rage si zaspívat, ale u nás můžete. Polisy dáme si taky Rage Against the Machine, ale u nás můžete. Polisy dáme si taky Rage Against the Machine a u nás můžete. Polisy dáme si taky Rage Against the Machine a na začátek pro všechny mamánky Cruci Against the Machine a na začátek pro všechny mamánky Krucipisk. A na začátek pro všechny mamánky Krucipisk.

Do what you tell me.

0: album, který je trošku jiný než tvorba Metallica. Vydal svoje solový album, který je trošku jiný než tvorba Metallica. Svoje solový album, který je trošku jiný než tvorba Metallica do té doby, i když deska znovu jiný než tvorba Metallica do té doby, i když deska znovu zrozeně se jí trošku tvorba Metallica do té doby, i když deska znovu zrozeně se jí trošku podobá, nebo respektive tam už ten směr byl nastartovaný po změně sestavy, ale přece jenom jsou to takový písně písničkové věci a ta deska zapadla. Teď se chystá její reedice, možná tedy nakonec to dopadne, uvidíme, ale tohle album by nakonec to dopadne, uvidíme, ale tohle album by si to zasloužilo. Tak na něj můžete zaspomínat, pod číslem 2 a ta 5% vašich hlasů. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horin, vašich hlasů. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horin. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horina, kterýho jsme nedávno měli u nás na rozhovoru. Tak jsme vzpomínali i na tohle album, který vyšlo nedávno i v reedici, tuším, že v roce 2022 na CD a hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající a 31% z vás si myslí, že by v sobotu hrát skvěle. Ten obsah je taky vynikající a 31% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19 hodin. Album. Jak tak na to koukám, tak to bude asi těsný celý týden a bude se rozhodovat opravdu o poslední. Tak jestli chcete někoho podpořit z těchto nabízených alb, tak máte možnost, já fakt nevím, všechny tři desky rád a přemýšlím tady nad tím a nevím, komu je koho upřednostnit. Asi to spíš tentokrát nechám na vás. Pojďme si dát BSP za chvíli Bon Jovi a taky Stratovarius. Trenírkárna.cz.
1: Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes oběd. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra. A jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírka. S kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz. Jo, dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz. A zítra máš. Trenírkárna.cz.
2: Tak.
1: Trenírkárna.cz.
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase. .cz.

Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté, na rok na aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu Rokový rádio, rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky, který najdete na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá, ovšem rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden extrémně, protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden extrémně, jsou tam moje oblíbené, zajímá, ovšem tento týden extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba z 90. let. Tento týden extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba z 90. let. Jen extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba z 90. let. Jednak už je oblíbený alba z 90. let. Jednak už dnes v podstatě zapomenutá kapela. Alba z 90. let. Jednak už dnes v podstatě zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1992 vydala eponymní desku jedničku a myslím si, že s ní strhla lavinu, protože ta deska je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxy, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympix je tehdy vzal pod svá křídla a vzal si je na turné, tam jsem je taky viděl naživo. A moc jim to seklo. Škoda, že potom v průběhu těch 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. už kapela neexistovala. Ale tam, jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 90. tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1990 hlasovat pro ní, 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1990, 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1997 vydal 100% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1997 vydal svoje solový Maťo Ďurinda v roce 1997 vydal svoje solový album, který je v roce 1997 vydal svoje solový album, který je trošku 1997 vydal svoje solový album.

0: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody, tolik vody.
2: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach?
2: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a...
2: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch?
2: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůže.
2: Puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůže. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ve... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
4: Světy trání
3: a špatný vzduch? Vám pomůžeme na ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
3: Ventilátory.cz.
4: Světy trání na jednom místě.
5: Ventilátory.cz. .cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. a 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.
7: Atención, señoras y señores. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix Latino, bachata pro dospělé. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund, autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Více na Autojarov.cz. Těšíme se na vás.
11: Ceny rostou, čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu

0: CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte.
2: Senkor.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že...
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude... Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude...
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičky hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme
3: výhradně a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičky, nová kola špičky. Špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%. Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
3: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Hledáte práci k...
4: Happysport.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny...
4: Z.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice, úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na RADABu i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio.cz.

Classica.

Fajn FM, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní info ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní info chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako kopačák. Až ostatní. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

hoši. Rozcvičiť po klubu. Tak hoši. Rozcvičiť. Tak hoši. Rozcvičiť po klusem klednic, spracovať niečo k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. A zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všech s ovladačem.

Krásně jsme to úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, Streets of Philadelphia. Ústřední píseň krásného filmu z roku 1993. S Tomem Hanksem v Philadelphia. Který jsem kdy viděl, je krásně zpracovaný a i po těch letech se na něj krásně kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož přezdívka vznikla, takže na něj museli vždy tak ho gramofirma tlačila do podoby Boba Dylana. Takže mu byla zakázaná jako

0: jakákoliv jeho tvorba. Takže mu byla zakázaná jako jakákoliv jeho tvorba. No a on se soustředil na to, že mu byla zakázaná jako jakákoliv jeho tvorba. No a on se soustředil na to, že byla zakázaná jako jakákoliv jeho tvorba. No a on se soustředil na to, že ty svoje jakákoliv jeho tvorba. No a on se soustředil na to, že ty svoje písničky teda dával všem tvorba. No a on se soustředil na to, že ty svoje písničky teda dával všem okolo, protože říkal točit, tak si je vemte, nebo je třeba ty interpreti slyšeli, jako třeba v případě Because the Night, slyšela jí na demáči, tak Bruce Springsteen, jo, tak si vem. Ale pak ho to samozřejmě štvalo, protože ty písně, který on dával ostatním interpretům, ať třeba můžeme vzpomenout kapelu Pointer Sister, nebo třeba Manfred Mann's Earth Band, tak, anebo zmíněnou Patti Smith, tak ty všechny bodovali v hitparádách, jo, právě v té éře, a nebo zmíněnou Patti Smith, tak ty všechny bodovaly v hitparádách, jo, právě v té éře, kdy on nemohl nahrávat a točit.
1: Ale vyplatilo se to, co si budeme povídat. Tak Bruce Springsteena máme za sebou a podívalo se to, co si budeme povídat. Tak Bruce Springsteena máme za sebou a pojďme se podívat na Dešu nebo taky Hrob a blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát vy v elektrických Hrob a blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát vy v elektrickém obědě.
2: Všecko je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90. Za 1 kilogram. Za okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90.
3: Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní září. Vstupenky najdete na

0: www.vinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června. Nabídka platí jen do konce června.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysoko. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkon na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Výpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Doufáme! Je to nepopulární.
1: Více na Vaillant.cz.
2: Doufáme! Je to nepopulární.
1: Na Vaillant.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase.
2: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v
2: oblacích. Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si.
2: Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A proto...
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí.
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000.
6: Let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2000.
6: Tak honem, ať vám neuletí.
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850.
6: Honem, ať vám neuletí.
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba na
7: Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem,
7: Českým od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o
5: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: Firma na zážitky.
5: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: Firma na zážitky.
5: Lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
5: Republice.
7: Více o akci na
8: Firma na zážitky.
7: CZ. Více o akci na
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
8: A Firma na zážitky.
7: CZ.
8: Zážitky.
7: CZ. CZ.
9: 每一件漂亮的T恤条，每一件漂亮的T恤条，每一件漂亮的T恤条纹多多，品质。每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s**ky. Já se oblíkám.

0: oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Aktuám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Aktuální zpráva.
0: CZ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o
2: může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kaliflost. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket. Se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaš. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? A tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Telka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděné. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpadnátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Eko.com
4: bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Eko.com.
6: Kup si auto v Direct.
4: Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Eko.com.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a zdarma.
7: www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
5: auto.cz
7: Rock Radio
5: CZ

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, byl o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý pás nervy na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislo na doraz. Rakve starý kosti neznám souvislo. Rakve starý kosti neznám souvislosti. Kolem se střílí a hlas souvislosti. Kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Modlitba ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším ve sklepení slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím slova, tak těžká jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu, tak jako z olova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu, polňova. Slyším, pro sebe ušetřím poslední včelu, pod slyším, pro sebe.

Slušnej rok od Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. Rock Radio. Slušnej rok od rána do Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio a radia.cz. Rock Radio a .cz. Rock Radio .cz.

se do kostela. A se do kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zrosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno je jímé, přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno je jímé, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kost vysloveno, zapsáno její...

Ozvěna. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Ozvěna hlasu z hlubiny času. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Z hlubiny času. Zní

0: z nás.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Ne, s Kamilem Drábem. Drábem.

objevíš odvahu a sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemí. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na... Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na váhu. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí. Ti dva to věděli, že je zastřelí. Ti dva to věděli, že je zastřelí. A možná z toho má dva to věděli.

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V navíc

co kráčí a už mi to stačí. Linku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o kšmi, to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přáho stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přáho. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem. Říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. Že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe.

dále je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od, a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z okna, z toho má být poučení. Daleko od války tahám být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku. Daleko od války tahám z obálky lásku. Až daleko od války tahám z obálky lásku. Až za z obálky lásku. Až za poslední rozloučení. Obálky lásku. Až za poslední rozloučení. Pro sebe ušetřím. Až za poslední rozloučení.

0: dárky belabel.cz. Potisk dárky belabel.cz. Belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba...
2: Tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Jedete i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.
1: A i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www. Siegel.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www. Siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www. Siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www. Siegel.cz.
1: Jsme Siegel.
3: www. Siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: www. Siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od
3: Siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si stí... Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut, ovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A jet navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Prout online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Po na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: V CCC začal
4: kredit. Pro lepší příběhy.
5: V CCC začal výprodej. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. Začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v modelu. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 20% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback. Neváhejte.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volant
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízda. Vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. A soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušek. Hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2 vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony
1: ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: na PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: PED 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
1: 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června ve Štěrboholích.
3: Aratatarararatalárky, ratatararara.

0: Kvalitní vrtané studny na... Kvalitní vrtané... Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a... Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již... Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40...
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od práv cestujících v letecké dopravě. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 míři. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
1: Rock Radio.
0: 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě dnešní.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno.
1: Počasí.
2: Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno. Ještě dnešní počasí polojasno až oblačno, bez srážek.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrá počasí. Rock Radio. Dobrá. Rock Radio. Doprava.
2: Tak co tam máme dál? Koukneme se ještě na silnice, začneme v Praze, ulice Zenklova.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne. Získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost. Při nakládání s úsporami. Novinky přibližují podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí. Na 40% do 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost pomru.
1: Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než celá bez sankce. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při

začneme v Praze, ulice Zenklova, tak pokud tudy budete projíždět, počítejte s komplikací a se zdržením, protože se tam řeší nehoda osobního. Je tam neprůjezdný pruh, jezdí se tam kivadlově, tak tam počítejte taky se zdržením a omezením. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Profi voda. CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Profi voda. V aplikaci a na ccc.eu. Profi voda. A na ccc.eu.

Radio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do skoviradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrickýho.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrickýho oběda. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. Všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. června s vámi. Že se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. června s vámi je Kamil Dráb. Elektrického oběda úterního s datem 16. června s vámi je Kamil Dráb. 3 minuty po oběda úterního s datem 16. června s vámi je Kamil Dráb. 3 minuty po 11. hodině úterního s datem 16. června s vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině a jsou tady ospětem 16. června s vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině a jsou tady června s vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině a jsou tady po 11. hodině a jsou tady Offspring. A jsou tady Offspring.

0: oběd.
1: Tak jo.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak jo, můžeme to rozpoutat.
0: Elektrický oběd.
1: Tak jo, můžeme to rozpoutat všechno v zásadní má...
0: Elektrický oběd.
1: Tak jo, můžeme to rozpoutat všechno v zásadní máme za sebou, co jsme... Tak jo, můžeme to rozpoutat všechno v zásadní máme za sebou, co jsme... Tak jo, můžeme to rozpoutat všechno v zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Můžeme to rozpoutat všechno v zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat všechno v zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám posluchači máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám posluchačům, protože vy máte možnost si naplnit a teď už se můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song. Můžeme věnovat muzice. Konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song. Muzice. Konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song. Konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song. A já vám ho posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song. A já vám ho v příštích 60 minutách, pokud to bude, máte možnost si napsat o svůj oblíbený song a já vám ho v příštích 60 minutách, pokud to bude a já vám ho v příštích 60 minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš příštích 60 minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook do minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook. Napište si na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rockovi. Napište si na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Já myslím, že všechno víme na e-mail obed@rockoviradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit @rockoviradio.

0: Tak tohle byly Offspring, který nám otevřeli dnešní elektrický...
1: Tak jdeme to pospustit.

užijem. Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: Pretty Reckless. Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickým Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickým a přání a Žaneta si přála slyšet tuhletu píseň. Zdravím tě, Kamile, měl by píseň. Měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému. Díky, Honza napsal. Hele,
1: Proč?

0: Rock Rádio. Elektrický objem. Rock Rádio. Elektrický objed. Rock Rádio. Elektrický objed. Rádio. Elektrický objed.
1: Dobrý den, jmenuji se
0: Elektrický objed.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největší
0: objed.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě
1: zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě
1: světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
1: s 6 Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyři motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat a špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku na výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku na skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarovku na cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte
2: ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu
2: dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je osm
2: na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je osm
2: CZ.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Zet.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. To bez kempu. www. Bez kempu CZ.
2: Housebrand Café Perfa.
1: www. Bez kempu CZ.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si za.
2: Per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
5: Co je?
4: Kava.cz.
5: Co je? Funguj ty.
4: Z.
5: Co je? Funguj ty, křáp. Co je? Funguj ty, křápe, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A na skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškerá www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, tole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
8: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50, od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26 je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90.

0: za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni Jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu nám! Vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna!
1: Vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
1: Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
1: Povídám! Tu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni Jendu!
2: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
2: No jo, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Vždyť my už máme
2: šachty.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Vždyť my už máme
1: Povídám, vytáhni Jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Vždyť my už máme výtahy jedna.
1: Vytáhni Jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Vždyť my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
3: My už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Jendo, ty
3: na.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Já už jsem nahoře, výtah je hotový.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna.
4: Výtah je hotový.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení
2: pro seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Mobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce s ní pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu
5: i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
5: Stávajících. www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již
5: www.výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává
5: výtahy1.cz
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být
5: set.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20. Další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou 9,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 4. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Se velikostí M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. Vlít kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Sesto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Sesto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku na něj. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct 5 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš

jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. U nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš cu najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. A Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz Rock Radio.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock.cz. Rock Radio. CZ.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Rok od rána do večera.

kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Takovej specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu. Adame nemá zač.

Super píseň z alba Crazy Nights. Super píseň z alba Crazy Nights roku Crazy Nights roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho

Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd a Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Jo, elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight. Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight. Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapůla a chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapula a to díky. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapula a to díky Ivaně. Elektrického oběda, která krásně zapula a to díky Ivaně. Další přání. Oběda, která krásně zapula a to díky Ivaně. Další přání zní tak zapula a to díky Ivaně. Další přání zní takto, ahoj Ivaně. Další přání zní takto, ahoj, co takhle zahrát, prosím, dlažební kosku. Takhle zahrát, prosím, dlažební kosku od Brutusu na takový ten, prosím, dlažební kosku od Brutusu na takový ten polední detox od přemýšlení. Od Brutusu na takový ten polední detox od přemýšlení. Na takový ten polední detox od přemýšlení, tak to si na takový ten polední detox od přemýšlení, tak to si myslím, ten polední detox od přemýšlení, tak to si myslím, že se hodí skvěle. Polední detox od přemýšlení, tak to si myslím, že se hodí skvěle. Od přemýšlení, tak to si myslím, že se hodí skvěle. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Se hodí skvěle.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Zažijte emoce.
0: Elektrický oběd.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Elektrický oběd.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Pět.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. 2026.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 30. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 30. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
4: A Benešově. Více na bene.cz. Vidíš to?
5: Vidím.
4: Více na bene.cz. Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají. Pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting. A?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, skok padákem, flyboarding. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí.
4: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
4: venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou.
5: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
5: Obdarovaný může zážitek.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
0: jiný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku
0: nic za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
1: zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě ne.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Slibuju, že nebudu pít.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na hrady?
0: Pít. CZ.
3: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba na...
3: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba na...
0: Dan Landa.
5: Trautenberg.
0: Rybičky.
5: Migové.
0: Jdeme na hrady.
5: Osm hradů.
4: Migové.
0: Jdeme na hrady.
4: Osm hradů.
0: Osm víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé publice.
0: Dan Landa.
5: Harley.
0: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
0: A 8. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna...
0: www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem
0: Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
0: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile do CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 a edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: No to, že dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: No to, že seš mladý projektant s
6: gigadat gratis a opakovaně.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekty.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Aktuální
8: s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na
12: Kam vyrazíte, až si vyhraje?

0: A tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Euroče. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Pohlédl do dálky
0: a si vyhrajete. Eurojackpot.
1: Pohlédl do dálky a z...
0: Eurojackpot.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. A... Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se ne... a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla... O... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží... A on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží... Prázdniny věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, bezpečí. A prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
2: Vine, blíží. Vine tu!
3: Druhý díl dobrodružného...
2: Vine tu!
3: Druhý díl dobrodružného románu... Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře
3: jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře
3: ve Westernu divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdném
4: jezeře.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 před...
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 před... posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu.
5: www.westernové-městečko.cz.
7: Zažijte emoce za volantem. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si ska na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes, na PED2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký
7: na PED2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký
7: ED2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21.2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června Europark ve Štěrbohorích.
9: Rock Radio.
8: Park ve Štěrbohorích.

Ano, kapela Seven bude zítra pro partu do dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem tu do dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem u nás na Rock Rádiu v jezdní hodince mezi 9. a 10. hodinou, tak můžeme udělat to a 10. hodinou, tak můžeme udělat i touhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý Boleslavy i touhle formou malou pozvánku. Tak trochu.

Ich will Rammstein. Ich will Rammstein. Ich will Rammstein na Rock Rádiu. Ich will Rammstein na Rock Rádiu a přání od Roberta, který... Ich will Rammstein na Rock Rádiu a přání od Roberta, který... Ich will Rammstein na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil další... Ich will Rammstein na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil další pni na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil další přání je a přání od Roberta, který jsem splnil další přání je od... Přání od Roberta, který jsem splnil další přání je od... Marty píše... Další přání je od... Marty píše, ahoj Kamile, od Marty píše, ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven, Marty píše, ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro píše, ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká, ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká, ano, kapela nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká, ano, kapela Seven bude nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká.

Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

Den lépe utekl a taky pro tebe a všechny, co mají tuhle hudbu rádi. Díky. Petře utekl a taky pro tebe a všechny, co mají tuhle hudbu rádi. Díky. Petře, jdeme.

Tak tohle byly legendární Led Zeppelin díky Tereze a další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát. Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten den lépe utekl a taky pro tebe a všechny, co mají tuhle hudbu rád.

Rock, rock radio. Rock, rock radio. Rock, rock radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Oběd s

Turn to stone. Oh no, turn to stone.

0: Připrav se na den, kdy bude vše... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. bude všechno barevný. I ty, barvám, neutečeš, je tady. 20. června v Praze, češ, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. Června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro parku Učeňku. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Barvy, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, smí. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu, oficiální CZ. Tak pojďte do toho spolu, oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu, oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň.
0: Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Spotřební partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň.
0: Tvoří Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň. Tvoří 14
0: v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního
0: rozpočtu. Náchodě.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro...
2: Ratatararata trička, ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, ratata trička, ratatararata potisk trička, byla trička, ratatararata potisk trička, byla ratata potisk trička, byla CZ. Potisk trička, byla CZ. Strička, potisk,

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale...
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den.
0: Kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v
0: Eránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Pránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusnu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám
1: unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
1: nebo firemní akci.
0: Odplouvám

0: DABu i Rock Radio. V DABu i FM nebo k rádio. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. I FM nebo na rádia.cz. Střešní okna nebo na rádia.cz. Střešní okna fia.cz. Střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano.
1: .cz.
0: Střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká. Střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi...
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna fenestra již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra.cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na
1: na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru
1: na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: S kosmetika cumákou.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: S kosmetika cumákou.
0: Palubu.
2: S kosmetika cumákou. S kosmetika cumákou. Angry Birds. S kosmetika cumákou. Angry Birds. Lousy vůně. S kosmetika cumákou. Angry Birds. Lousy vůně. I sporek žádný keci funkční věci. Anagory. Žádný keci funkční věci. Anagory. Funkční věci. Anagory. BRDS.cz.
3: Stavebniny Dek přináší
2: Megák.cz.
3: Stavebniny Dek přináší Megákci 3 plus 1.
2: Z.
3: Stavebniny Dek přináší Megákci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistol. Stavebniny Dek přináší Megákci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební přináší Megákci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výpři 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX5 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500. Nyní každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrt kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete pěny pro stavební výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Výplně Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve Decfoam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decfoam. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decfoam platí do 20. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decfoam platí do 20. Dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Decfoam platí do 26. června. Tak si přijďte zdarma. Mega akce ve stavebninách Decfoam platí do 26. června. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Decfoam platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavebninách Decfoam platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: Rok a
3: více na Dek.cz.
4: Rokrády
3: Dek.cz.
4: Rokrády.

0: Hokejisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové. Slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové. Ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále 20. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii v finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky 71-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. 74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
1: Dnes bude oblačno, je zataženo, zpočátku i po...
2: Rock Radio, počasí.
1: Nejvyšší denní teploty 18-23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
4: www.ocniklinikahp.cz
2: Rockovej Foras.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy dne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. 35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou o tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost. Budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost. V Kalifornii žádá armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér plnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-50. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynul. Krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech. Startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynul. Americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii způsobil. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově. Basketbal

0: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokový pas. A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokový voda s Danem. A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokový voda s Danem. Já jsem dneska jel po rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokový voda s Danem. Já jsem dneska jel po 12. hodině a začíná rokový voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce, začíná rokový voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce. A teď tam rokový voda s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe na benzínce. A teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Já jsem snad blbě odbočil. No a paní se tam smála. Říká, to je teďka normálka. Tady máme jenom polský jako zájezdy. Takže tam byli sami školáci a podobně těma autobusama. Tak jsem si koupil kapučino, říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr s hranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr s hranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz, Foo Fighters, Lucie, anebo Soilwork.
1: Rock Radio.

0: Lenny Kravitz a Again. Lenny Kravitz a Again. Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rock'n'Town. Protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rock'n'Town a to v Pardubicích 19. června. Můžete se těšit na koblížky a to v Pardubicích 19. června. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žezlík. V Pardubicích 19. června můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žezlík. 12. června můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žezlíže, Trautenberg. A ta můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žezlíže, Trautenberg. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký žezlíže, Trautenberg. A traktoře, který z koblížky, alkohol, horký žezlíže, Trautenberg. A traktoře, který slaví 25 let a jedou šňůru, že Trautenberg. A traktoře, který slaví 25 let a jedou šňůru právě s náma na Rokinech. A traktoře, který slaví 25 let a jedou šňůru právě s náma na Rokinech. A traktoře, který slaví 25 let a jedou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který slaví 25 let a jedou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás postavil, a jedou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás postavil. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás postavil. Petr, který bude moderovat tenhle ten festival.
1: Aby jste se mohli dostat na tenhle rokin, a stačí, aby se to poslali na studio zavináč rokovi rádio.cz. Čím originálnější, tím lepší to bude.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrac kule z klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou.

0: dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písničku...
0: Hubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všech... A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají... A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergické. Jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergické. Písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe. Který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe. A když mají alergickou reakci, takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová reakci, takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Jiné kafe a kolagenová nitka.
0: Drby z ohrad a
1: kolagenová nitka.
0: Drby z ohrad a výběhu zo
1: nitka.
0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: To co?
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: To co? Pozor! Hlásíme.
0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený...
0: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb.
0: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří a...
0: Katí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a my sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být svědomí je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být svědomí. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. Být svědomí. A v tom jsme my surikaty. Léto je ideální čas. Být svědomí. A v tom jsme my surikaty. Ideální čas. Být svědomí. A v tom jsme my surikaty. Opravdu dobré. Tak. Být svědomí. A v tom jsme my surikaty. Opravdu dobré. Tak.
0: Zob.
2: A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín.
2: V tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín.
2: Surikaty opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a
2: dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně
2: tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Chceme ho od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. Chceme ho postavit vlastníma rukama u zvířat. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš.
0: Postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfa rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix.
3: Zděte dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte
3: materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem
3: náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Co se tady děje?
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
0: Jděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
0: Umem, budujte srdcem.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?

0: Srdcem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Srdcem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Se chystá? BYD Tech Days. Testovací BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhit BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě víte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín do hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo,
3: a díky kilometrů spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu.
3: A od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
3: 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
3: 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: I světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Toto vysílání je příspěvek
3: úsporných technologiích. BYD.com.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Technologiích. BYD.com.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: BYD.com.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
3: Kakom.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
5: Hovoří k vám agent s povolením.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
5: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
6: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat přijmout. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně.
7: Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy u nás

Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým dopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektová a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, třeba profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování, třeba výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostním. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostní. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projekt jeho nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Projektant budoucnosti CZ. Projektant budoucnosti CZ. Budoucnosti CZ.

0: kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla
1: nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato ty. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A ani čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistě na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako bráčky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u po rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál c jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Jako brána k bezpečí. A u portál CZ. A u portál CZ.
3: Rock Radio.
2: A u portál CZ.
3: Rock Radio.
2: CZ.

0: nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Už to zraje, už na nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr
0: těsto... Už na nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Mě nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem...
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to...
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme...
1: Těch jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. A krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů

Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenos klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná. Senkor.

0: práci vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít si vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí po rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sen.

0: zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek, měli s medvědem nula, kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek, měli s medvědem 009, tam s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek, měli s medvědem 009, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek, měli s medvědem 009, hrát právě na parníku, protože oni ve čtvrtek měli s medvědem 009, hrát právě, měli s medvědem 009, hrát právě na parníku, a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně s medvědem 009, hrát právě na parníku, a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně na parníku, a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, na parníku, a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkal jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, co tady děláš, jo, no my jsme byli jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, co tady děláš, jo, no my jsme byli, místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, co tady děláš, jo, no my jsme byli pozvaní, my jsme byli jako skrytá, jako show tady, tak říkám, co tady děláš, jo, no my jsme byli pozvaní, my jsme byli jako skrytá, jako show tady na tom, říkám, co tady děláš, jo, no my jsme byli pozvaní, my jsme byli jako skrytá, jako show tady na tom táboráku, no my jsme byli pozvaní, my jsme byli jako skrytá, jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál skrytá, jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou, bylo to skvělý, tohle tu stage, jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou, bylo to skvělý, tohle tu stage mám hrozně rád, táboráku, tak jsem tady hrál s tátou, bylo to skvělý, tohle tu stage mám hrozně rád, tak jsem tady hrál s tátou, bylo to skvělý, tohle tu stage mám hrozně rád, je to plný překvapení v neděli třeba, když byli Iron Maiden s tátou, bylo to skvělý, tohle tu stage mám hrozně rád, je to plný překvapení v neděli třeba, je to plný překvapení v neděli třeba, když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný fixy, když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný fixy, takže skvělý, tomuhle fandím, tak tam byl Mardy z Vypsaný fixy, takže skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage byl Mardy z Vypsaný fixy, takže skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc, no a fixy, takže skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc, no a že jsem byl to, takže skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc, no a že jsem byl fandím, takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine. Pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine. Ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine. Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo?
0: Anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo šetří, má
0: z... Líbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo šetří, má z...
0: Big Egg Shine.
1: Kdo šetří, má za... Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za pět...
1: Kdo šetří...

0: ty, navíc.
1: trenirkarna.cz.
0: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky
1: boxerkarna.cz.
0: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo
1: .cz.
0: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo hej ty, ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna te kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenýrkárna.cz.
3: Bam, bam, barák děravej. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad z tele fičí, snad známý bí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, nabízí rolety, jinak jsem, nabízí rolety, jinak jsem.

dohráli Red... A nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny... A nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny California. A nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny California. Nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Red Hot Chili Peppers a Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Peppers a Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stejka. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se... No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage. Zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage. A my si jdem. Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage. A my si... Protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage. A my si jdem, výborná stage a jmenuje se Táborák stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, jmenuje se Táborák stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký backstage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. A najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit. To je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku. Jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku. Tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akusticky. A vidím Vaška Bláhu z divokýho byla. Táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akusticky. A vidím Vaška Bláhu z divokýho byla. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a vidím Vaška Bláhu z divokýho byla. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni z divokýho byla. Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem... Říkám, Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal. Ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal. Kecám s ním. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal. Kecám s ním a říkám, hrál tam to malování, všichni...

0: anodoro.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
0: Bardoso.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
0: .cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo!
0: .cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme... Víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Jdeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty ko... Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy! A chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy! A mají tam i lvy! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy! A mají tam i lvy! Jo! A taky ty kobrazy! A mají tam i lvy! Jo, a můžeme tam přespat, to bude tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší, bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Činky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejce hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i... Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplaťte na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Chutná.

0: třídím na maturitním plese, třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě, třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím ve škole, třídím když hřídím, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím ve škole, třídím když hřídím, třídím v práci, třídím ve škole, třídím když hřídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím, a si třídím ve škole, třídím když hřídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám, třídím když hřídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, do krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odplat. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odplat. Tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odplat.
1: Ekokom.
0: Třiďte odplat.
1: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Kom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás... Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři pě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 000 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 990 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo. 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: 999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: Rok 9 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: Rok Rádio. V prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: Rok Rádio. I Planeo.
2: Senkor.
1: Rok Rádio.
2: Senkor.

0: 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. A při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, a 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírka.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
1: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
1: Vždycky něco navíc.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej.

0: Sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci fungirc. Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagory, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagory, bek, žádný keci funkčí věci. Anagory, beci funkčí věci. Anagory, bardos věci.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz.

budeš omámen. Ve Vraňanech jako krásný sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, vůní budeš omámen.

0: Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím když...
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím...
1: Nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji...
1: Jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním. Třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě.

Ondrej Voras s Danem. Ondrej Voras s Danem. S Danem.

Ahoj lidi, tady Vašek Blázek. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se. Až se uvidíme přes léto na našem turné. Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Kup si auto v
0: Je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Kup si auto v Direct Auto. Octavka.
0: Pro lepší příběhy.
1: Kup si auto v Direct Auto. Octavka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Octavka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Stnice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Stavebniny DEK přináší megakci. Stavebniny DEK přináší megakci. Pětibaleniny DEK přináší megakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapeiza přináší megakci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapeiza. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapeiza super cenu. Od nás nyní dostanete profesionálním rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapeiza super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální samonivelační stěrky Mapeiza super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetrační stěrky Mapeiza super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapeiz zdarma. Super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapeiz zdarma. Mega akce ve stavu. Nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapeiz zdarma. Mega akce ve stavebněte profesionální 5-litrovou penetraci Mapeiz zdarma. Mega akce ve stavebněnách profesionální 5-litrovou penetraci Mapeiz zdarma. Mega akce ve stavebněnách DEK platí do 26. 5-litrovou penetraci Mapeiz zdarma. Mega akce ve stavebněnách DEK platí do 26. června. Tak si přijď Mapeiz zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro... Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci. Stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapeiz zdarma. Více na DEK 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapeiz zdarma. Více na DEKce. Více na DEK.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hojisto. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tyky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Vště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý
2: den. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady...
2: Z.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte... Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jedno Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku?
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku?
5: Siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš.
5: Z.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.

nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Každý den nebo na radia.cz. Každý den čelí radia.cz. Každý den čelí vaše data.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejdigitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou včí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje tím. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph. Aleph.

0: by pak nejsilnější v polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant váčí za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové desetiletí. Má Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa podepsal víc smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku i polojasno, i skoro jasno, v Čechách čekáme od západu místy občasný déšť, nejvyšší denní teploty, 18 až 23 stupňů místy občasný déšť nebo přehánky.
1: Ať už prší nebo paří,
2: 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 na trase Brno-Lanžhot je porouchané nákladní...
1: Radio. Doprava.
3: Zastavíte.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Běla.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku. V letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého na Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolené konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoc nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci český. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Australinace pomoci českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti tichomořanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplotický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se svědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. S intenzivní teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. S intenzivní teplot světě a je spojen se suchem i povodněmi. S intenzivnit by mohl ve druhé polovině roku i povodněmi. S intenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl

0: Rock Radio. Rockovej.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo. 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo. První hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo. A i tady pršelo před rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo, a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu. Tady v Praze sice zataženo, a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy. Takže se připravte 30 plus. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete. Kdo nemáte krém, tak aspoň se zevnitř. A já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Komunál, Aerosmith, Bad Wolves, nebo Survivor.
0: Rock Radio.

0: zlomit. No a zítra... A to byl komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9 Kamil tady bude mít... A to byl komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9 Kamil tady bude... A to byl komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9 Kamil tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude komunál, nedáme se zlomit. No a zítra 9 Kamil tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude se zlomit. No a zítra 9 Kamil tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to komunál. A bude... No a zítra 9 Kamil tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to komunál. A bude... 9 Kamil tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to komunál. A bude to boleslavská kapela 7. Bude mít hosty a to bude kapela, nebude to komunál. A bude to boleslavská kapela 7, která kapela, nebude to komunál. A bude to boleslavská kapela 7, která v 93. roce bude to komunál. A bude to boleslavská kapela 7, která v 93. roce se přejmenovala. A bude to boleslavská kapela 7, která v 93. roce se přejmenovala z kapely Mono na 7. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. Z kapely Mono na 7. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I na 7. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštím. My tady vodní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o tady hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, to tady taky pouštím. I ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno i ostatní ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno Lekte Kamila o 9 ho tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno Lekte Kamila o 9. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno Lekte Kamila o 9 do 10. On tady chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno Lekte Kamila o 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. A kapele víc dozvědět, ráno Lekte Kamila od 9 do 10, on tady kluky vyspovídá, ať něco víte. Ráno Lekte Kamila od 9 do 10, on tady kluky vyspovídá, ať něco víte. Lekte Kamila od 9 do 10, on tady kluky vyspovídá, ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco, on tady kluky vyspovídá, ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, se vyspovídá, ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systému dám a rakajně. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systému dám a rakajně. A nebo téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systému dám a rakajně. A nebo teď. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systému dám a rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku. Třeba tvrdšího, systému dám a rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku. Systému dám a rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku. Rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku. A nebo teďka YouTube za chvilku.
1: Já nový plot chvilku. Já nový plot mám. Nový. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. I montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno. Ploty Dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice. Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční
2: republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6.
2: Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6 valcem.
2: Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI.
2: Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant

jako na Titaniku. Pánové, jako na Titaniku. Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje i kdy. Pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje i když se loď potá. Jako na Titaniku. Hudba hraje i když se loď na Titaniku.

0: 6-válcovým TDI motorem, ruční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro z A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špička A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pomoc.
0: Na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Pomoc.
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Pomoc. Nemůžu.
1: Těšíme se na vás.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Zpráv.
2: Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslí. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslí. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání více produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. .cz světy trání na jednom místě.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš
3: světy trání na jednom místě.
4: Nemáš co na sebe?
3: Chodíš na místě.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www.rokovirádia.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www.rokovirádia.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rok Rádia, na www.rokovirádia.cz. Na e-shopu Rok Rádia, na www.rokovirádia.cz. Trička Rok Rádia, na www.rokovirádia.cz. Trička, mikiny, ponožky. Na www.rokovirádia.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovirádia.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry. Radio.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.

0: Slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím? Vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
0: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jump.
0: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping.
0: Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování. Vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zvání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného
1: podink lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí
1: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí
1: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek,
1: který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
1: užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrech pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. O své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
1: vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Dřív než začnete.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš
3: na zážitky.
0: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. republiky. Už 19. až 21. června. Buď už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
5: Atención, señoras y señores.
4: Autodrombrno.com.
5: Atención, señoras y señores.
4: .com.
5: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v let.
5: Atención, señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém
5: rytmu. Atención, señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
5: Señoras y señores.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá.
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La

0: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Bachata. Tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Bachata. Salsa. Dance heels. A...
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino. Bachata. Salsa. Dance heels. A reggaeton.
1: La, dos, tres.
0: Mix Latino. Bachata. Salsa. Dance heels. A reggaeton. Mix Latino. Bachata. Salsa. Dance heels. A reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned. Tino. Bachata. Salsa. Dance heels. A reggaeton.
1: La Tropical.
0: Bachata. Salsa. Dance heels. A reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online. A reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Au. Naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Tančit.
1: Awarashar. Awarashar. Awarashar.
2: Žebro. Žebro. Žebro bagr, žebro bagr. Žebro bagr, žebro bagr, žebro bagr, žebro bagr, žebro bagr, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry.
2: Pro bagr, žebro bagr, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry.
2: Pro bagr, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
2: Bagr, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
2: CZ.
3: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.

0: Babel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy.
2: Portu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou
2: nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15
2: špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15% a Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport Dny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
1: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
1: 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Kup si auto v direkt.
1: Jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 102
1: června.
2: Happy Sport CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
2: Sport CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia
2: Sorento.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Totovka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen u 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrát. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrát. Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.autnenavrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz rok. www.direct.auto.cz rok. direct.auto.cz auto.cz rock radio.cz

0: Hej vy.
1: Rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz.
0: Hej vy. Ano.
1: Vše pro Bagr.cz.
0: Hej vy. Ano, vy.
1: Pro Bagr.cz.
0: Hej vy. Ano, vy. Na Belab. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet. Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to let, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastníkem. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastníkem. Tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Jo, slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Pamětníky.

0: www.nevajgluj.cz.
1: Tak do tance mládeži.
0: www.nevajgluj.cz.
1: Tak do tance mládeži.
0: Gluj.cz.
1: Tak do tance mládeži.

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo roku. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. In. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblíž v městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký ž... Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. Alkohol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky má Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Lachtenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Lachtenberg. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledna v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. Máme. Laďte nás v FM i DABu sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: vám.
1: Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Dopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Tak do tance mládeži. www

0: řekneme za chvilku. Při mistrovství olympiáda má svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku. Olympiáda má svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku. Svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Včera hráli Španělové.
1: Výkop na Rock Rádiu.
2: Včera hráli Španělové.
1: Rádiu.
2: Včera hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete. Včera hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete. Včera hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte, že hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Hráli s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte Jamala na španělský s Kapverdama, já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte Jamala na španělský straně, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte Jamala na španělský straně a v Kapverdá golmana. A právě jak jsem říkal, sledujte Jamala na španělské straně a v Kapverdá golmana. Španělé jsou velký favoriti tohoto mistrovství světa. A ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu mistrovství světa. A ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. A ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má 6 milionů 700. To je neskutečný. Vlastně 40letý golman, který nikdy nic kloudného neodchytal, chytali v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za prd. Na francouzské straně

0: sledujte Migalega Senegalem, na francouzské straně sledujte Michela Lem, na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů 11 Aček, hráč z Bayernu Mnichov, skvělý fotbalista, za 15 gólů 11 Aček, hráč z Bayernu Mnichov, skvělý fotbalista, záložník, 11 Aček, hráč z Bayernu Mnichov, skvělý fotbalista, záložník, a na druhé straně Ismaila Sarr, a ten dotáhl Christopelis, vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Je tam dost dobrých fotbalistů.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass.
0: A já zas pustím třeba něco českého, Vysací zámek, Pankový král.
2: Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90.
3: Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbrat jsou

0: Zelené nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších... V Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Ach, v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Hnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Chov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Finálnímu produktu. Více na technik plast.com.
2: Atención, señoras y señores.
1: Více na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores.
1: Plast.com.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party op...
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Un, dos, tres.
3: La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase shopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
2: Yes, La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
2: Yes,
3: přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto. Bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical tančit. Přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto. Přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Víc smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
3: Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
3: La Tropical.cz.
2: Awarashar. Awarashar.
4: Tahle nabídka na vás ne...
2: Rašar.
4: Tahle nabídka na vás ne... Tahle nabídka na vás nepočká. Vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Net od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Skočte si pro pevný internet do naší prodejny.

A to byly System of Down, jejich Radio video z roku 2005 z... A to byly System of Down, jejich Radio video z roku 2005 z alba System of Down, jejich Radio video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my Radio video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství 5 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale. Alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě. Každý mistrovství olympiáda má svého hrdinu. A to

0: nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Potisk, CZ.
2: Ceny rostou.
1: Bela CZ.
2: Ceny rostou digitální číslami.
1: CZ.
2: Ceny rostou digitální číslami zí. Ceny rostou digitální číslami zí.
3: Ale zlato.
2: Ceny rostou digitální čísla mizí,
3: ale zlato,
2: to tu bude vždycky. Rostou digitální čísla mizí,
3: ale zlato,
2: to tu bude vždycky. A u Portál.cz, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Al.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. K bezpečí a u Portál.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Vytáhni jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: V síti Datart.
5: Senkor.
6: Vytáhni jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Senkor.
6: Vytáhni jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu!
7: Říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Jedna?
6: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna!
6: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna! Ty uměj šachtu!
6: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachtu.
6: Potřebujeme šachtu na výtah.
7: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
6: Povídám, vyjme šachtu na výtah.
7: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
6: Potáhni jendu.
7: No jo, výtahy jedna.
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo. No jo, výtahy jedna.
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo.
8: Chlapi.
7: O, výtahy jedna.
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo.
9: Chlapi, já už jsem.
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo.
9: Chlapi. Já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Už máme výtahy jedna.
7: Jendo.
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový. Jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna.
11: Jasně, dělám výtahy jedna.
9: Český je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna.
11: Jasně, dělám výtahy jedna.
12: Český výrobce výtahů,
10: ale bedna.
11: Jasně, dělám výtahy jedna.
12: Český výrobce výtahů,
11: jasně, dělám výtahy jedna.
12: Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor.

Atypické výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. I rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Rokrádio stávajících. www.výtahy1.cz. Rokrádio. Výtahy1.cz.

0: Radia.cz Rock Radio.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká tu pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 7. tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 7. Fest, čeká nás od 24. do 7. 20. června ve Spáleným Poříčí. Let 20. do 7. 20. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně 5. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním nenadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem téměř z českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27 sobotu 20. června kapel Basin Fire Fest 24 až 27 sobotu 20. června Basin Fire Fest 24 až 27 sobotu 20. června můžeme vyrazit Fest 24 až 27 sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské 24 až 27 sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt. Nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made týho na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělník. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Garáž, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večerně.
1: Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci.
1: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci.
1: Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět. Tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokov.

rokovýradio.cz ve slušných rock a... Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je CZ ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

nebo na Rádok od rána do večera v DABu i FM nebo na Rádia na do večera v DABu i FM nebo na Rádia.cz v DABu i FM nebo na Rádia.cz i FM nebo na Rádia.cz Rock nebo na Rádia.cz

nechci. Nechceš si vzít, nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechceš si vzít zdarma půjí. Nechci, nechci. Nechceš si vzít zdarma půjí. Nechci, nechci.

nechci. A co ta půjčku? Už ti nechci.

si nechci. Nechceš trochu zvětšit vejce? Nechci, nechci, nechci, nechci, nechci.

0: Hausbrand Caffè, per favore? Hausbrand Caffè, per favore? Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, Cezbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Sloužíte pít. Hausbrand káva, CZ.
3: Jen
2: pít. Hausbrand káva, CZ.
3: Jen do konce června zakoupí.
2: Hausbrand káva, CZ.
3: Jen do konce června zakoupíte perm...
2: CZ.
3: Jen do konce června zakoupí... Jen do konce června zakoupíte permanent praní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller za 800 korun. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helen Run. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Horkýže slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde Vistková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. září Vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákup.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Art nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
5: Slyším Tatart nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
5: Art nákupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využ... Kupy.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super...
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných...
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných...
4: Fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných chytrých...
4: Slev.
5: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je.
5: Chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart. Opravdový.
6: S výdrží
5: až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart. Opravdový. Až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
6: Obě
5: 9 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
6: To je mazec.
5: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
7: Objevte svět potěšení a
5: zec. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
5: Odjemcialista.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozprudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozprudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozprudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozprudí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz.

0: poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Radost na www.růžovýslon.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský značky. Bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
2: Potisku. Bezpotisku.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu.
2: Bezpotisku.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale
2: přidáme.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty i produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 100 klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 140 M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 200 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 44,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor.
2: Jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor.
2: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
2: To se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200... Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210... Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivoka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě... Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra.
5: Okna mezi vámi a nebem.

0: již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra
0: již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra
0: CZ.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: A? Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Na Fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Fenestra CZ.

0: spoření jednou nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření,
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na pse, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými. Odpoledne přeje Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Je Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Kuba Bělák. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň. Varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není reálnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realitami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realita. Kampaně za sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realita. Kampaň je založena na videa, využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. A ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodu v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření v světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření ministr. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje. Výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinci navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich.
1: Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní.
1: Přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin.
1: Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 30% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 6. narozenin, cenově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření, cenově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření.

0: do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Jelení v obci Praha je
0: Radio. Doprava.
1: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla.
0: Doprava.
1: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla. V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla, do svodidel tam překážka. V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla, do svodidel tam překážka na vozovce. Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla, do svodidel tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou. Je nehoda nákladního vozidla, do svodidel tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam vozidla, do svodidel tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte se zvýšenou opatrností. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zákon.
1: Hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém.
1: Ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Naší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz cz.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teď v té hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás obrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá líst Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá líst. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou. Četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou. Se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. Na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku. U nás hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku. Měl sně lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku, měl sně vůbec rád, a já se trošku blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku, měl sně vůbec rád, a já se trošku bojím. On se určitě chce naučit tu písničku, měl sně vůbec rád, a já se trošku bojím. On se určitě chce naučit tu písničku, měl sně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu učku, měl sně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě vůbec rád, a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničku, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky, třeba Harpívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky, třeba Harley. K něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky, třeba Harley. Alice Cooper určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky, třeba Harley. Alice Cooper anebo Kiss. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite.

Tady zahrajeme nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite. Písničky třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite. Anebo Kissin' Dynamite.

Ahoj holky, kluci. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím. Zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásné. Kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím. Zdravím posluchače Rock Rádia, Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím. Zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den. A mějte se z Harley, všichni vás zdravím. Zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den. A mějte se fajn. Dávno. Zdravím posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den. A mějte se fajn. Dávno. Posluchače Rock Rádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vyčený. Rádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vyčený. Užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vyčený. Zlato, co se cítí.

0: okresního přeboru, kde tovar tady nám přeložil pro Rock Rádio Jirka Luňák z okresního přeboru, kde trenér Španělska pro Rock Rádio Jirka Luňák z okresního přeboru, kde trenér Španělska pro Jirka Luňák z okresního přeboru, kde trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té okresním přeboru, kde trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. Trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo, měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině. Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině. Tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině. To víte, jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu
0: znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat, snad. Jak... No, tak co k tomu dodat, snad. Jako v pokus o novou věc, který... No, tak co k tomu dodat, snad. Jako v pokus o novou věc, který...
0: Že prostě jim se to nevydařilo, nevyšlo to, ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guam se to nevydařilo, nevyšlo to, ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, nevyšlo to, ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Adams, anebo za chvilku Horký žeslíže. Za chvilku Horký žeslíže.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší eš.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech lepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory po CZ.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduch.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na ně
2: místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho ne... Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře por vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře vzet. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchu
4: na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz
4: tlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz
4: dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz to je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz to je fičák. Technika.cz to je fičák. To je fičák.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Sedmkní.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
6: Tu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
7: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti.

Temptation a jejich Faster. Letos té mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k Temptation a jejich Faster. Letos té mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu a jejich Faster. Letos té mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu. Letos té mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko s těma Kapverde mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko s těma Kapverde People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko s těma Kapverdama. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko s těma Kapverdama mělo takový, protože to Španělsko s těma Kapverdama mělo takový boom na internetu a ten gólman Vitinha s těma Kapverdama mělo takový boom na internetu a ten gólman Vitinha, který se stal totama, mělo takový boom na internetu a ten gólman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou, mělo takový boom na internetu a ten gólman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou, boom na internetu a ten gólman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou a ten gólman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak to Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak ty se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak tohle z tyhle ty přímým virálem a celebritou přes noc, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy vlastně tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards jenom v Calgary v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards skokan britský 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards skokan britský na lyžích začal, kdy vlastně Orel Eddie Edwards skokan britský na lyžích začal vlastně Orel Eddie Edwards skokan britský na lyžích začal mávat při skoku Orel Eddie Edwards skokan britský na lyžích začal mávat při skoku při dopadu začal mávat při skoku při dopadu tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech. Ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená. Že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, co pas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. A v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. Uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás exně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím, tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím, docela fotbal sledu, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, mám rok rádio Jirka Luňák z okresního přeboru, kde trenér, mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro rok rádio Jirka Luňák

0: kosti v ceně 59, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka je 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 2 olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 2 za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí.
1: Potřebuješ
0: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku.
0: 50. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou.
0: To se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní.
0: Se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Si s tím nemusíš dělat. Změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošlu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuje. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvá
1: to Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: Příběhy.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
2: vám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám
3: oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Firemní akci.
2: Odplouvám

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví, na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví,
0: tak vzhup.
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví,
0: tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví,
0: tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví,
0: tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví,
0: tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už ví,
0: tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. A
0: tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. A
0: tava na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. A pohlédl do dálky a zvolal. A
3: tava.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
3: A tava.
2: Do dálky a zvolal.
3: A tava.
2: Ozvěna se nesla a zvolal.
3: A tava.
2: Ozvěna se nesla opuštěla.
3: A tava.
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
3: A tava.
2: Ozvěna se nesla opuštěným pečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Prázdniny se blíží.
3: Vinetu.
2: Se blíží.
3: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu.
3: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
3: Vinetu.
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poje jako velkolepé divadelní představení je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře
4: ve velkolepé divadelní představení je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku
4: představení je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku
4: je tu
5: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
4: o letoš
5: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
4: o letošních prázdninách
5: Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
4: o letošních prázdninách posledních 20
5: jezeře ve Westernovém městečku Boskovice
4: o letošních prázdninách posledních
5: Westernovém městečku Boskovice
4: o letošních prázdninách posledních 20
5: tečku Boskovice
4: o letošních prázdninách posledních 20 představení
6: s láskou v srdci vás
4: o letošních prázdninách posledních 20 představení
6: s láskou v srdci vás očekávám
4: v prázdninách posledních 20 představení
6: s láskou v srdci vás očekávám
4: posledních 20 představení
6: s láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj
4: vstup představení
6: s láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Stupenky.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Stupenky a
6: více vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Stupenky a více informací na
6: vám, váš Karel Máj.
4: Stupenky a více informací na
6: www.karelmaj.
4: Stupenky a více informací na www.westernove.cz. Stupenky a více informací na www.westernove.cz. A více informací na www.westernove.cz. A.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Nevýhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně patka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc arma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Rock Radio.
7: Více na Nissan.cz.
8: Rock Radio.
7: Where's the

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Motokeci Marcela. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo styl.
0: Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout.
0: Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho tak. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak o mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový znalci si jistě vzpomenou, bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003 taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003 trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2000. Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnou. Znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v 3-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal na Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym Uchvatného dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v Motu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jak 6krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď tovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství světa superbajků, tu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství světa superbajků, by nejspíš neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i to, co teď v úvozovkách hrozí. Mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošního v italském Misánu. Získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní se Misánu. Získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. Získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, jedna jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a co neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku mistrem světa. Což je těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je

0: Na jedné straně zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímým straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalské chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté, pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté, fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou nám opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motorkám. A podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motor chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motorkám. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla. Tyfózy. Právě k motorkám. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. Právě k motorkám. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rok
0: ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rok rádio motoky,
0: to by teprve byla oslava.
1: Rok rádio motokeci,
0: to by byla oslava.
1: Rok rádio motokeci. Rok rádio motokeci.
2: Řídíš rád? Řídíš rád kamion nebo dodávku? Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů... U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariér. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Nej rok od rána do večera. Rána do večera.

dlouhej pas na gauč před nici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A je na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A je chybí spoluhráč? Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového štáč? Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to v šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačástě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Jste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou pro... A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou měli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou pro... teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si sluš... Kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si sluš... Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušný... Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušný výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušný výkop, každý den na probírat fotbal. Dejte si slušný výkop, každý den na... Dejte si slušný výkop, každý den na Rock Rádiu. Slušný výkop, každý den na Rock Rádiu. Když... Každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro tyjší asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro tyjší, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. Je celý svět.

Tak hoši, rozcvičit. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici s Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Cvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč poklusem klednici zpracovat něco k pití.

0: Celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi takový ty celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou. Já vím, že jako některý lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
1: To fakt jako někdo má, jo.
0: Já mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
1: To fakt jako někdo má.
0: Takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
1: To fakt jako někdo má, jo.
0: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách. Na jednu noc, ale jako celou noc.
1: To fakt jako někdo má, jo.
0: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel. Jako celou noc?
1: To fakt jako někdo má, jo.
0: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: To fakt jako někdo má, jo.
0: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No, právě. Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No, právě. Buď jako celou. To jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
1: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
0: No, právě. Buď jako celou noc, ale buď jako celou noc, a nebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti. Já nevím, to jsou podle mě hrozně smrti. Šťastně až do smrti. Já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání. Až do smrti, já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání. To jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
1: Já zase jdu jako sám.
0: Jako nerealistický časový očekávání.
1: Já zase jdu jako sám.
0: Aha, jo, a realistický časový očekávání.
1: Já zase jdu jako sám.
0: Aha, jo, a dobře.
1: Já zase jdu jako sám.
0: Aha, jo, a dobře. Aha, jo, a dobře.
1: Tak je to.
0: Aha, jo, a dobře.
1: Tak je to dobrý.
0: Jo, a dobře.
1: Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minut. Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba alt. Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba alt. Tak je to dobrý. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs. Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs. Já vám rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus a nebo Valda Gek. Poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus a nebo Valda Gang, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus a nebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus a nebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Tak se mějte hezky. Kaiser Chiefs, Rasmus a nebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Tak se mějte hezky a čau. Rasmus a nebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Tak se mějte hezky a čau.
2: Vítejte v kempu. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 7, sektor G.

0: roleta Velux. Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v
0: venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními
0: roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.
2: Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v a Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete tak
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít
4: Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí! Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď
3: Zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem?
3: Utelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem od dvou
3: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850
3: Ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad
4: podě je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Tábor
4: let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
4: 1850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte
4: 50 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Vít Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: Firma na zážitky.
3: Vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: Firma na zážitky.
3: Lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: Firma na zážitky.
4: CZ
3: republice.
4: Více o akci na
5: Firma na zážitky.
4: CZ o akci na
5: Firma na zážitky.
4: CZ
5: Firma na zážitky.
4: CZ CZ
6: Potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky CZ.
1: Aktuální zpráva. Hazardní...
6: Bilabel.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Práva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje.
1: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
1: Mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu
7: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v euro.
7: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje.
7: Hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v euro.

0: A to byli Guano Apes a jejich Open. A to byli Guano Apes a jejich Open Your Eyes a já už tady vidím Kubu ve studiu, čau Kubo.
1: Nazdár, jsem...
0: Já vím, že jako některý lidi mají rádi.
1: Já taky tady můžu spát.
0: Jako hele celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi.
1: Já taky tady můžu spát.
0: Jako hele celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi.
1: Já taky tady můžu spát.
0: Jako hele celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi.
1: Já taky tady můžu spát.
0: Jako hele celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi.
1: Já taky tady můžu spát.
0: Jako hele celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi.
1: Já taky tady můžu spát.
0: Jako hele celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají rádi.
1: Já taky tady můžu spát.
0: Jako hele celá noc, jako já vím, že jako některý lidi mají

0: Eurojack závislost. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsforný od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka Wagnu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dá...
0: Vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává...
0: Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej...
0: Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu.
1: To se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Testovací jízdy. Čekají na vás novinky. Testovací jízdy. Soutěž o hodnotné ceny. Ale také spe... Čekají na vás novinky. Testovací jízdy. Soutěž o hodnotné ceny. Ale také novinky. Testovací jízdy. Soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídky. Soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června
2: 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: CZ.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
5: Stavebniny Dek
3: 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
5: Stavebniny Dek
3: června před OC Letňany.
4: Domanský.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci.
3: Letňany.
4: Domanský.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porf. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix. Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní pískové příčkovky Porfix a kus lepší

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Chráním tvůj
1: to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Chráním tvůj domov
1: www.bezkempu.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venk, odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venk, zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venk.

Nyní za cenu porobetonových příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz.

Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. S Danem.

Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Ej voraz s Danem.

0: Audi ještě dnes. Do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Cojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CC a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ. Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojaro v CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na Autojaro v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Do košíku jahody.
0: Autojaro v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Do košíku jahody.
1: Těšíme se na vás.
2: Do košíku jahody. Sami nazbírá.

0: Eslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek. Žádný keci. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek. Žádný keci funkčí. Lousy vůně pod i spodek. Žádný keci funkčí věci. Ano, pod i spodek. Žádný keci funkčí věci. Ano, gr i. Spodek. Žádný keci funkčí věci. Ano, gr i. Funkčí věci. Ano, gr i. B, a, r, d, s, t, c. Ano, gr i. B, a, r, d, s, t, c, z. Gr i. B, a, r, d, s, t, c, z. B, a, r, d, s, t, c, z.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr.
1: CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
1: NIV.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunštátě. Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě
2: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční
2: v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu
2: publice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
2: Salonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6 válcem
2: Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6 válcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do auto špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsl... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si...
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kup...
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše...
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: K tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
3: Ještě nemáš lístky na hrady?
1: To jsou jahody.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
5: Migo.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové. Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Třeba
3: napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm hradů.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů. Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Tendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A po... Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za...
3: Landa. Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš...
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a
4: www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není
4: .cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
4: To jsou
6: hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
6: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz
6: a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdý.

0: festival.
1: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu
1: jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
2: cz.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
2: Lim.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Extra a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB na edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně. Každý a opakovaně. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Ta digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cizím hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Elektronické pražské integrované dopravy Filip Drápal.
1: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
0: integrované dopravy Filip Drápal.
1: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím
0: Filip Drápal.
1: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému PIDL. Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému PIDLítačka. Půjde výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému PIDLítačka. V elektronické podobě prostřednictvím systému PIDLítačka. Půjde o nepřenosný měsíční prostřednictvím systému PIDLítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon systému PIDLítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun u PIDLítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě o 65 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému. Vydá přibližně 70% slevy oproti běžnému předplatnému. 70% slevy oproti běžnému předplatnému.
0: Novinka začne platit od 1. srpna.
1: Proti běžnému předplatnému.
0: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci
1: předplatnému.
0: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení. Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží. Poslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem. Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysoké s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2020.
2: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to pravda o něco vyšší.

0: Než včera, ale zase možná o trošku víc prší, aspoň to platí pro Čechy. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nás čeká zhruba nejchladnější noc celého týdne. Každopádně bude zase víc oteplovat. Deště a také bouřky se přesunou spíš na Moravu, takže tentokrát východní polovina bude teplovat.
1: Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově, jsou tam sobě dva osobáky a docela tam blokují provoz.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie stíhá skupinu... Policie stíhá skupinu lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli stát 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformou 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Praha pomůže chudším obyvatelům cestovat městem. A jakým způsobem to bude fungovat, vysvětluje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
2: Bude dostupné výhradně s elektronickým

0: Si pozor v ulici na Bezděkově, jsou tam v sobě dva osobáky, docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici, Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice.
1: Po 15. hodině znamená, že někdo z vás už je hezky na cestě domů.
2: Nebo možná dvě a pozor, možná i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme.

0: Je to dobrý.
1: Ať už totiž děláte cokoliv, i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobrý. Ať už totiž děláte cokoliv,
0: bojte, my to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobrý.
1: Ať už totiž děláte cokoliv, tak to
0: je to dobrý.
1: Ať už totiž děláte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Děláte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekají nás Journey, taky Disturbs jejich. Tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekají nás Journey, taky Disturbs jejich. Pomůže, bude další rocková muzika. Čekají nás Journey, taky Disturbs jejich Sound of Silence. Rybičky 4, rocková muzika. Čekají nás Journey, taky Disturbs jejich Sound of Silence. Rybičky 48, čekají nás Journey, taky Disturbs jejich Sound of Silence. Rybičky 48 se nás přijou, taky Disturbs jejich Sound of Silence. Rybičky 48 se nás přijou podívat, a 48 se nás přijou podívat, ale teďka tady tu hodinku začneme s Toutou a jejich Hold the Line. Line. Skoro ty bylo 50 let stará pecka už skoro.
0: Ale pořád to dává, to je jedna z mých oblíbených písní.
1: To bylo 50 let stará pecka už skoro.
0: Ale pořád to dává. To je jedna z mých oblíbených písniček.
1: 50 let stará pecka už skoro.
0: Ale pořád to dává. To je jedna z mých oblíbených písniček. Tohle je tak skvělý.
1: Neskutečně stará pecka už skoro.
0: Ale pořád to dává. To je jedna z mých oblíbených písniček. Tohle je tak skvělý.
1: Neskutečně, jdem si to užít.
0: Písniček. Tohle je tak skvělý.
1: Neskutečně, jdem si to užít.
0: Pojď. Pojď. Tak skvělý.
1: Neskutečně, jdem si to užít.
0: Pojď. Pojď.
1: Neskutečný, jdem si to užít, pojď.
0: Jo, pojď.

až jednou zaklepu na nebesku, až jednou zaklepu na nebeskou bránu, zaklepu.

až jednou za to já jsem asi v pánu. Až jednou za ty v pánu, až jednou zatluču, až jednou zatluču na ty velký dveře, až jednou zatluču na ty velký dveře.

Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to že... Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to že kdeže. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to že... Se, chlapče, zlobil si.

a já na to, že kde, a já na to, že kde, že, a já na to, že kde, že, to, že kde, že, a já na to, že kde, že, až budu, že, a já na to, že kde, že, až budu jednou, a já na to, že kde, že, až budu jednou spát, a já na to, že kde, že, až budu jednou spát, já na to, že kde, že, až budu jednou spát, na pořád, až budu jednou.

až budu jet ani to sáčko na míru, až budu jedno sáčko na míru, až budu jednou spát na míru, až budu jednou spát na půl.

0: kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát...
0: Maximum, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě...
0: No spousta skvělých kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítač.
0: Skvělých kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo co to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. Jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu zpráv nám napište, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo. Proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo. Ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsuť ze studia může vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsuť ze studia můžeme zavolat. Nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsuť ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně
1: napsat telefonní číslo, ať vám potom odsuť ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat,
1: ať vám potom odsuť ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví,
1: potom odsuť ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat,
1: ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy
1: zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní. Chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš? Někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebo někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousnem, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousnem, ale možná bychom někdy mohli. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousnem, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řekne. Možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený. Někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co myslíš? Nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co myslíš?
1: Ty brďo, to by bylo hustý.
0: Tak písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co
1: ty
0: myslíš?
1: Ty brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakému posluchači tohleto
0: kapely, co hraje na Basin Firefestu, co
1: ty
0: myslíš?
1: Ty brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakému posluchači tohleto povedlo, ona mi voní
0: Firefestu, co
1: ty
0: myslíš?
1: Ty brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakému posluchači tohleto povedlo, ona mi voní můžou poslat hlasovku. Brďo, to by bylo hustý. Tak kdyby se nějakému posluchači tohleto povedlo, ona mi voní můžou poslat hlasovku. Tak kdyby se nějakému posluchači tohleto povedlo, ona můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou.
1: Jako... No, nějakému posluchači tohleto povedlo, ona můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou. Jako no, hele, rozhodně vám to.
1: Posluchači tohleto povedlo, ona můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou. Jako no, hele, rozhodně vám to.
1: Ona můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou. Jako no, hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tom to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně
0: to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat.
0: My tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat.
0: My nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa.
0: My nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa.
0: My prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 Seconds to Mars, anebo Nightwish. Budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 Seconds to Mars, anebo Nightwish už za chvilku. Muziku. Čeká nás Láďa Křížek 30 Seconds to Mars, anebo Nightwish už za chvilku. Láďa Křížek 30 Seconds to Mars, anebo Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand
1: Křížek 30 Seconds to Mars, anebo Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand Café per
1: Seconds to Mars, anebo Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand Café per favore,
1: Nightwish už za chvilku.
2: Housebrand Café per favore, si signora,
1: chvilku.
2: Housebrand Café per favore, si signora.
3: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore, si signora.
3: Housebrand, tuhle.
2: Housebrand Café per favore, si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Per favore, si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Hausbrand káva. CZ.
1: Šéfe, zas to netlačí.
0: CZ.
1: Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlap.
1: Zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal...
1: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď...
1: Už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na fouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je sklad, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednávají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednávají vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár dní, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár dní to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: Během minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnik.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: To by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady...
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: Z. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: Fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
4: Chystá.
5: BYD Tech Days. Test. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Třeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď super...
5: 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalování...
5: Na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalování... Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr...
6: Super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
6: Spalováku.
5: BYD...

0: Journey, I Separate Ways. Journey, I Separate Ways právě teďka dojeli. Journey a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin. Journey a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. Dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějak 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějak lístky. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, 100
0: poledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, 100%. Kdo poslouchal včera, tak už víš, probíhá ten slavný festák Basin Firefest. Letos tam je apokalyptický festák Basin Firefest. Letos tam je apokalyptika Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no Firefest. Letos tam je apokalyptika Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no apokalyptika Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel. Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš líst
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě
0: Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba na
0: CZ.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
0: Trautenberg.
1: Ryb na hrady? To je třeba napravit.
2: Danlanda.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Třeba napravit.
2: Danlanda.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: Danlanda.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů. Pičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů. Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Danlanda. Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, Danlanda.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do...
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Pisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní
2: za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní
2: píš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
2: 20. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny
2: www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
2: Cooperativa.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen
2: festival.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
1: To jsou hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady.
1: Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Valu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile do set jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile do Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Ratat
4: gratis a opakovaně.
5: Ratatadadadata trička ratatara
4: a opakovaně.
5: Ratatadadadata trička ratatadadata potisk potisk. Ratatadadata trička ratatadadata potisk potisk trička. Ratatadadata trička ratatadadata potisk potisk trička potisk. Ratatadadata trička ratatadadata.

0: Farma Vraňany.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
0: vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Sladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
0: jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na tupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: Z.
3: Senkor.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Slušnej rok s garáží a s Slušnej rok s garáží a s Kušebem. Rock Radio i a s Kušebem. Rock

nebo na radia.cz. WIFM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock a radia.cz. Rock radio.cz.

Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná... Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1900 schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1990 stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997 soulová záležitost z roku 1997 nebo můžete zvolit eponymní desku nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merly nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merly nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1900 můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1990 eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992 eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992 Merlin taky z roku 1992 muziku taky z roku 1992 Nasta Karavan muziku na sobotní 1992 Nasta Karavan muziku na sobotní večer vybírejte na naš 2 Nasta Karavan muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokov Nasta Karavan muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokový rádio c muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokový rádio cz sobotní večer vybírejte na našem webu rokový rádio cz Vyberte album na sobotní

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový album na sobotní večer.

hlasu záleží. V sobotním rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenské. Na hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenské. Záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenské. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1990. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Dvoj roku 1992. Dvojku schytal Ma. Dvojku schytal Maťo Dzurinda.

0: Hlásí a pokud to pošlete do čtvrtečních odborná porota to vyhlásí a pokud to pošlete do čtvrtečních 15 hodin, to znamená 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je uzávěrka, do té doby to musíte stihnout. No tak pak jste ve slosování a můžete v pátek. Ráno mít velkou radost.
1: A hlavně se tam v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu
0: mluvit.
1: Takže posílejte fotky svý party, ať tam pak můžeme udělat tak nějak třeba společně.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace.

0: dobrých věc, God's eye, neboli boží oko. No a jako boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na boží oko. No a jako boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli. Jako boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit. Protože už tenhle ten se v létě měli jak zabavit. Protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic. Měli jak zabavit. Protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a
0: jak zabavit. Protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete,
0: protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete
0: se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být
0: stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože
0: Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože pokud u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky, u toho můžete být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky vašich být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky vašich vaší protože pokud nám pošlete fotky vašich vaší protože pokud nám pošlete fotky vašich vaší slušný nebo možná pokud nám pošlete fotky vašich vaší slušný nebo možná fotky vašich vaší slušný nebo možná i neslušný rokový party, tak vaší slušný nebo možná i neslušný rokový party, tak my vybereme nebo možná i neslušný rokový party, tak my vybereme do pátku jednu z vás slušný rokový party, tak my vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostane i, tak my vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 my vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků.
0: Tu fotku té party pošlete prosím vás na e-mail studio@rokovyradio.cz. Tý party pošlete prosím vás na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a když ji pošlete prosím vás na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a na ní potom podíváme. Odborná porota to vy...

0: Poděbradská 36 nebo v našich sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na BK36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad do postele.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není.
0: Zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není.
0: Matrace zahubičku CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo.
0: Zahubičku CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo. Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renault. Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance společně s Michaelem. Ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance společně s Michaelem Kiskem. No a Ozzy Osbourne dohromady s Eltonem Johnem Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku.
0: Kdo šetří, má za 3.
2: Kdo šetří,

0: Pouhých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. A za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte v stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikajícího 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikajícího června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Za vynikající cenu. Více na dek.cz. Toto vysí cenu. Více na dek.cz.
1: Toto vysílání.
0: Více na dek.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné.
0: CZ.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovna. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodne. K vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojišť srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění aut. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí znete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik nad pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000. Zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klikte ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat 6000 ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat. Ním srovnávat.
2: 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrikovat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrikatamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Na slavu

0: snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak jsem s námi poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.
1: Kapí zíro lety na cestě odstavit.

0: za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš Maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Sup na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme.
0: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Píme. Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr.
1: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny.
1: To je vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene
1: to navíc.
2: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze.

0: nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
0: www.mniakci.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Třídím doma, třídím venku,
1: tří. Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě.
0: Palubu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v lež, venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běnku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na střídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím se. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám ty, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám ty, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám typ úplnou tuto. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím, šlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytřídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude takto kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, v podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Zpět navrátí. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Třídím vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: A bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: Rokrát. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.

0: okna sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. Oknasukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší
0: Rady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší Megák.cz. Stavebniny Dek přináší Megák.cz. Stavebniny Dek přináší Megák.cz. Dřevěné peletky v kvalitě. Stavebniny Dek přináší Megák.cz. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za Stavebniny Dek přináší Megák.cz. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělý přináší Megák.cz. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč haléři. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH za kvalitě A1+, nyní

0: Slušnej rok od rádio. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na ra. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým
0: rádio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít.
0: Děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fight. Doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp a ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 20 století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnov. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů na 10. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival. Nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. I večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátu. Deviant a Made in Garage. Prorok Rádio, Šárka Hlub. In Garage, Dřínov Umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio.

0: Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer?
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam?
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam?
0: Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dej.
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz chcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rokrám webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rokrých rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Muzika.

0: Mexická vlna. A teď všichni Mexická vlna. A teď všichni Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Všichni Mexická vlna. Tohle bude dlouhá. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Na.
0: Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
0: Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení.
1: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
1: Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
1: Let na hazardní hře.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků pre. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rostí. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový sky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostych produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.ruzovislon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Pro www.ruzovislon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, které nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den.
3: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
3: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a
3: to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
3: Nitry.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi
4: Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, tro za výjimečnou cenu.

0: www.arena.cz. Trenírkárna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Chceš Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se... Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš
1: kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz
1: s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz
1: kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Právě zítra máš.
0: Trenírkárna.cz.
2: Právě
0: Trenírkárna.cz.
2: Právě jste naladili rádio
0: Trenírkárna.cz.
2: Právě jste naladili rádio Fortuna.
0: .cz.
2: Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bu Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Myslím, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni.

0: čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Střešní okna FET.
1: Těšíme se na vás.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenest?
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra. 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenet? Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz. Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: Okna Fenestra.
3: Fenestra.cz.
2: CZ.

0: na současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Kampaň cílí na mladé. Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče.
1: V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál, určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost.
0: Technická fakulta České zemědělské univerzity spolu s technickou

0: Vynula Technická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Technickou univerzitou fakulta České zemědělské univerzity spolu s Technickou univerzitou v Liberci a firmou České zemědělské univerzity spolu s Technickou univerzitou v Liberci a firmou Createch spolu s Technickou univerzitou v Liberci a firmou Createch. Přístroj umožňuje měření všech univerzitou v Liberci a firmou Createch. Přístroj umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. To v Liberci a firmou Createch. Přístroj umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Firmou Createch. Přístroj umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Přístroj umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Měření všech skleníkových plynů současně. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Skleníkových plynů současně. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mírné přehánky.
0: Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mírné přehánky a déšť nás bude.
0: Hezké odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mírné přehánky a déšť nás bude pořád čekat.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mírné přehánky a déšť nás bude pořád čekat ještě i pod
1: rádio. Počasí.
2: Mírné přehánky a déšť nás bude pořád čekat ještě i pod celý dnešní.
1: Počasí.
2: Mírné přehánky a déšť nás bude pořád čekat ještě i pod nás bude pořád čekat ještě i pod celý dnešní večer, hlavně v jižních Čechách a postupně se to čekat ještě i pod celý dnešní večer, hlavně v jižních Čechách a postupně se to dojde i pod celý dnešní večer, hlavně v jižních Čechách a postupně se to dojde až dnešní večer, hlavně v jižních Čechách a postupně se to dojde až na jih Moravy. Hlavně v jižních Čechách a postupně se to dojde až na jih Moravy. Teploty máme venku v jižních Čechách a postupně se to dojde až na jih Moravy. Teploty máme venku 22 stupňů a večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat. Tak večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat. Taky prostě se ho ještě asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat. Taky prostě se ho ještě. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat, taky prostě se ho ještě nezbavíme. Ale opět ten déšť bude čekat, taky prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu ten déšť bude čekat, taky prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy ten déšť bude čekat, taky prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky bude čekat, taky prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty tak hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. Na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. V jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
2: Čekejte kolem 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo
2: 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Časí.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Nehoda.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u.
1: Doprava.
4: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Boura se, nebouchla

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami.

0: elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bourali. Elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bourali dvě osobní auta, tak projíždíte. U jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bourali dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se elektrárny Temelín na jihu Čech bourali dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se tam na jihu Čech bourali dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V Novém Jiči dvě osobní auta, tak projíždíte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V Novém Jičíně ta, tak projíždíte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V Novém Jičíně opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V Novém Jičíně, tak tam je to Hřbitovní ulice, ale ne, tam náhodou nestalo něco většího. V Novém Jičíně, tak tam je to Hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky něco většího. V Novém Jičíně, tak tam je to Hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše, i tam si dávejte pozor. To je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše, i srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše, i tam si dávejte pozor na cestu. Osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše, i tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky s ulicí Kapitána Jaroše, i tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezahučí Kapitána Jaroše, i tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezahučíte. V Praze jde o ulici Tür, i tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezahučíte. V Praze jde o ulici Tür, pozor na cestu, ať tam taky nezahučíte. V Praze jde o ulici Türkova, ať tam taky nezahučíte. V Praze jde o ulici Türkova, což je takovej nájezd na magistrálu, nezahučíte. V Praze jde o ulici Türkova, což je takovej nájezd na magistrálu ve směru na Kač. V Praze jde o ulici Türkova, což je takovej nájezd na magistrálu ve směru na Kač. Jde o ulici Türkova, což je takovej nájezd na magistrálu ve směru na Kačerov. Tam tak Türkova, což je takovej nájezd na magistrálu ve směru na Kačerov. Tam taky jsou dvě auta, což je takovej nájezd na magistrálu ve směru na Kačerov. Tam taky jsou dvě auta v sobě, takže si dejte Kačerov. Tam taky jsou dvě auta v sobě, takže si dejte pozor, odpolední provoz v Praze, no teď to znáte. A dálnice D4 jsou dvě auta v sobě, takže si dejte pozor, odpolední provoz v Praze, no teď to znáte. A dálnice D48, tak tam stojí odstavený na, takže si dejte pozor, odpolední provoz v Praze, no teď to znáte. A dálnice D48, tak tam stojí odstavený nákladní auto, pozor, odpolední provoz v Praze, no teď to znáte. A dálnice D48, tak tam stojí odstavený nákladní auto v Praze, no teď to znáte. A dálnice D48, tak tam stojí odstavený nákladní auto na 50. kilometru. A dálnice D48, tak tam stojí odstavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě 48, tak tam stojí odstavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě, tak tam stojí odstavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte odstavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu. Nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu z plynu. Ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu z plynu. Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu z plynu. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu z plynu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
0: Vidíte z dálky, ale radši nohu z plynu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám
0: radši nohu z plynu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oč. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahornipočernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz. Exato.

0: Rokový Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodin.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 3 minuty k tomu.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 3 minuty.
0: Rok Rádio. Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne. Hezky pozvol.
0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne. Hezky pozvolna na
0: odpoledne.
1: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne. Hezky pozvolna na jí. 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne. Hezky pozvolna na jíždí do svojí druhý hodinky. 3 minuty k tomu a rokový odpoledne. Hezky pozvolna na jíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za odpoledne. Hezky pozvolna na jíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám hezky pozvolna na jíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že jíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně na fonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapaný. Vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapaný Basin Firefest. Díky nám si můžete užít pořádně našlapaný Basin Firefest. Ve spáleném Poříčí vod si můžete užít pořádně našlapaný Basin Firefest. Ve spáleném Poříčí od 24. pořádně našlapaný Basin Firefest. Ve spáleném Poříčí od 24. do 27. našlapaný Basin Firefest. Ve spáleném Poříčí od 24. do 27. pro Basin Firefest. Ve spáleném Poříčí od 24. do 27. protože tady má. Ve spáleném Poříčí od 24. do 27. protože tady máme dva připravené lístky. Poříčí od 24. do 27. protože tady máme dva připravené lístky.
2: No kdo nám napíše?
1: Tady máme dva připravené lístky.
2: No kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia?
1: Připravené lístky.
2: No kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia? Že ty lístky, kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia? Že ty lístky chce, tak ten je prostě může zpráv na Facebooku Rock Rádia? Že ty lístky chce, tak ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli ku na Facebooku Rock Rádia. Že ty lístky chce, tak ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli to. Že ty lístky chce, tak ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás. Ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní čísla, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme. Po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme. Takže nám napište zprávu. Připojte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme.
1: A my už si zatím vrhneme na další muziku. Čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou. Biffy Clyro. Na další muziku čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená jediný. Čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená jediný. Ke Kabáti přijdou. Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená jediný. Green Day a Know Your Enemy. Jdou Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamená jediný. Green Day a Know Your Enemy. Jediný. Green Day a Know Your Enemy. A Know Your Enemy. Enemy.

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je slušná. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rockem.

0: tomu Mystery neboli tajemství, na 18 minut k tomu Mystery neboli tajemství by se možná dalo říct, nebo něco takového. Mystery neboli tajemství by se možná dalo říct, nebo něco takového, jakoby záhod. Mystery neboli tajemství by se možná dalo říct, nebo něco takového, jakoby záhod. Tajemství by se možná dalo říct, nebo něco takového, jakoby
1: záhod.
0: Tajemství by se možná dalo říct, nebo něco takového, jakoby
1: záhod.
0: Záhada. Rozhodně ale nám možná dalo říct, nebo něco takového, jakoby
1: záhada. Záhada.
0: Rozhodně ale není záhadou, nebo něco takového, jakoby
1: záhada.
0: Záhada. Rozhodně ale není záhadou to, co...
1: Záhada. Záhada.
0: Rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Rádiu... Záhada. Rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Rádiu bude dít zítra v 9 hodin. Rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Rádiu bude dít zítra v 9 hodin ráno. Ale není záhadou to, co se tady na Rock Rádiu bude dít zítra v 9 hodin ráno. V 9 hodin ráno totiž přijde další záhadou to, co se tady na Rock Rádiu bude dít zítra v 9 hodin ráno. V 9 hodin ráno totiž přijde další hvězd tady na Rock Rádiu bude dít zítra v 9 hodin ráno. V 9 hodin ráno totiž přijde další hvězdný host zítra v 9 hodin ráno. V 9 hodin ráno totiž přijde další hvězdný host Kamila Drába a ten... V 9 hodin ráno totiž přijde další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven
0: totiž přijde další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven. Hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte
0: Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak to...
0: A tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako...
0: A to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně, oni už jsou z roku 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic. Z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně...
1: Jsou z roku 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: 96 na to koukám. Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano.
1: Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, jasně. Takže ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, jasně.
1: Takže taky 17.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, jasně.
1: Takže taky 17.
0: Taky stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, jasně.
1: Takže taky 17. Taky 17 let týká
0: jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, jasně.
1: Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vy... Nekecej.
0: Ano, jasně.
1: Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadají dobře ještě.
0: Ano, jasně.
1: Takže taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký. Taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadají dobře ještě, jako výborně. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, to vypadají dobře ještě, jako výborně. Tý kapele, no to je hezký, to vypadají dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě stejně to vypadají dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě stejně jako Kamil ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě stejně jako Kamil je výborně. Ne, samozřejmě stejně jako Kamil je taky vlastně z Českých. Ne, samozřejmě stejně jako Kamil je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu. Ne, samozřejmě stejně jako Kamil je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu. Tak samozřejmě stejně jako Kamil je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají. Stejně jako Kamil je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají. Taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic. Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic koncertů a takhle, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic koncertů a takhle, no ale tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic koncertů a takhle, no ale zítra si určitě popovídají takhle znají z Českých Budějovic koncertů a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako z Českých Budějovic koncertů a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky tu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou.

0: Nejenom jako kamarádi z Jihočech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký kamarádi z Jihočech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavých, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám. Moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
1: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno
0: kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
1: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno.
0: Dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
1: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno na Leta, a kdybyste to
0: na velmi zajímavý věci, doufám.
1: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno na Leta, a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste měli poradu a nebo jste museli zrovna někam odeběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách jste museli zrovna někam odeběhnout. Tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách Rokový rádio na někam odeběhnout. Tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách Rokový rádio odeběhnout. Tak si to nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude. Tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude. Nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
0: No, já
1: na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
0: No, já si
1: rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
0: No, já si myslím, že i místo porady si
1: .cz už odpoledne bude tady ten díl vyset.
0: No, já si myslím. Každopádně, my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off Monsters and F...
1: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě, prostě aligátor bude ta písnička.
0: Dáme si Dimitri lidi, No a taky Beatles, hele, nech to bejt radši.
2: Užijte si léto, vozem může být úsporná i zábavná zároveň

0: užijte si léto v nové Hondě. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. To v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Koupelnové.
0: Honda, the power of dreams.
1: Koupelnové ventilátory pod...
0: The power of dreams.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory
0: pro... Dreams.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
3: Vidíš to? Let balloning, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí, Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
5: Dřív než začnou prázdniny. Do Brna se vrátíš. Do Brna

0: se vrátí motočnou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grana se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com.
1: Atención, señoras y señores.
0: Brno.com.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztaňkom.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latin.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerické.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerické.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenz.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro.
2: Ta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, den.
3: Dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropic tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlaste se hned. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď on. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď online. Dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na
1: to. La tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
3: La tropical.
2: La tropical.cz.
3: La tropical.
2: Taneční kroky vás naučí všude.
3: CZ.
2: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Pikal. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. A vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
1: Au.
2: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
2: Vás naučíme tančit.
1: Awarašar.
2: Tančit.
1: Awarašar. Awarašar. Awarašar.
4: Potisk dárky, byla byl rata, potisk dárky, byla byl CZ. Potisk dárky, byla byl CZ. Potisk dárky, byla byl CZ.
5: Chutná jako králky,
4: byla byl CZ.
5: Chutná jako králky,
4: byla byl CZ.
5: Chutná jako krásný sen, chutná jako krásný sen.
6: Vůní budeš omámen.
5: Ve Vraňanech na vás čeká.
6: Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany.
5: Na vás čeká.
6: Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Dio, I... Always a mystery. Dio, I have a mystery, pravi tečka. Always a mystery. Dio, I have a mystery, pravi... Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 18 minut. Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio 16 hodin 18 minut k tomu. Dojíždí na Rock Radio 16 hodin 18 minut k tomu. Mystery neboli tajemství by se možná... Radio 16 hodin 18 minut k...

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
1: Men Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Po Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
0: Ale platší jahody.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akte dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjč, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčuje
2: mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se
3: slevou půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15.
3: Nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%
3: značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: A Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy Sport CZ.
2: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Prent, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
0: Praho,
2: do konce června.
3: Happysport.cz.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh bady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vemu Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neř a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírá pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírá. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají všichni. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok na radia.cz. Rock Radio. Slušnej.cz. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Kazeťáků a VHS. VHS.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. Kubou a Petrem.

same.

0: června roku 42, od června roku 42, roku 42,
1: taky
0: roku 42,
1: taky jste měli hektický rád
0: 40.
1: Taky jste měli hektický ráno.
0: 30.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnost. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamilovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Praha Běchovany prodáváme i montujeme. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý i montujeme. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Ploty dobrý. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno. Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý.
1: Spotřební daň.
0: I CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý.
1: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: Dobrý. Všechno dobrý.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního.
0: Všechno dobrý.
1: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovár. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovár. Procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastu začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produkt Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Uvažujete až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Uvažujete o novém produktu. Více na technikplast.com. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční na technikplast.com. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitnitep.com. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitnitep. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým. Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým. Čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní odnikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získá výkonnosti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. A se získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Vícemu čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Mami, tati,
2: více se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Mami, tati, víte kam
2: ním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Více na Vaillant.cz.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby.
2: Vaillant.cz.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžu. Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.

0: safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flekvičkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna po měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online,
2: Bez potisku CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Ottawa!
3: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Prázdniny se blíží. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstup

0: Na rok. Na Rock Rádiu právě dozněla kapela. Of Monsters and Men, což by se dalo před. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš, což by se dalo přeložit jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už zahrách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Dva lístky na Basin Firefest 2026.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme dobrý vám budou obdivovat.

0: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Stavení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na...
1: Očekávám, váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na www.westernove...
1: Váš Karel Máj.
0: Stupenky a více informací na www.westernove.městečko.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Westernove.městečko.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, že vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, víte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na náty, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přísny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervní nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dneska na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Zvou vás auto
2: jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony
2: ještě dnes na PED 2026.cz.
3: Zvou vás autosalon
2: na PED 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký
2: 1D 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června 26 CZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCF
2: CZ.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Vít
3: salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Vytáhni
3: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš?
3: 1. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Řík. Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na
5: výtah. Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna.
4: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já
4: říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím. Výtahy jedna, ty
4: Vytáhni jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty umějí.
4: Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty umějí šachty.
4: Šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty umějí šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
6: Chlap. My už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bez
6: výtah jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
7: Hotové.
8: Jendo, ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce.
8: Ty seš ale bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má.
8: Bedna.
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Výtahy jedna. Český výrobce.

0: výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 CZ. Rekonstrukce stávajících. Výtahy 1 CZ. Nemáš jich. Výtahy 1 CZ. Nemáš co na sebe. Výtahy 1 CZ. Nemáš co na sebe. CZ. Nemáš co na sebe. Chodíš jako Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě. Nemáš co na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádratě nikdo dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz. Rokradio.cz.
1: Krátký pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce. Tomáš, nazdar.
2: Metal s váma.
1: Čau ves, hele, prosím. Tady s náma Tomáš, nazdar Tome.
2: Metal s váma.
1: Čau ves. Tady Tomáš, nazdar Tome.
2: Metal s váma.
1: Čau ves, hele, prosím tě, tak ty si nám... Tome!
2: Metal s váma.
1: Metal s váma. Čau ves, hele, prosím tě, tak ty si nám co docela zajímavou zprávu, že seš poměrně jako dost velkej festivalovej fanoušek, si myslím, ne?
2: Tak doufám.
1: A nějaký festiáky se kromě Basin Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
2: No, ještě se chystám na Ostrov, Pekelný ostrov.
1: Hezky.
2: A potom Master of Rock Vizovice.
1: Hezky.
2: Ostrov.
1: Hezky.
2: A potom Master of Rock Vizovice.
1: Hezky. Teda hezky.
2: A potom Master of Rock Vizovice.
1: Hezky. Teda jako...
2: A potom Master of Rock Vizovice.
1: Hezky. Teda jako máš do...
2: Master of Rock Vizovice.
1: Hezky. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct. Jako... Hezky, teda jako máš dobrý vkus, musím říct, jako výborně, výborně. A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
2: Asi kamaráda.
1: Prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva? Asi kamaráda vemu. A chodíte takhle brát sebou, když ty lístky máš dva?
2: Asi kamaráda vemu.
1: A chodíte takhle často, když máš dva?
2: Asi kamaráda vemu.

0: chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, chodíme.
0: Tak super. Hele, Tome, přeju ti, ať si to oba dva pořádně
1: užijete. Jo, chodíme.
0: Tak super. Hele, Tome, přeju ti, ať si to oba dva pořádně užijete. Když tak klidně pošli nějakou fotku. A zase se někdy vozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky, mě pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měj se, čau. Zase někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měj se, čau.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky Tome, měj se, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušný rok.
3: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak
2: slušnej rok.
3: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Radio. Teď už Queen, Olympic, ale...

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rok. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná. Prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Adio.

0: 60% na stylových kouscích, které využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? V létě jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv přijít festival naplno. Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% plno. Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando. Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando. Příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. A ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Ať už
0: nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Ať už
0: Zalando.
1: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si a... Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si... Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia... Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: Radia.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen 5 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. Nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. Kladno a Horní Počernice. K tomu máš Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu 100 a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu 100. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Až 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz
3: Vedro jako na Sahaře.
4: www.direct-auto.cz
3: Vedro jako na Sahaře.
4: auto.cz
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás
4: CZ.
3: Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná kor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. 1999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
3: Korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Jen do konce června zakoupíte
3: síti Planeo.
5: Senkor.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vo za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepka. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 2. Okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. Kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikum 90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26 je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr
0: Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr
0: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: To se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v naší... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách... Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech... Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Využijte slev na...
1: Více na bene.cz.
2: Využijte slev na...
1: Více na bene.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až...
1: CZ.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60... Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kousků. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60%.

0: Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další ze Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstup Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Každý den čelí vaše data digitálním
0: června.
1: Každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nej... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Šenou poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o
0: poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o expres
0: ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o
0: vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o expresní cestovní pás je možné na
0: mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
1: Požádat o expresní cestovní pás je možné na
0: dobře připraveni.
1: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou. Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou. Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské cestovní pás je možné na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nemožné na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Koli obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000 korun.
0: Pas vydaný do
1: 1000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000 korun.
0: Pas vydaný do 4
1: pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000 korun.
0: Pas vydaný do 24
1: a u dětí do 15 let je cena 2000 korun.
0: Pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze
1: 15 let je cena 2000 korun.
0: Pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly. Práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Vědci sledují pohyb koček divokých v českém lese v Plzeňském kraji. Kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. Rock Radio. Počasí.
2: Dneska máme na většině území skoro jasno.
3: Jasno, až polojasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost, a to hlavně od západu, to znamená v Čechách.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Před jedním z obchodních domů v Praze. Podle svědků měl neznámý muž ve vodstářově ulice z něčeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle aktu CZ útc odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle aktu CZ útočil pachatel nožem. Na místo vyrazilo několik hlídek policie a záchranka, která ušetřila zhruba 40 let muže v horní části těla. Předletem přebývá zájemců o vytočníkovy policie pátrá. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin.

0: Tak by mělo být trošku se zvyšovat oblačnost, a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zvyšovat oblačnost, a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera, a taky to sebou přinese nějak by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera, a taky to sebou přinese nějaký srážky, být víc zamračeno, než je teď během večera, a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže no, než je teď během večera, a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže včet během večera, a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě, a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě a ve Slezsku by sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě a nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet na Moravě a ve Slezsku by to úplně být nemělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka, jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých by mělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka, jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých by na to, že tam nespadne ani kapka, jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát domů. V noci bude kolem 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska. To se hlavně bude týkat Moravy a potkáme se srážkami na větším území než dneska.
1: Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
2: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je v ulici Jana Želivského, tam se srazil osobák z tramvají. A druhá je na Vinohradský. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. V ulici Lázeňská v Ústí nad osobáků, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou.

0: ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i tak je to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levý jízdní. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i tak je to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levý jízdní pruh také najde. Nikomu nic nestalo, ale i tak je to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levý jízdní pruh také najde, ale i tak je to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levý jízdní pruh také najdete na D1 na 7 km směrem na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují celý ten na Brno. Jsou tam sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.horní.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.vat bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz www.ocniklinika.hp.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 minuty po 17. hodině.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 minuty po 17. hodině je rockový odpoledne.
2: Rockový odpoledne.
3: 4 minuty po 17. hodině je rockový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a
2: Dne.
3: 4 minuty po 17. hodině je rockový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr. 4 minuty po 17. hodině je rockový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr. Samozřejmě 17. hodině je rockový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr. Rockový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr. Samozřejmě za mikrofony a s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr. Samozřejmě za mikrofony a odpolední dvojka Kuba a Petr. Samozřejmě za mikrofony a tak nějak Petr samozřejmě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska dělat. Samozřejmě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte u mě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono to
3: a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono to
3: tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono totiž jak je to takový prašma,
3: co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono totiž, jak je to takový pršavý a divně, tak je ten...
3: Děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono totiž, jak je to takový pršavý a divně, tak je ten, jak je ten den takovej trošičku...
3: Úterý.
0: Ono totiž, jak je to takový pršavý a divně, tak je ten, jak je ten den takovej trošičku divnej, mi přijde. Totiž, jak je to takový pršavý a divně, tak je ten, jak je ten den takovej trošičku divnej, mi přijde prostě.
3: Je to divnej den, vy.
0: Je to takový pršavý a divně, tak je ten, jak je ten den takovej trošičku divnej, mi přijde prostě.
3: Je to divnej den, vy.
0: Pršavý a divně, tak je ten den takovej trošičku divnej, mi přijde prostě.
3: Je to divnej den, viď? Hele,
0: jak je ten den takovej trošičku divnej, mi přijde prostě.
3: Je to divnej den, viď? Hele, je to těžký si vlastně
0: takovej trošičku divnej, mi přijde prostě.
3: Je to divnej den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce
0: června. Je prostě.
3: Je to divnej den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června. Si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června. A jako představit, že jsme už prakticky v půlce června. A jako v květnu bylo hezčejc, no.
0: Hele,
3: že jsme už prakticky v půlce června.

0: A jako v květnu bylo hezčejc, no.
1: Hele, je ti jasný, v půlce června.
0: A jako v květnu bylo hezčejc, no.
1: Hele, je ti jasný, že ale ty...
0: A jako v květnu bylo hezčejc, no.
1: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu.
0: V květnu bylo hezčejc, no.
1: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
0: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se čejc, no.
1: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
0: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
1: A za cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
0: Ale budou taky bouřky.
1: A za cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
0: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na
1: cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
0: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý, právě bude
1: si bude stěžovat, taky je vedro zase.
0: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý, právě bude o víkendu na co si zase. Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý, právě bude o víkendu na co si stěžovat. Taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý, právě bude o víkendu na co si stěžovat.
1: Hlavně že si máš na co.
0: Takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý, právě bude o víkendu na co si stěžovat.
1: Hlavně že si máš
0: i na to. To je dobrý, právě bude o víkendu na co si stěžovat.
1: Hlavně že si máš na co stěžovat. To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
0: Ale bude o víkendu na co si stěžovat.
1: Hlavně že si máš na co stěžovat. To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
0: Ale víš,
1: stěžovat. To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
0: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecaj a vůbec
1: nejvíc.
0: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecaj a vůbec nepouštějí písničky.
1: Jo, tak to s tebou docela souhlasím.
0: Co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecaj a vůbec nepouštějí písničky.
1: Jo, tak to s tebou docela souhlasím.
0: Tady furt ty moderátoři kecaj a vůbec nepouštějí písničky.
1: Jo, tak to s tebou docela souhlasím.
0: Moderátoři kecaj a vůbec nepouštějí písničky.
1: Jo, tak to s tebou docela souhlasím.
0: Kecaj a vůbec nepouštějí písničky.
1: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Čekaj, For Non Blondes taky Menou War.
0: Pouštějí písničky.
1: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Čekaj, For Non Blondes taky Menou War. Bohnouti. A ne... Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Čekaj, For Non Blondes taky Menou War. Bohnouti. A nebo Scott Stapp, který souhlasím. Čekaj, For Non Blondes taky Menou War. Bohnouti. A nebo Scott Stapp, který už teďka rozjíždí svoji pecku. Čekaj, For Non Blondes taky Menou War. Bohnouti. A nebo Scott Stapp, který už teďka rozjíždí svoji pecku. What I deserve. Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne. What I deserve. Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne. Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne. Užívejte další hodinu rokovýho odpoledne. Rokovýho odpoledne.

z marcipánu s vanilkovou příchutí. Tyčky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šám chutí, šám mazaný brušetou, mazaný brušetou, stymiánu brušetou.

kulaťoučký vykroj. Kulaťoučký vykroj. Vykroj. Vykroj.

0: myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou, tak ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou, tak ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou, tak ať radši zahraje ty věci, na které já jsem zvědavej. Ty prostě ty hitovky.
1: Jasně.
0: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechci, na který já jsem zvědavej. Ty prostě ty hitovky.
1: Jasně.
0: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně ty prostě ty hitovky.
1: Jasně.
0: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho hitovky.
1: Jasně.
0: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku třetího.
1: Jasně.
0: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku třetího klidně.
1: Já se tě na to ptám kvůli tomu, že jsem teďka zrovna četl jeden článek o Stingovi, který tady v Praze vystoupí na Metronom festivalu, ale on vlastně v tom článku se stěžují na to, že už roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým programem, s tou identickou kapelou a vlastně úplně identickým programem, s tou identickou kapelou a vlastně to vůbec jakoby nějak neobjentickým programem, s tou identickou kapelou a vlastně to vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímám s tou identickou kapelou a vlastně to vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
0: Takže ten program je sice jako stejný, ale po každý s jinýma lidma a zní
1: to. Jde o to, že prostě jsou to furt ty samý písničky, víš.
0: No tak to je právě ten druhý případ asi, a pokud
1: jsou to furt ty samý písničky, víš.
0: No tak to je právě ten druhý případ asi, a pokud jezdí často.
1: Ty samý písničky, víš.
0: No tak to je právě ten druhý případ asi, a pokud jezdí často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit. No tak to je právě ten druhý případ asi, a pokud jezdí často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit. Jako zase.
1: No.
0: Právě ten druhý případ asi, a pokud jezdí často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit. Jako zase.
1: No.
0: Přece nejsme tady tak často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit. Jako zase.
1: No.
0: Přece nejsme tady taková periferie v Česku, aby tady mohl jako hrát.
1: Čekají nás Bon Jovi, taky Papa Roach, nebo Miloš Doležal.

0: Forlorn Blondes. Forlorn Blondes, eigentlich Forlorn Blondes, eigentlich Peska WhatsApp, právě teďka dojela. Forlorn Blondes, eigentlich Peska WhatsApp, právě teďka. Forlorn Blondes, eigentlich Peska WhatsApp, právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin. Forlorn Blondes a jejich peska WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. Forlorn Blondes a jejich peska WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kuba teďka dojela na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kuba, já mám na tebe docela zajímavou otázku. 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kuba, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hodin a 20 minut k tomu. A Kuba, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět.
1: Kecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět. Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné. O tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let úplně ten samej program. Hrajou už několik let úplně ten samej program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali. Hrajou už několik let úplně ten samej program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový. Několik let úplně ten samej program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo úplně ten samej program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program. Toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program. Aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je věčná otázka.
0: Interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je věčná
0: nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit.
0: Aby jezdili úplně ten stejný program.
1: To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny.
0: Úplně ten stejný program.
1: To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo. Samozřejmě bavit klidně dvě hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo. Hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo, koho vyloženě vidí. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo, koho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, pokud by to byl někdo, koho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši, pokud by to byl někdo, koho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší, koho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jedno, tak si

0: pojďme se na to vrhnout. Nás Bon Jovi, taky Papa Roach, nebo Miloš Doležal, pojďme se na to vrhnout. Trénír. Taky Papa Roach, nebo Miloš Doležal, pojďme se na to vrhnout.
1: Trénírka.
0: Pojďme se na to vrhnout.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chce...
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
1: Kárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
1: CZ.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou... Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod radio procent. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod radio a jeden problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod radio a jenýrkárna.cz. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno z CZ. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš?
2: Radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš
2: to. 30% na všechno s kódem radio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénýrkárna.
4: Zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví.
4: Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli kom...
4: Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli... Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informat bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux, Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux.cz. Střešní okna Velux. Více informací na Velux.cz.
6: Nemáš Velux.
5: Více informací na Velux.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trh.
5: Více informací na Velux.cz.
6: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.ro tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovíráne. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovíradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovíradio.cz. Tričky na e-shopu Rokrádia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího Rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na vny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz. Na www.rokovíradio.cz.
7: Angry Birds Kosme.
6: Rokovíradio.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žád koule. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žádný kecifum. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žádný kecifum. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. An Lousy vůně.

0: Nepod i sporek žádný keci funkčí věci. Nepod i sporek žádný keci funkčí věci. A NGR i žádný keci funkčí věci. A NGR i BRDSA ci funkčí věci. A NGR i BRDSA ci věci. A NGR i BRDSA tečka CZ.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu
0: Peugeot.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kontem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás
1: na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19.
1: června 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC letní
1: 26.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský. Odplouvám kránu.
2: Na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: 19. června před OC Letňany.
3: Domanský. Odplouvám kránu.
2: Před OC Letňany.
3: Domanský. Odplouvám kránu.
2: Letňany.
3: Domanský. Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom
3: kránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i
3: odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale
3: mám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
3: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.
3: Kránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou z modernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Neděle Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte v triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráně. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na

0: Luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplu luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Na kata. Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katama.
0: Firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.pragboat.
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Maránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci?
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte
0: pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci?
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Pro na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Rok.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

radia.dabu.fm nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. CZ.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na

odpoledne s... Rokový odpoledne... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. A Petrem.

ovladač klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sky. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

0: V práci vedro, doma vedro, venku vedro,
1: ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? Přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás řešení. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ni. Honza s Anabel ji věnujou třeba. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, sní dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a

0: Konce už jsem do studia vletěl i kapitán. Nazdar. U svýho konce a dokonce už jsem do studia vletěl i kapitán. Nazdar. A dokonce už jsem do studia vletěl i kapitán. Nazdar.
1: Ahoj.
0: Tak prosím, jsem do studia vletěl i kapitán. Nazdar.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jak studia vletěl i kapitán. Nazdar.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, i kapitán. Nazdar.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům. Tak prosím tě, kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům. Kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme, pár posledníma peckama, ne?
2: Je to tak, bude Jimmy Jameson Amorphis a taky Lucie Boucháš se rohům. Je to tak, bude Jimmy Jameson Amorphis a taky Lucie Boucháš se rohům. Pardon, rouháš. Tak bude Jimmy Jameson Amorphis a taky Lucie Boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyším
2: ten Amorphis a taky Lucie Boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům. A slyším Lucie Boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyšíme se asi zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyšíme se asi zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Rouháš se bohům.
0: A slyšíme se asi zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Čau.
1: Čau.
3: Dobrý.
0: Tak čus.
2: Čau.
1: Čau.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího.
1: Čau.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď tu
3: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď
3: v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi
3: Autorov Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým
3: Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má malý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a za skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme
4: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Drbis ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
4: Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Drbis ohrad a výběhu zoo.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
3: Hlásíme se na vás.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Všichni z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu.
5: Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
5: Se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají.
5: Hady.
6: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se jsou v pohybu. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomí koně klusají.

0: usají a vy se smějete. Já si říkám, jí a vy se smějete. Já si říkám, pomalu a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy.
0: Pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u
0: léto.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Lapy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Pikál!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical party je už tuto tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. To sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Více na vin. La Tropical party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty. Více na www.latropical.cz. Au.cz.
2: Auarašar.
4: Slibuju, že nebudu pít.
2: Ješ. Auarašar.
4: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemá.
2: Ar.
4: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemáš lístky na hrady.
4: Slibuju, že nebudu pít.
5: Ještě nemáš lístky na hrady. To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Ještě nemáš lístky na hrady, to je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: Máš lístky na hrady, to je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: Migové.
2: Jdeme
5: a napravit.
2: Dan Landa.
6: Trautenberg.
2: Rybičky.
5: Migové.
2: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
2: Rybičky.
5: Migové.
2: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto. 8 hradů.
2: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Danla.
5: Pohoda celé léto po celé republice.
2: Danlanda.
5: To po celé republice.
2: Danlanda.
5: Harley.
2: Vypsaná fixa.
5: Krucipy.
2: Danlanda.
5: Harley.
2: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
2: A pozor. Danlanda.
5: Harley.
2: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky. Danlanda.
5: Harley.
2: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš da.
5: Harley.
2: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do pěta. Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do pěta.
5: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na
5: www.pisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.

0: června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partner.
0: Koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři.
0: 20. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři.
0: Června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: tohle.cz.
1: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
1: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
1: To jsou Hrady. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.
2: Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Jen festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
1: Hrdým part...
3: To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
0: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
0: Hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
4: Potřebujete.
1: Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
4: Potřebuješ.
1: Tesco Mobile dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
4: Potřebuješ.
1: Dostanete extra 30 GB gratis a opakovaně.
4: Potřebuješ změnit splátku.
1: S GB gratis a opakovaně.
4: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od.
1: A opakovaně.
4: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak si tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Aktuální zpráva.
4: To. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v Česku.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Aktuální zpráva.
4: Pro lepší příběhy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
4: Příběhy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nává. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí
1: v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
1: hazardní účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout za
1: mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
1: let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. To financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje.
5: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v euro.
5: Hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v
5: může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kalif. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit o jackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slo. 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slo.

Jovi, I You Give Love a Bad Name. Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name. Tato neskutečná pecka právě dojíždí na dokrát. Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name. Tato neskutečná pecka právě dojíždí na dokrát. I You Give Love a Bad Name. Tato neskutečná pecka právě dojíždí na dokrát. 38 minut k tomu a rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svýho konce a dokonce už jsem pomalu, ale jistě u svýho konce a do

0: A tahle cestovní od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Euročle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.ka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: No to, že seš mladej...
0: Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: No to, že seš...
0: Až ji vyhrajete? Eurojackpot.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem.
0: Eurojackpot.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým...
0: Eurojackpot.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní. Tant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Zkreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba s Míchovem? Tak se podívej na projektant Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí.
2: Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Po... Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní bylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrat. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrat i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
3: Rock Radio, co se děje?
4: Je tady doba letních festiáků a koncert.
3: Rádio, co se děje?
4: Je...

0: tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme...
1: Co se děje?
0: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 27. to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června ve spále nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup 20. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup čele ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním letos láká na mimořádně nadupaný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodní mimořádně nadupaný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají tak paný lineup čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Pan čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Apokalyptikou. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet. Přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června. Basin Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na Desertfest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnov 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnov 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktorium. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů na 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko, kojí i večerní koncerty EEčka Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce volné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají zakázaný. Sobotu 20. na ní zahrají zakázaný ovoce. Revival kabátů. Zahrají zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Dřínov uměl zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer.
0: Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci.
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být.
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být.
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to

dejte vědět. A. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rock ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Just care that isn't there for you. Just carry on for you.

0: Sí, signora.
1: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Café per favore.
0: Sí, signora.
1: Hausbrand. Tuhle kávu.
2: Favore.
0: Sí, signora.
1: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci. Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co pod...
3: Jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co...
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
5: Siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
5: Od... CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kost cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 platí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8 v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,99 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29 za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 2 plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe?
6: Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe?
6: 290. Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako tr...
6: Lidl, to se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvá...
6: Se vyplatí.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo na sebe. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na web tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na web dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Rokrádia na www.rokovirádio.cz. www.rokovirádio.cz.
8: CCC začal výprodej.
7: Rokový rádio CZ.
8: V CCC začal výprodej.
7: CZ.
8: V CCC začal výprodej. V CCC začal výprodej. Stovky mo...

koupí. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. Členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve VIP Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodeji 10%

0: CCC, v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.eu. V prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.eu.
1: Tak děti, zítra je
0: CCC, v aplikaci a na CCC.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: V aplikaci a na CCC.eu.
1: Tak děti, zítra je taky
0: a na CCC.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a
0: cc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a
0: .eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty on nevíš. Luboši, ty on nevíš. Luboši, ty on nevíš. Nic ti neudělal. Luboši, ty on nevíš. Nic ti neudělal. Luboši, ty on nevíš.
3: Kempovat můžeš i jinak, zkus to kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. Bez kemp můžeš i jinak, zkus to bez kempu. bez kempu.cz jinak, zkus to bez kempu. bez kempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu.cz
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. Se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně paliv.
5: V hodnotě 20 tisíc korun hoděním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 90 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem je

0: Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra. Nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Ano, česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Česká střešní okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Okna fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

0: Dálnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat větší volnost rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu by angličtina už nemusela povinně začínat v první třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministr.
1: Tolik zprávy, hezký večer. Rock Radio, počasí.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer. Zprávy pro vás má Monika. Hezký podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty. Hezký podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra. Strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 50 o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 50. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů. Na 38 cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů. Na 38 korun oproti dnešku sníží o 57 haléřů. Na 38 korun a 35 haléřů za litr. Bez sníží o 57 haléřů. Na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou 7 haléřů. Na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 40 pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41 20 stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41 26 o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41 26 za pokles za 41 26 za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Iránem na 26 za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Iránem o ukončení války. Stojí ohlášená dohoda USA s Iránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha-Brno dohoda USA s Iránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha-Brno neukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha-Brno nedává zastávka příliš. Na vysokorychlostní trati Praha-Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované, expres, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované, expresy by po ní mohly jezdit rychlostí, budou tyto velmi drahé železnice projektované, expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km. Drahé železnice.

0: počasí.
1: Mončo, děkujeme za...
0: Rock Radio počasí.
1: Mončo, děkujeme za...
0: Radio počasí.
1: Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme... Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až za... Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo. Za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekají, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen by být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle, zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout. Čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky, jen ojediněle a postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo. No a v tisíce metrech na horách stupňů 17.
0: Ať už prší.
1: V tisíce metrech na horách stupňů 17.
0: Ať už
1: prší. Na horách stupňů 17.
0: Ať už prší nebo...
1: Stupňů 17.
0: Ať už prší nebo paří slunce.
1: 17.
0: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání staré, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock muzika do každého počasí. Rock rádio do každého počasí. Rock rádio. Rock rádio. Doprava. Rock rádio. Doprava.
1: Ano, pojďme na dopravičku v ulici Palackého.
0: Rádio. Doprava.
1: Ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého
0: vědova.
1: Ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého vědovnici okres. Ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého vědovnici okres Blansko. O ulici Palackého vědovnici okres Blansko je nehoda a havarovaná motorka, projíždíte ho vědovnici okres Blansko je nehoda a havarovaná motorka, projíždíte tam opatrně. Okres Blansko je nehoda a havarovaná motorka, projíždíte tam opatrně na místě záchranka. Nehoda a havarovaná motorka, projíždíte tam opatrně na místě záchranka. V havarovaná motorka, projíždíte tam opatrně na místě záchranka. V Gbelský ulici projíždíte tam opatrně na místě záchranka. V Gbelský ulici v Praze jdete tam opatrně na místě záchranka. V Gbelský ulici v Praze opatrně na místě záchranka. V Gbelský ulici v Praze koukám nehoda osobáku a cyklisty. Tak to bude asi taky pěkné. Pozor na to. A v Hartikově ulici auto a cyklista. Tak pozor na ty cyklisty, lítají všude možně, těte kam. Tak pozor na ty cyklisty, lítají všude možně, těte kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Pozor na ty cyklisty, lítají všude možně, těte kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně prosím vás, doražte. Ty lítají všude možně, těte kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně prosím vás, doražte v pořád. Všude možně, těte kamkoliv, na čemkoliv nebo

průmyslový prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. As stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold u až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob.

0: čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku. Ať jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku. Kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku. Nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
1: Viditelný zážitek.
0: Mě prosím vás, doražte v pořádku.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší.
0: V pořádku.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hornice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. www.ocniklinika.hp.cz. hp.cz. Rock.cz.
2: Rock Radio. Rock na vzání. Rock Radio. Rock na vzání. Rock Radio. Rock na vzání.
3: Ahoj!
2: Rock Radio. Rock na vzání.
3: Ahoj!
2: Rok na vzání.
3: Ahoj! Námořníci, máme
2: na vzání.
3: Ahoj! Námořníci, máme 4 minuty. Ahoj! Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Ahoj! Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Je tu úterý. Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Je tu úterý. Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s vámi 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s vámi je opět váš kapitán na vlnách slušný hodině, je tu úterý a s vámi je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Je tu úterý a s vámi je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. A s vámi je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. A s vámi je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, pojďme je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, pojďme se rád po 18. hodině. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, pojďme se rád po 18. hodině. Jak je našim slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, pojďme se rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem muziky. Jirka Vajgis, pojďme se rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem. Jirka Vajgis, pojďme se rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem. Dvouhodinovou. Pojďme se rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem. Dvouhodinovou výpravu za muzikou. 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem. Dvouhodinovou výpravu za muzikou. Tedy rok. Jak je naším dobrým zvykem. Dvouhodinovou výpravu za muzikou. Tedy rok. Napřání, do kterého můžete. Dvouhodinovou výpravu za muzikou. Tedy rok. Napřání, do kterého můžete. Dvouhodinovou výpravu za muzikou. Tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni za muzikou, tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rády, tedy rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rády, rok na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rády, buď tak, že mi volá na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rády, buď tak, že mi voláte přímo, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rády, buď tak, že mi volá úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský kajuty na 7258 posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský kajuty na 7258444. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský kajuty na 7258444. Že mi voláte přímo do kapitánský kajuty na 7258444. No a te přímo do kapitánský kajuty na 7258444.

724-424-424, no a nebo mi. Kajutina 725-844-424, no a nebo mi píšet. 584-424, no a nebo mi píšete na Messenger či do mailu. To 424, no a nebo mi píšete na Messenger či do mailu. To už je na 4, no a nebo mi píšete na Messenger či do mailu. To už je na vás. Na úvod si dáme trochu nebo mi píšete na Messenger či do mailu. To už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky. Po mi píšete na Messenger či do mailu. To už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky. Na Messenger či do mailu. To už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big. Do mailu. To už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a jejich na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a jejich kultovky Wild. Trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a jejich kultovky Wild. V podání kapely Mr. Big a jejich kultovky Wild World z roku. Podání kapely Mr. Big a jejich kultovky Wild World z roku 1990. Big a jejich kultovky Wild World z roku 1993 a během týhle tří kultovky Wild World z roku 1993 a během týhle tří a půl minutovky koukejte Wild World z roku 1993 a během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat World z roku 1993 a během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na World z roku 1993 a během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na náš Pirát 93 a během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník a během týhle tří a půl minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? No protože půl minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? No protože právě koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? No protože právě vyplouváme. Joho! No proč? No protože právě vyplouváme. Joho! No proč? No protože právě vyplouváme. Joho!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: Tak, to byl Mr. Big. Tak, to byl Mr. Big a Wild World. Tak, to byl Mr. Big a Wild World. Tak, to byl Mr. Big a Wild World. Tak, doufám, že jste si zatančili. Tak, to byl Mr. Big a Wild World. Tak, doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání. Tak, to byl Mr. Big a Wild World. Tak, doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání. Mr. Big a Wild World. Tak, doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání. Teď si pojďme Wild World. Tak, doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání. Teď si pojďme dát tak nějaký resty z minula. Doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání. Teď si pojďme dát tak nějaký resty na úvod našeho roku na přání. Teď si pojďme dát tak nějaký resty z minula. A psal mi tady Petr Hejhal na přání a teď si pojďme dát tak nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Si pojďme dát tak nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, pokud nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresiva a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní. Psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem dělal. Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny, na baráku k rádiu. Hele,
1: Plnej barák full house antidepresivní rybička a tak pro Petra Hej.

0: Hala a jeho plný barák Full House, antidepresivní rybička a taky. Hala a jeho plný barák Full House, antidepresivní rybička a taky vypsaná fix. Jeho plný barák Full House, antidepresivní rybička a taky vypsaná. Barák Full House, antidepresivní rybička a taky vypsaná fixa. Rok, antidepresivní rybička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na
0: depresivní rybička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: A taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Přání. Rok rádio. Rok rádio. Dio.

chutná. Rebel kouří na zastávce, jí to chutná. V týhle válce kouří na zastávce, jí to chutná. V týhle válce a jí vnitří zastávce, jí to chutná. V týhle válce a jí vnitří orgán.

0: dělat. Strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat.
1: Bylo to v Chomutovském klubu Kafe 44, který vřele nedoporučuju vůbec, protože tam nám jako, já nevím, jestli vůbec, protože tam nám jako, já nevím, vůbec, protože tam nám jako, já nevím, jestli jste to někdy, protože tam nám jako, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý, tam nám jako, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku, jako, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku, a tam se rozhodli, že, nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku, a tam se rozhodli, že, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku, a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během určitý ceny, který máte v lístku, a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 75 v lístku, a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun. Tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun. A ještě tam točili, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun. A ještě tam točili, Plzeň bude stát během koncertu 75 korun. A ještě tam točili podmíráky během koncertu 75 korun. A ještě tam točili podmíráky, a když jsem na to upozornil, 75 korun. A ještě tam točili podmíráky, a když jsem na to upozornil, tak a ještě tam točili podmíráky, a když jsem na to upozornil, tak mi pan vedoucí

0: Tak přátelé, to byly Old Town Moe. A... Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich... Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich... Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear Maria a Count... Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear Maria a Count Me In. No a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana, Pečku říkal, že má Count Me In. No a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana, Pečku. No a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana, Pečku říkal, že má strašně rád. Teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana, Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a... Nebo od Milana, Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a písna Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. Říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. A to je rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. A to je taky nejoblíbenější Ozzyho a píseň Patient Number 9. A to je píseň Patient Number 9. A to je taky nejoblíbenější píseň Patient Number 9. A to je taky nejoblíbenější píseň mého syna, 7letého Wolfíka, takže si určitě rádi dáme a říkal, že ho Wolfíka, takže si určitě rádi dáme a říkal Wolfíka, takže si určitě rádi dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný, jako a ptáte se mě taky, kde na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný, jako a ptáte se mě taky, kde jsem ní, jako a ptáte se mě taky, kde jsem, jestli, jo, proč jsem tam nebyl, já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl jsem na koncertě,
1: strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat.

0: A když jsem na to upozornil, tak mi pan vedoucí, nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a tak. Já jsem říkal, Míra je furt Míra, to nemusíš být jako profesionální výčepák. Tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho, Patient Number 9, a vy mi prosím vás hlavně, kde jste byli o víkendu na festivalech na muzice, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo na festivalech na muzice, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo, a rozeberem to tady spolu. A teď už Ozzy Osbourne.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat ho postavit vlastníma rukama,
0: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. A rukama
0: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte
0: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
0: materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
0: Zděte a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem budujte
0: náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Zděte s rozumem budujte srdcem.
2: Co je? Fungujte.
1: Budujte srdcem.
2: Co je? Fungujte. Křápe.
1: Srdcem.
2: Co je? Fungujte. Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Kvalitka dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový. Kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Pořiďte si nový. Kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresujte si nový. Kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika C. Kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškerá za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškerá na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistolika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresorivzduchotechnika.cz www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Hovoří k technika.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Hovoří k vám CZ.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Hovoří k vám agent s povolením.
4: Toto vysílání je přísně tajné.
1: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
4: Vysílání je přísně tajné.
1: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
4: Přísně tajné.
1: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
4: Vaší misí, pokud se jí rozhodnete.
1: Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.
4: Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přejmout.
1: Vám agent s povolením srovnávat.
4: Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přejmout.
1: S povolením srovnávat.
4: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent spořit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. CZ, agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
5: Zase lítáš
6: ze zhora. Děkuju, Leničko.

0: Lítáš v oblacích.
1: Děkuju, Leničko.
0: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let.
1: Leničko.
0: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
0: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
0: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na
0: oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít.
2: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít
2: Allegri v akci, tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít
2: Tak letíme spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem letíme spolu.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí.
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď
0: nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let
0: balónem?
2: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem?
0: Tak honem ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let balónem od 2800.
0: Ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleť
2: teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleťte se třeba nad Poděbrady tábor.
2: Allegri let balónem od 2850 korun.
0: Proleťte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi.
2: Balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými
2: Budějovicemi. 850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi.
2: Korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
0: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
0: z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
0: po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
3: A firma na zážitky
2: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní
3: nabídku
2: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku
2: už CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě roce RV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 100 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Zároveň a užijte, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si ním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of Honda. The power of dreams.
5: Ceny rostou. Digital
4: power of dreams.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Teams.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. Tou digitální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portální čísla mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Mizí. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u tota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u jako zlato, portál jako...

0: brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v proce Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Od 5999 korun v prodejní síti Datart. 1999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: 1999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: A teď 9 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extra
1: korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: A teď
1: po síti Datart.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. S výhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po 10 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Uše karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Uše dealerů Nissan. 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Uše dealerů Nissan. Více na Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejnější ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejních nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Chceme ho Benešově.
0: Více na bene.cz.
1: Chceme ho postavit vlastně
0: na bene.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?

pohoda. Roková pohoda.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádiak od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz na do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz.

0: dobrýho hudebního zažili o víkendu, psal mi tady Honzme, dobrýho hudebního zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí, hudebního zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí, ahoj, zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí, ahoj, ahoj, Jirko, měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem,
1: jsme se rozhodli, že uděláme metalový Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme se rozhodli, že uděláme metalový Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncert Metaliky.
0: Kluci jsou stále v ohromné formě. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo. Po cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové a ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během čtyř dní zažili dva koncerty Metallica a koncert Iron Maiden pro fanouška naprostý sen. To naprosto chápu.
1: Holte, kež bych měl i já takové hudební štěstí o víkendu, takové já vám to přeju.
2: Má paní odjet.

Tak to bylo Accepti a Princess of Dawn. Tak to bylo Accepti a Princess of Dawn. Tak to bylo Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. Tak to bylo Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď... Tak to bylo Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát Tak to bylo Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát nějaký český... A Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát nějaký český... A jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát nějaký český kapely zase. Jenom tady nějaký reakce... kultovka a teď se pojďme dát nějaký český kapely zase. Jenom tady pojďme dát nějaký český kapely... zase, jenom tady nějaký reakce, nějaký český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu, pojďme se bavit o topeli zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu, pojďme se jenom tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho. Tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili. Přečtu na můj výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního. Můj výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honza, pojďme se bavit o tom, co jsme.

Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvana. Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvana si psala posluchačka Adel, která mě volala a Nirvana a Rape Me a Nirvana si psala posluchačka Adel, která mě volala a chtěla by poděkovat strašně. Rape Me a Nirvana si psala posluchačka Adel, která mě volala a chtěla by poděkovat strašně svý. Nirvana si psala posluchačka Adel, která mě volala a chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce. Adel, která mě volala a chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce. A chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní. A strašně svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní akci. Svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní akci. Marketce za skvělou sobotní akci v Ratajích. Marketce za skvělou sobotní akci v Ratajích. Tak za skvělou sobotní akci v Ratajích. Tak jo, sobotní akci v Ratajích. Tak jo, holky, já doufám, že jste takhle spokojený, jdeme v Ratajích. Tak jo, holky, já doufám, že jste takhle spokojený, jdeme hned tam švihnout další. Tak jo, holky, já doufám, že jste takhle spokojený, jdeme hned tam švihnout další. Jdeme hned tam švihnout další muziku. Psal mi Tom, ahoj kapitán, dlouho jsem neslyšel. Tam švihnout další muziku. Psal mi Tom, ahoj kapitán, dlouho jsem neslyšel. Švihnout další muziku. Psal mi Tom, ahoj kapitán, dlouho jsem neslyšel. Americký Camelot, tak pro dobrou nálku. Psal mi Tom, ahoj kapitán, dlouho jsem neslyšel. Americký Camelot, tak pro dobrou náladu. Kapitán, dlouho jsem neslyšel. Americký Camelot, tak pro dobrou náladu, poprosím všem a i tobě děkuji, Tomáš. Americký Camelot, tak pro dobrou náladu, poprosím všem a i tobě děkuji, Tomáš. Tak si pro dobrou náladu, poprosím všem a i tobě děkuji, Tomáš. Tak si dáme The Great Divine od tyhle skvělý, poprosím všem a i tobě děkuji, Tomáš. Tak si dáme The Great Divine od tyhle skvělý bandy. A i tobě děkuji, Tomáš. Tak si dáme The Great Divine od tyhle skvělý bandy. Rock Radio. Děkuji, Tomáš. Tak si dáme The Great Divine od tyhle skvělý bandy. Rock Radio. Tak si dáme The Great Divine od tyhle skvělý bandy. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgis Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgisem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgisem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgisem. Rock napsání s Jirkou Vajgisem. Napsání s Jirkou Vajgisem.

0: až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo,
0: a 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a
0: díky spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu
0: 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu teď super hybrid za cenu
2: Jo, a díky tech bonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD.
2: Díky tech bonusu teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světu.
2: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super
2: úsporných hybrid za cenu spalováku.
0: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
3: ...dnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.
3: ...i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz www.siegel.cz www.siegel.cz www.siegel.cz
6: www.siegel.cz www.siegel.cz

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu.
0: Má za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu.
0: Tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na si za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platíc dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, je
1: další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, je dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
1: ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny. Než jsi na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
3: Co se tady
2: no.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný SUPIT. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů, spotřeba od 1,7 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů, spotřeba od 1 benzín. Dojezd až 1350 kilometrů, spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.

0: růžový slon.cz. Stichu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Zažijte emoce za volantem.
0: Radost na www.růžovýslon.cz.
1: Zažijte emoce za volantem.
0: www.růžovýslon.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2000.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Euro. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholí. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Přijím vždy a všude básně. Přijím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiď pilot plat. Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiď pilot plat. Tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiď pilot plat.
4: Ekokom.
3: Je a bude. Má to smysl. Třiď pilot plat.
4: Ekokom.
3: Má to smysl. Třiď pilot plat.
4: Ekokom.
3: Třiď pilot plat.
4: Ekokom.
5: Ekokom. Rock Radio.
4: Ekokom.

náhradní dílipní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro místě. Pohodlné.

0: a dodání. Vše pro Bagr.cz.
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxu. Dělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci na katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
2: Vzhůru na palubu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na Bertazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.

0: Ačka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji, už se těším. Ačka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji, už se těším, jak je bouzlivě osuška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji, už se těším, jak je bouz, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji, už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě. Narozeniny a kterého moc miluji, už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Kterého moc miluji, už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Tak doufám, že máš sílu, abys Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše radio poslouchám. Sílu, abys Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše radio poslouchám každý den v práci. Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše radio poslouchám každý den v práci. Radio poslouchám každý den v práci i doma. Jste superoví. Moc krát děkujeme. A díky každý den v práci i doma. Jste superoví. Moc krát děkujeme. A tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch, ty jeden superhero. Hodně štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch, ty jeden superhero.
1: Rok na přání.
0: Zdraví jako pec srandy na vrch, ty jeden superhero.
1: Rok na přání.
0: Rok srandy na vrch, ty jeden superhero.
1: Rok na přání.
0: Rok rád. Superhero.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
0: Hero.
1: Rok na přání.
2: Rok rádio.
1: Na přání.
2: Rok rádio.
1: Rok rádio.
2: Rádio.

ACDC a TNT nám právě dobouchávají a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň. ACDC a TNT nám právě dobouchávají a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A nám právě dobouchávají a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, on bude právě dobouchávají a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A tak prostě a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A tak prosím vás, tradiční 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A tak prosím vás, tradiční výzva, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A tak prosím vás, tradiční výzva, abyste měli mailu. A tak prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a jistotu, že vám abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska zahraju, tak VIP. Abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska zahraju, tak VIP píseň na přání samozřejmě. A jistotu, že vám dneska zahraju, tak VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pitu, že vám dneska zahraju, tak VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky. Pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky na jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli na časové znamení a samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat a teď už samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat a teď už mail od taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat a teď už mail od Katky. Ahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero a pro mého miláčka Miluš Hero a pro mého miláčka

0: Tak jste to přišli, přátelé. V křováčtině jste dnes. V křováčtině jste dnes mohli zaslechnout. Slunce je dnes ve tři čtvrtině. Takhle nějak si to přál Randolf Vinče, jelikož se blíží časové oznámení, šlo by to v jazyku křiváků a hustý víkend to byl křováků, sáků se opravil. Samozřejmě, napsala ho i pane kapitáne, byl jsem v sobotu s mou drahou pil. Samozřejmě, napsala ho i pane kapitáne, byl jsem v sobotu s mou drahou polovičkou na rok in. Anabel. Jasně, opravdu na setkání s Anabel.
1: Zatím odstartujeme.

0: Так. Так. Так. To byl tak. To byl Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku. To byl Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku. Dáme si kokot minuty, jak si. To byl Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku. Dáme si kokot minuty, jak si poručil. Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku. Dáme si kokot minuty, jak si poručil. Tak dáme si kokot minuty, jak si poručil. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. Minuty, jak si poručil. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. A teď si dám. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. A teď si dáme. Spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. A teď si dáme opravdu Martina Cellera. Časovým znamením, to jsem rád. A teď si dáme opravdu Martina Cellera a jeho bandu. To jsem rád. A teď si dáme opravdu Martina Cellera a jeho bandu kokot mini. A teď si dáme opravdu Martina Cellera a jeho bandu kokot minute. Teď si dáme opravdu Martina Cellera a jeho bandu kokot minute a necháme plout řeku a pak pojedeme v dalších krasojízdách, který jste si sami v roku na v dalších krasojízdách, který jste si sami v roku na přání zvolili. Rok krasojízdách, který jste si sami v roku na přání zvolili. Rock radio, který jste si sami v roku na přání zvolili.
1: Rock radio. Rock radio. Rock.
0: Sami v roku na přání zvolili.
1: Rock radio. Rock radio. Rock na přání.
0: Na přání zvolili.
1: Rock radio. Rock radio. Rock na přání.
0: Zvolili.
1: Rock radio. Rock radio. Rock na přání.
2: Naplač mi řeku, bouřící podotek. Naplač mi řeku, bouřící podoteku. Dí mi řeku. Go.

0: to byla původní píseň od Michaela Jacksona. Tak to byla původní píseň od Michaela Jacksona předělaná. Tak to byla původní píseň od Michaela Jacksona předělaná kapelou Free. Byla původní píseň od Michaela Jacksona předělaná kapelou Three Days Grace. Jacksona předělaná kapelou Three Days Grace. Dodali tomu kulky. Já bych řekl, že je tohle předělávka. Kapelou Three Days Grace. Dodali tomu kulky. Já bych řekl, že je tohle předělávka jako za mě dobrá. Grace. Dodali tomu kulky. Já bych řekl, že je tohle předělávka jako za mě dobrá. Dodali tomu kulky. Já bych řekl, že je tohle předělávka jako za mě dobrá. No a jinak. Já bych řekl, že je tato předělávka jako za mě dobrá. No a jinak, milí posluchači, chtěl bych vám velmi poděkovat. Za vaši důvěru. Protože tady kolikrát spolu řešíme i po telefonu, po písmenkách, víte to,
1: třeba tí různých partnerů a členů rodiny a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi partnerů a členů rodiny a tak dále. Za teplý lidský slovo. To mě to fakt těší. zabil přítel, který se mi svěřil, že se nedávno teďka

zabil přítel jeho dcery na motorce, že to jako těžká rodinná událost, že by potřeboval za... jeho dcery na motorce, že to jako těžká rodinná událost, že by potřeboval zahrát něco, jako těžká rodinná událost, že by potřeboval zahrát něco na uklidnění a měl by to být na událost, že by potřeboval zahrát něco na uklidnění a měl by to být od Pink Floydů. Tak potřeboval zahrát něco na uklidnění a měl by to být od Pink Floydů. Tak co na uklidnění a měl by to být od Pink Floydů. Tak já a měl by to být od Pink Floydů. Tak já jsem tedy vybral píseň Bytovej od Pink Floydů. Tak já jsem tedy vybral Bdu. Tak já jsem tedy vybral píseň Goodbye the Blue Sky. Tak já jsem tedy vybral píseň Goodbye the Blue Sky. Tak já jsem tedy vybral píseň Goodbye the Blue Sky. Já jsem tedy vybral píseň Goodbye the Blue Sky. A doufám, že to je přesně to, co vybral píseň Goodbye the Blue Sky. A doufám, že to je přesně to, co právě teď. Píseň Goodbye the Blue Sky. A doufám, že to je přesně to, co právě teď Marceli potřebuje. Sky. A doufám, že to je přesně to, co právě teď Marceli potřebuješ. Rock Radio. A doufám, že to je přesně to, co právě teď Marceli potřebuješ. Rock Radio. To je přesně to, co právě teď Marceli potřebuješ. Rock Radio. Rádio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Snad nefičí, snad s námi poradí, jinak jsem.

0: Tak co koupelna hotová? Tak co koupelna hotová? Tak co koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Hotová. Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Já, všechno.
0: A co od vytrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak. Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak, takhle ne.
1: Tak. Větrák, co?
0: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám...
1: Co?
0: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme... Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilátory... Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilátory... Jak správně odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilátory.cz.
2: Ventilátory.
0: Odvětrat koupelnu vám poradíme na ventilátory.cz.
2: Ventilátory. .cz
0: vám poradíme na ventilátory.cz.
2: Ventilátory.cz.
0: Jdeme na ventilátory.cz.
2: Ventilátory.cz.
0: .cz.
2: Ventilátory.cz.
3: Věda.
0: .cz.
2: Ventilátory.cz.
3: Věda.
2: Ventilátory.cz.
3: Věda. Řemeslo.
2: .cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovic. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihova. Věda, řemeslo, Slimovice. Liho. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na kterém. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
4: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to... Mám barák děravej. Mě to pos... Mám barák děravej, mě to pos... Mám barák děravej, mě to pos... Barák děravej, mě to pos... Tele fičí... Děravej, mě to pos... Tele fičí... Děravej, mě to pos... Tele fičí...

0: Tiskdárky, tatarararatalárky, ratatarararata, potisk, potisk, talárky, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, by, ratatarararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, ta potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ, potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
1: Honda při...
0: Potisk, dárky, byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní...
0: Byla byl, byla byl, byla byl, CZ.
1: Honda přiváží žhavou...
0: Byla byl, CZ.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
0: Z.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A jeho CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úspor za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového Hondě. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů. CCC začal výprodej. Stovky modelů.

0: dělám výtahy 1. Český
1: Jendo, ty seš ale bedna.
0: Jasně, dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení. Jasně, dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní proskření pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajícího šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.

0: okna sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit
0: sukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku
0: z CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku z flexibilní půjčky. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy. Běhy.
2: Potisk.

0: levnější. A z členství prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivok. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivok. Modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výběru. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výběru. S členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC back. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na te. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC.e v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC.eu CCC v aplikaci a na CCC.eu.
1: Vytáhni jendu
0: a na CCC.eu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy
0: CCC.eu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
1: Říkám, vytáhni
0: EU.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
1: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahu.
1: Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídáme šachtu na výtah.
2: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
2: Tak. Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, jedna, ty uměj šachty.
1: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
1: Povídám, vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď mi už mám.
1: Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď mi už máme výtahy jedna.
1: Jendo. Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Teď mi už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
4: Jasně.

0: Tak to bychom měli za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbený Halloweeny. No a za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbený Halloweeny. No a teď si dáme posluchače Martina, který chtěl od Prota zahrát pecku, bude nás slyšet. A bude to jako vždy Martina, který chtěl od Prota zahrát pecku, bude nás slyšet. Pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky a taky pro slušný.
1: Rok na přání. Rok na přání. Rok Radio.

0: zabral tady Pražáky a vyrazili třeba na jih Čech.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Alice Cooper, I love... Alice Cooper, a love should never feel like... Alice Cooper, a love should never feel like this. Alice Cooper, a love should never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, kde tyto tvoje akce najít. Tak, přátelé, já doufám, A určitě vymyslíme nějakou pěknou motovíšku. Tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy, tak možná by jsem nabral tady Pražáky a vyrazili třeba na jich

bar.

0: že s plným bříškem se pak blbě dělá akrobacie, spíš jako jenom plným bříškem se pak blbě dělá akrobacie, spíš jako jenom tak něco na zub a se pak blbě dělá akrobacie, spíš jako jenom tak něco na zub a blbě dělá akrobacie, spíš jako jenom tak něco na zub a jako jenom tak něco na zub a dorazit to až potom. Já třeba osobně na zub a dorazit to až potom. Já třeba osobně mám potom hlad jako vlk.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajk Radio. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnem jednu. Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnem. Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle setu. Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle setu a napsal si Radek Jakubec. Jednu písničku do tohohle setu a napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím a tohohle setu a napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím a Flash od pro moji úžasnou manželku Martinu. Zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco. Moji úžasnou manželku Martinu. Zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco. Zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý bramboráky, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to dobrý přehnat. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to dobrý přehnat, že jo? Potom myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to dobrý přehnat, že jo, potom, že s plným bříškem napůcnout, není to dobrý přehnat, že jo, potom, že s plným bříškem se pak děbl. Není to dobrý přehnat, že jo, potom, že s plným bříškem se pak děbl. Je to dobrý přehnat, že jo, potom, že s plným bříškem se pak děbl. Dělá akrobacie, že jo, potom, že s plným bříškem se pak děbl. Dělá akrobacie.

0: Sing it all. Loopy, loopy, oh. Sing it all.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. Nejlepší výběr na bezkempu.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. CZ. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Šově. Více na bene.cz.
2: Biznis začnete nápadem.
1: Cena bene.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Mami, tak...
2: Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Mami, pojedeme na výlet?
4: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a tak výlet... Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i... Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A je tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad. Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to
4: jsme. Zoo chleby.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí.
4: Zoo chleby.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky tabe. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřo. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okna vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okna za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,99 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.

Jackson.

0: 6,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Do košíku já.
2: Bezpotisku.cz.
3: Do košíku jahody.
2: Bezpotisku.cz.
3: Do košíku já. Do košíku jahody. Sami nazbírají.

0: přes mobil a navíc cenově dostupná. Jižná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupit cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkorpná. Již od 5999 korun. Koupíte na se od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senku.
0: Ti korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senku.
2: Potřebujete dět.
0: Koupíte na Senkor.cz.
1: Senku.
2: Potřebujete dětské kolo.
0: CZ.
1: Senku.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude
1: Senku.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme dítku hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
2: Půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. V Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou
3: pat. Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%. Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happy
2: 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Rok.
2: Června.
3: Happysport.cz.
4: Rok. Radio.
3: Happysport.cz.

deti, zítra... Tak, deti, zítra je taký deň. Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už dosp... Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a... Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinka. Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálne nabízí...
0: Už to zraje.
2: Už na ne chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálne nabízí samozbier...
0: Už na ne chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálne nabízí samozbier těch nejsladších...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálne nabízí samozbier těch nejsladších... Farma Vraňany aktuálne nabízí samozbier těch nejsladších jahod. Aktuálne nabízí samozbier těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně...
1: Je nabízí samozbier těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si...
1: Samozbier těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to...
1: Těch nejsladších jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme...
1: Těch jahod.
3: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantiti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Dnes jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
3: Hot a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
3: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás...
1: Nejsladší jahody.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
1: Jahody.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klim... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás haře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i ní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od přenosná ovladatelná i na dálku.

0: Posloucháte rok na...
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

Yeah. Yeah. Yeah.

Přátelé, za sebou máme... Přátelé, za sebou máme Gamma Ray... Přátelé, za sebou máme Gamma... Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign, no a... Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign, no a... Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem... Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem... Gamma Ray a Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem dnešním... Ray a Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na přání. Před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na přání. Tak napsal si poslední píseň v našem dnešním roku na přání. Tak napsal si Bedřichem dnešním roku na přání. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiřím roku na přání. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, a zahraj prosím něco od Bring Me do přání. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, a zahraj prosím něco od Bring Me do Horizon. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, a zahraj prosím něco od Bring Me do Horizon na Rockford. Věřím. Muselo to být opravdu parádní. Tak já jsem vybral pecku z roku 2000, věřím, muselo to být opravdu parádní, tak já jsem vybral pecku z roku 2000, muselo to být opravdu parádní, tak já jsem vybral pecku z roku 2019, opravdu parádní, tak já jsem vybral pecku z roku 2019, Wonderful Life, tak já jsem vybral pecku z roku 2019, Wonderful Life, tu si teďka dáme, pecku z roku 2019, Wonderful Life, tu si teďka dáme s vaším dovolením. Tu si teďka dáme s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí. Tu si teďka dáme s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí a váš kapitán s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. No a tímto se s váma loučí a váš kapitán na vlnách. Tímto se s váma loučí a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis pro dnešek. Má loučí a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. A váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. Slušný rokový muziky Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního speciálu. Přeju vám všem a plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního speciálu. Plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního speciálu. Roku na přání po 18. Slyšíme se zítra u středečního speciálu roku na přání po 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkárny. No a do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždy kárny. No a do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco. No a do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete. A do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pec!

na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání na jednom místě. Pohodlné

0: 10. Zažijte emoce z rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Zažijte emoce z Vše pro Bagr.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Te emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Reze také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rez nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvoujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvoujte ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvoujte autosalony Kopecký
0: na PED 2026.cz.
1: Zvoujte autosalony Kopecký
0: 21.6.cz.
1: Zvoujte autosalony Kopecký 21. června. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: U OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Europark ve Štěrboholích.

DABu i FM nebo Pohoda. V DABu i FM nebo na Rádiu. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Nebo na radia.cz. radia.cz.

0: Nový. Já nový plot mám. Nový plot od mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i my. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchoviny prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Housebrand.
0: Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Housebrand Café per Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
1: Per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand.cz.
4: Šepro bagr.

0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagr,
0: vše pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
0: Pro bagr CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohoda
0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně

Je tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Turné 8 divokých.

0: Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale a
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo
0: Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou, bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003, taky trochu dotknout, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003, ne? Tak OK. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4. Fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henry, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henry před anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného na Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 23 Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí,
2: Což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku světa. Což je jen

0: práci? V práci vedro. V práci vedro. Doma. V práci vedro. Doma vedro. V práci vedro. Doma vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, si vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý let, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klid takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. To není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Mám ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Mám. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte. Co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel je od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Služku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. A napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v roku. S Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok rádiu.
1: Užijte si příjemný rok rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimaty. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadná i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadná dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Motok aplikaci Sencor. Motokeci Marcela Herbor.

0: Těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to ten výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance v sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je najají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historie vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt. Mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že i je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští je další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě fotbalisté podruhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám a oslava druhé za sebou na mundiálu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám a oslava titulu bez mundiálu chybí, upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky to by upírají se zraky, tyfózy. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky to by teprve byla tyfózy. Právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky to by teprve byla oslava. A oslava titulu bez ztráty kytičky to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio.
0: Bez ztráty kytičky to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio.
0: Kytičky to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Teprve byla oslava.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci.

Světového roku. To nejlepší z festiazdami Světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a Světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc turáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nigu a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdejkýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Rock Radio Stage v dubu. Your stage v dubu. Dubu.

Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Tak nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stage se střídají nejistě, jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stage se střídají nejlepšte přát. Jedině na rok Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely, se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z fest s největšími hvězdami

0: Housebrand.
1: Pro bohatší Česko.
0: Housebrand Café per favore.
1: Pro bohatší Česko.
0: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
0: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand.
0: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand.
0: Housebrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
0: Favore.
2: Si signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz. Káva.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že...
4: Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v
5: týdnu. Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz www.siegel.cz
7: Vše pro bagr, vše pro... Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Kvalitní vrtané. Víte vás, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
1: Ceny rostou,
0: the power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální
0: of dreams.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato, to tu
1: ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato,
1: CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Port. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portá cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.

Da velha dopost, dopostele fičí, snad s námi telefičí, snad s námi poradějí, snad s námi poradějí, snad s námi poradějí, jinak se, snad s námi poradějí. Jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

i FM, Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. CZ.

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz oknasukorady.cz
1: Rock Radio.

Vyznáváte jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a s žádným... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Máte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu teď přijdou? Jak tomu není minimálně 40 let? Tak tomu tečem mlíko po bradě? A ty, jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream, Nalaďte si náš stream, Legend. Nalaďte si náš stream, Legends of Rock. A budete na své. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Náš stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC Rock a budete na svých. Od AC/DC budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legend po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock. Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rád.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer títi startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda česk na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým, slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio je. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

od rána do večera. V dabu i FM nebo rock od rána do večera. V dabu i FM rána do večera. V dabu i FM nebo na ráčera. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. Pu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. O na rádia.cz. Rádia.cz. CZ.

0: 12 do 15, jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15, rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15, rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední uteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rok Rádiu s Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rok Rádiu. Rok Rádiu. Den od 12 do 15 na Rok Rádiu. Rok 12 do 15 na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio.
0: 12 na Rok Rádiu.
1: Rok Rádio. Rok je
0: Rádiu.
1: Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Jo. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte, že nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku.

Rockradio. Rockradio. Rockradio. Rock z vinilů.

Ten Heavy a budete na svých. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. And Heavy na Rockový Rádio CZ. Radio CZ. CZ.

Pokud nemá... Pokud nemá... Pokud nemá kopák kadenci z... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Je... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo mužák? Jak to nekončí na tor? Tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Končí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný... Je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný... Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný... Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. A metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. A burvy? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Te si náš slušný stream Hard and Heavy. A budete na svejch. Stream Hard...

Kill.

0: ass.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fič.
3: A to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Radí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Technika.cz. To je fičák.
4: Objevte svět potěšení.
2: To je fičák.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných
2: olečák.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. A smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
5: www.růžovýslon.cz. Potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, tr

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Nebo na radia.cz. A radia.cz. A .cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu rokou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a je a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muzik. Roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých. A Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájí. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájí. Spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Rockrádio. My jsme rockerzy. Rockrádio. Slušnej rock. Rockerzy. Rockrádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rockrádio. Slušnej rock pro pamětníky. Rockrádio. Slušnej rock pro pamětníky. Slušnej rock pro pamětníky.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplň. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytří. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbený. Od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hotěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy, i páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich neveš. Pro Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. To se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. 9 na Rock Rádiu.

Americe měli branži... V Americe měli branželínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový.

0: desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Dané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontič.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: U zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Zdra.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.
2: Děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět
1: po... Duše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných
3: ol... CZ.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. A svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky. Až po produkty. Produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte www.růžovýslon.cz. Růžový slon CZ.
5: Potisk trička, byla byl CZ.

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivo. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na

rok od rána do večera. M nebo na radia.cz. Bo na radia.cz. Tečka CZ.

víkend, co já paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat na celý víkend, co já tu budu dělat celý víkend, co já tu budu dělat víkend, co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám? Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu, budu dělat sám. Zůstal jsem tu.

Až vyhodím kapesníky, podívám. Až vyhodím kapesníky, promáčívám. Až vyhodím kapesníky, promáčený. Až vyhodím kapesníky, promáčený.

0: každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, neber... A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, tě zblázníš. Ale je to marný, je to marný, ale je to marný, je to marný, je to marný.
1: Rock Radio.
0: Marný, je to marný, je to marný.
1: Rock Radio.
0: Marný, je to marný.
1: Rock Radio. Konec.
0: Je to marný.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Je to marný.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.
2: No, I know that I can't.

0: Taky jste měli hek. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí. Odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku. Rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok je slušný do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rok je slušná muzika. Rock Rádio. Rok je slušná muzika. Rock Rádio. Rádio. Rok je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Rok je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z...
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý...
0: Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na tý točně říkal. Neber...
0: Opravdu vás pobaví.

0: výročnom mysliveckom plese. Bož, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Bož, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna. Bož, ja vás tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Tady vítam na tom našom výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Krištofy nedorazili. Výročnom mysliveckom plese. Změna programu. Krištofy nedorazili. Ale máme tu mysliveckom plese. Změna programu. Krištofy nedorazili. Ale máme tu kabáty. Jo, plese. Změna programu. Krištofy nedorazili. Ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí.
0: Změna programu. Krištofy

0: Taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádnej rokový... Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádnej rokovej... Taky vás honí mlsna. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo reči... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo reči něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo reči něco jemnějšího? Pořádnej rokovej nářez? Nebo reči něco jemnějšího? I nářez? Nebo reči něco jemnějšího? Nebo reči něco jemnějšího? Z našeho jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den pejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout.
1: Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout.
1: Hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí. Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, ne,
2: to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to...
2: Stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra.
3: Nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už
1: vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
1: Ovšem, pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem, zítra tady nemáme berušky, berušky.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem, zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do ostrova.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem, zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do ostrova.
4: Dneska už nemáme světlo.

0: Ovšem, zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
1: Berušky v Ostravě?
0: Labutě.
2: Labutě, berušky, hajď. Dostanu já někdy normálně film.
3: Rock Radio. Konec legrace.
2: Někdy normálně film.
3: Rock Radio. Konec legrace. Film. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeb muzika. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Nejlepší z českých zkušeben a garáží. Z českých zkušeben a garáží.

0: Vyznáte se v holandských ministrech. Vyznáte se v holandských ministrech. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenuje ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? A sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte. Jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Bunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. To si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát před. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. A třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A pně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. O ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně norm.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60,
0: jel vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně. Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený. Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený. Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem.

0: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli...
0: Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele.
0: Nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
0: Taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? Jsme tady kvůli tobě.
1: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? S Pavlem tobě.
1: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Kvůli mě ne.
0: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Ale mě...
0: Kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
1: Ale mě vůbec nezajímá. Ale mě vůbec nezajímá.
2: Co děláte s svým manželem?
0: No,
1: ale mě vůbec nezajímá.
2: Co děláte s svým manželem?
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: Mě vůbec nezajímá.
2: Co děláte s svým manželem?
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: Nezajímá.
2: Co děláte s svým manželem?
0: No, nejezdíme taxíkem.
2: Děláte s svým manželem?
0: No, nejezdíme taxíkem.
1: No to...
0: Jezdíme taxíkem.
1: No to asi ne, no. To je představa.
0: Nech to hákem.
1: No to asi ne, no. To je představa.
0: Nech to hákem.
1: No to asi ne, no. To je představa.
0: Nech to hákem.
1: No to asi ne, no. To je představa.
0: Nech to hákem.
1: Spal v taxíku. No to asi ne, no. To je představa.
0: Nech to hákem.
1: Spal v taxíku. No. To je představa.
0: Nech to hákem.
1: Spal v taxíku.
0: No. Víš, čím to je? Víš? Nech to hákem.
1: Spal v taxíku.
0: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Spal v taxíku.
0: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Spal v taxíku.
0: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím? Spal v taxíku.
0: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím to? No. Řeknu.
0: No. Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím to? No. Řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
0: Víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím to? No. Řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
0: Čím to je? Víš, čím to je?
1: Čím to? No. Řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
0: Tím, že nežereš. Víš, čím to je?
1: Čím to? No. Řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
0: Tím, že nežereš maso.
1: Čím to? No. Řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
0: Tím, že nežereš maso.
1: Řekni. Mě teda zajímá, čím to je.
0: Tím, že nežereš maso.
1: Zajímá, čím to je.
0: Tím, že nežereš maso. Nežereš maso. To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Neprokrvuješ se.
3: Rokrát.
0: Maso, prostě seš nedokrvený. Neprokrvuješ se.
3: Rock Radio. Konec.
0: Nedokrvenej, neprokrvuješ se.
3: Rock Radio. Konec legrace.
0: Prokrvuješ se.
3: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Legrace. Darkos, there's not what to speak.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádiu si to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Baby, jsme sami.
0: Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Baby, jsme sami.
0: Název. Opravdu vás pobaví.
1: Baby, jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Baby, jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku. Baby, jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne.
3: Deli, jak jste krásnej muž. Opravdu. Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám. Krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám. K tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
3: Hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
3: Ano, jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generál.
1: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generál.
1: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generál. Ano, pane plukovník. Pane generál.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v... Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v po... Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v ponkovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovede. Pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte táhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to ne. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend. Něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit.